0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: nesmírně suché. Jsou dnes večer rty mé a je mi líto tmy, pro kterou nevidíme.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Wake it up. Wake it on. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Let me go.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

Kdež to ví,

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splenu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
1: Odejdi pryč, rodiče oni chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikl.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na rádiu Wave právě odbyla 8. hodina raní a víkendový on air s Michalem Lirý právě začíná. 4 hodiny plné muziky, hudebních novinek, podcastových ukázek a kulturních tipů.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

První společnou hodinu sobotního on airu jsme načali s English Teacher a taky Winonou Oak. No a rovnou si nastíníme, co nás v dnešním dopolední čeká. Z podcastových ukázek se na nás chystají Fasády, kde se řešily Pragerovy kostky, pak Chudáčci s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem, no a přijde i cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým. Kulturistán nám poví, kam dnes vyrazit za muzikou, do kina nebo do divadla. No a teď už asi k muzice. Před námi Media Service, české elektropopové duo a jejich nedávná novinka Sleep Over. Pak tu taky vidím Vojtíka, Jonciho nebo třeba Arletu. Příjemný a ničím nerušený poslech dopoledního on-airu vám od mikrofonu přeje Michal Lirý.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Paki.

italský rapper Derianský za námi. A před námi jedna zajímavá zpráva z naší sekce Wave News, která mě zaujala. Možná jste zaznamenali, jak už nastoupilo k předobjednání nová videohra GTA 6. No a Amazon omylem pustil ven informace o nové verzi GTAčka. Brazilská pobočka Amazonu a prodejci Kabum předčasně zveřejnili produktové popisky ke hře a únik informací z Amazonu odhaluje možné novinky v GTA 6 a funkce pro PS5 Pro. No a pokud jsou informace přesné, můžou se hráči těšit na několik zásadních novinek, přepínání mezi hlavními postavami v reálném čase, propracovanější umělou inteligenci postav neovládaných hráčem nebo technická vylepšení pro PS5 Pro. Jak píše server Playfront, podle uniklých popisů má GTAčko nabídnout největší a nejbohatší otevřený svět, jaký kdy Rockstar vytvořil. Výrazně propracovanější má být také chování postav, které samotní hráči neovládají, takzvaná NPCčka, mají být specifické obzvlášť dynamickým chováním, založené na pokročilé umělé inteligenci. No a zvláštní pozornost pak vzbudily informace o verzi pro PS5 Pro. Kabum tvrdí, že GTAčko 6 nabídne na výkonnější konzoli stabilnější snímkovou frekvenci, vyšší rozlišení a optimalizaci navrženou přímo pro hardware PS5 Pro. No, já bohužel PS5 Pro nemám, já mám jenom základní verzi, ale už když jsem to před pár dny zapnul, tak na mě najela masivní kampaň s možnou předobjednávkou GTAčka. No, tak jsem docela zvědavý, jaká tohle bude hra. My už se teď vracíme zpátky do našeho playlistu, protože před námi je Vojtík, Jonci a nebo taky Mora Michelle.

0: Los Angeleská zpěvačka Mora Michelle doznívá těsně před 9:30 a to je přesně čas, kdy přichází na řadu první Kulturistán tohoto dopoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a podíváme se, kam dnes vyrazit do divadla. První divadelní pozvánka míří do brněnské Husy na provázku, kde od 20 hodin hrají Gáčové jdou do nebe. Pečlivě sestavený českoromský tým performerů o českoromském soužití, o předsudcích na obou stranách po pomlčky, o nemožnostech jejich korekce s humorem i bez něj. Od 20 hodin v Huse na provázku. Druhá divadelní pozvánka je pražská a míří na Pražský hrad, kde probíhají letní shakespearovské slavnosti. Komedie Omylů v režii Vojtěcha Štěpánka, která měla premiéru ve středu. Hrají Vojtěch Vondráček, Marek Adamčík, Tomáš Havlínek, Petr Buchta, Šimon Krupa a mnoho dalších. Tedy od 9:30 večer v nejvyšším půlkrabství Pražského hradu Komedie Omylů.
1: Kulturista.

IMDb v 8 hodin a 41 minut. No a jako další v našem víkendovém playlistu americká violončelistka, zpěvačka a producentka Kelsey Lou a její nedávná novinka. Kelsey Lou se totiž vrátila po 7leté pauze se svým druhým albem So Help Me God. Nástupce ceněné desky Blood z roku 2019 propojuje soul, orchestrální pop, ambient i experimentálnější polohy. No a k nám do rotace dorazil závěrečný track Cutting of the Head of a Ghost. Tak tady je a já ještě doplním, že 18. listopadu Kelsey Lou bude v pražském klubu Meat Factory v rámci svého turné So Help Me God, takže tohle můžete brát jako takovou malou ochutnávku.

0: Kanadský hyperpopový a glitchpopový hudebník Komou v 8 hodin a 52 minut. První společná hodina téměř za námi, do té deváté nás ještě doprovodí plzeňští Aida de Young a taky Dukla. Takže závěr hodiny v tuzemské gesci. Pak už nás čeká Genesis Ovusu a odpálí program deváté. No a v té nás už čeká první podcastová ukázka. Chystají se na nás Fasády, které se věnovaly kempu a taky prágrovým kostkám.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Genesis Owusu a hned po něm Mat 213 načali 9. hodinu na Waveu. No a my už si za pár minut pustíme Fasády, tedy krátkou ukázku z nového dílu. No ale než se tak stane, je před námi jedna z novinek v naší hudební rotaci. Fushe a její Drive, tahle americká hudebnice, cestuje napříč hudebním spektrem. Vloni vydala společný single s Young Leanem a Eliasem Ronenfeltem. No a po ní nás taky čeká Saint J.H.N. nebo Jim Legacy.

0: Fasáda plná odlepující se folie, břečťanový mušketýr a budova, která se třese, když v ní poskočíte. Pragrovy kostky toho skrývají víc, než se zdá. Štěpán Bartl, vedoucí kempu v nejnovějších fasádách, prozrazuje, co se s ikonickou budovou stane a kam se kemp přestěhuje. Celý díl hledejte na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích. Tady už je krátká ukázka.
1: Já tady prozradím možná ne úplně veřejnou nebo tak známou informaci, a to je, že ty si vlastně i název kemp vymyslel a jsi jeho takovej tatínek, vlastně by se dalo říct. Tak co pro tebe vlastně tohleto stěhování, který teďka nastane, znamená?
2: Jo, ten název jsem vymyslel, a těch tatínků má kemp samozřejmě mnohem víc, počínaje tady Adamem Gebrianem a Švejdou a Boháčem a dalšími, ale je to samozřejmě konec jedné éry a je to nostalgie docela brutální i pro mě, protože já tady pracuju už asi 11. rokem, to znamená, že opravdu u toho procesu, pamatuju si, když byl IPR bez kempu a teďka samozřejmě celou tu etapu, kdy jsme ten prostor zabydlovali a báli jsme se, jestli se někdo bude chodit, jestli to vůbec bude zajímat, co ten kemp, nebo co to plánování ve městě znamená, a teď můžem říct, že to lidi zajímá a určitě víc než před těma 10 rokama, takže je to velká nostalgie a samozřejmě ale se těšíme i na tu novou kapitolu, ale pak i zase na ten návrat do těch zrekonstruovaných kostek, které se to opravdu zaslouží.
1: No a máš třeba nějaký ty úplně fun fact o téhle budově, protože si myslím, že ji znáš jako své boty, jsi tady skoro každý den, tak co je na ní třeba zajímavého?
2: Tohle je známá informace, ale když se ta budova stavěla, tak ona jako jak je zavěšená, tak se vlastně docela jako hýbe. Jo? To znamená, že už když ji stavěli, tak se dělali legraci z Pragra, že když prostě na jedné straně, na jednom rohu vyskočilo prostě 10 dělníků, tak mu to na druhé straně budovy rozlilo kafe. My jsme to několikrát zkoušeli tady s kolegama v kempu, opravdu to tak funguje.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Půl desátá se přiblížila a s ní i další Kulturistán, tentokrát výstavní.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V Pardubicích, v takzvané Gampě, tedy v galerii města Pardubice, už druhým týdnem je k vidění výstava, nebo tedy spíš bienále ve věci umění. Nezbytná přání. Čtvrtý ročník mezinárodní výstavy současného umění bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání přistupuje k nezbytnosti či nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který propojuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se rodí z nutnosti. Bienále ve věci umění je interdisciplinární projekt iniciativy pro současné umění Transit.cz, který se koná každé dva roky v Praze a na dalších místech. Bienále představuje umělecké přístupy reflektující současný svět a nabízejí nečekané

Pražské duo Něco Něco, marocký rapper Issam nebo americká zpěvačka Kesha, ti všichni už jsou za námi. No a jako další ve víkendovém playlistu nedávná novinka, newyorský undergroundový rapper Vicky totiž vydal na svém vlastním labelu albovou novinku Ancient History. No a posledním teaserem byl právě single Right Away, který nás teď čeká. Pak taky Dominik Fajk nebo TK Maidze.

Raperka TK Maidze začala uzavírat další hodinu. Ještě praští I Love You Honey Bunny, Lichnovský nebo Tyler the Creator a pak už se překlopíme do druhé poloviny dopoledního programu. Koukám, že venku už teplota stoupá, tak doufám, že váš dnešní program je někde u vody. Například ve Francii, Francii totiž dál sužuje silná vlna veder a úřady v hlavním městě omezily pití alkoholu na veřejnosti i zákaz jeho prodeje sebou. Cílem je snížit tlak na nemocnice, které jsou podle pařížského policejního prefekta už tak na hraně kapacit. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti má podle BBC v Paříži platit od pátečního poledne do sobotních 7 hodin ráno a potom znovu ve stejném čase od soboty do neděle. To je jenom jedna ze zpráv, která mě zaujala v naší zprávařské sekci. No tak uvidíme, jestli nás něco podobného taky zasáhne. No ale co nás zasáhne určitě, tak je třeba ukázka z nové Casablanky s Pavlem Sladkým, která nás čeká hned z kraje další hodiny. Je 9 hodin a 51 minut a vy stále ladíte víkendový On Air s Michalem Lyrie.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Venturing a taky Bolslobem jsme začali ukrajovat z programu desáté. Před námi smeková americká novinka Beverly Hills, taky kanačtí Metric nebo Golagiani. Pak už slíbená Casablanca a zhruba o půl Kulturistán s tipy na dnešní hudební akce. A mezi tím samozřejmě spousta muziky. To je program nejbližších minut na rádiu Wave.

0: jak si uvařit nejlepší kafe na cestách. To se dozvíte v novém díle cestovatelského podcastu Casablanca. Hostem Casablanky byl brněnský kavárník a milovník dobré kávy Jan Židů, který vypráví o cestách obytnou dodávkou do Alp na sever Evropy, ale i o velkém kávovém překvapení jménem Filipíny. Celý díl si poslechněte na našem webu Radia Wave anebo ve vašich podcastových aplikacích. Teď už si z něj pustíme krátkou ukávku.
1: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
2: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
1: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit. Protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy, protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
2: Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
1: Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně. Ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalijete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy. Člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
2: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
1: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový prostě, vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako 100%. A tomu se vlastně ty pražiny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle. Používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat. Prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Na začátku hodiny jsme si slíbili Kulturistán s tipy na dnešní hudební akce a ten právě přichází v 10 hodin na 30 minut.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Začínáme v Českých Budějovicích v parku 360, kde probíhá Bloodfest 2026. Jde již o třetí ročník akce zaměřené převážně na alternativní rock, indie a moderní pop rock scénu. Letošní line-up táhnou headlineři Youngblood a Biffy Clyro, vystoupí například Pam Rabbit, Pale Waves a další. Přesouváme se do Prahy, konkrétně do Kaštanů na scénu Unijazzu. Už od 15 hodin tam začne probíhat Unifest 26 Open Air, další ročník festivalu pořádaného kulturním magazínem Uni. Na dvou venkovních pódiích vystoupí dva: Markéta Foukalová, Tulpa Tape, Songs from Utopia, Lucie Dlabolová, Vlčák, Abigail Ibarra a další. V Praze ještě chvilku zůstaneme a přemístíme se do Archy Plus. Od 8:30 večer Jaša 96. Křehké písničkářství, jemné melodie, deníčkový přístup k hudbě, ale i obrovský krok vstříc současné elektronice. Tak by se dalo popsat žánrově rozkročené druhé album Jáchyma Kováře, který v současné době žije a tvoří v Berlíně. Dnes v Arše Plus od 8:30 večer. A ještě jedna festivalová pozvánka do Rtišovic na zámek u Příbrami. Dnes a ještě zítra tam probíhá festival Odraz, šestý ročník benefičního festivalu mladé a nezvyklé kultury.

0: svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

0: Pražská rodačka Majla doznívá v sobotním playlistu 10. hodiny a před námi trochu elektroniky. Skrillex, Tracy, Taichu a Anita B. Queen na energetickém basovém tracku Tranky. Potom atlantský rapper se sicilskými kořeny Ras a po něm tuzemský hudební projekt Media Service. To je hudba následujících minut.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Media Service nás přiblížili 11. hodině a my už za chvilku odpálíme hodinu finální. Do celé nás doprovodí Los Angeleský hudební projekt Fashion Club nebo Arlo Parks. Je 27. června, svátek slaví Ladislav s Ladislavou, ale 27. června je taky v České republice vyhlášen významný den na památku perzekuovaných a usmrcených obětí československého komunistického režimu. Připadá na den, kdy byli v roce 1950 ve věznici na Pankráci popraveni Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Petzl a Záviš Kalandra. Jednalo se však jenom o první oběti ve vykonstruovaném monster procesu se skupinou Milady Horákové. No tak ani na to bychom neměli zapomínat. Teď už ale zpátky k muzice, před námi Fashion Club a jejich Confusion.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují.

13 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Je 6 minut po 11. a to znamená, že se dopoledním playlistem pomalu, ale jistě prokopáváme dál až k pravému poledni. Po cestě nás ale ještě čekají chudáčci Adam s Petrem a ukázka z nového dílu taky Kinokulturistán, a to všechno za doprovodu muziky. Tou nejbližší je rapper Vince Staples, pražské Via nebo Glass Animals. Ale potom vidím taky třeba Nogu RS, Django Django nebo JB Clifford.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Noví chudáčci jsou tu. Petr propadl hazardu a prohrál v hospodě hodně peněz v turnaji v prší, tak se pohlíží, kde by si přivydělal. A zkusí naučit Adama, jak se nestrapnit během smalltalku, což se nepovede. Poslechněte si chudáčky o umění nenucené konverzace, která vás může zavést až k vrátným, kteří pod stolem nadšením tleskají nohama. Tady už je krátká ukázka.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ
2: to
1: si
2: nemaj, to. Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám představ. To neměl být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to vždycky
2: takže,
1: uděláš.
2: Dělej si je představ, že si to představuju, no.
1: Zavři,
3: teď už mi to začít.
1: No,
3: to, to mám asi i prachy,
1: a
3: viď?
1: No,
2: to já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbý příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten tam točil.
1: To je blbý příklad. To je blbý příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčkova.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte. Čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč se...
1: Co?
2: Ne. Tak proč za mnou Dedik se neznáme
1: vůbec? Ale se znáte se, představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, ale takže si představu... Tak já si představu Petru Hřebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se? Teď se potkáte? A oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš. Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně je to v tobě, Adame.
2: Není.
1: Probouzím to síly small talku.
2: Já už si myslím. No,
1: probouzím to, síly small talku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak jsme vidíme v oba, ne? To si to musíme říct. To
1: úplně dobře, říkám. Končím.
2: To je přesně to, když ale to, že protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je
2: že
1: důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že se spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se bavit.
2: Jo, takže prostě něco říkat, takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo?
1: A nebo?
2: Nechci si zahrát prší o prachy.
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: Petr si řekne, hej, to je formát.
1: To je,
2: ten je,
1: ten je tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, jak kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty small talky prostě nezvládneš.
2: Ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jedinej ne, jsi nevylečitelný případ.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jordana nás překlopila přes 11:30 a taky nás přiblížila ke slíbenému kinokulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První tipy letí do Karlových Varů, do kina Drahomíra. Od 17 hodin film Dana Pánka s Vladimírem Polívkou a Evou Podzimkovou Po večerce.

0: od 19.30 japonský film z roku 2021 Drive My Car a od 20.30 potom horor Posedlost. To byly kinotypy a teď už Noga RS, Django Django nebo Kaja.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skvělá kniha.
5: Komotr.
6: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
4: Si zaslouží ten nejlepší film.
7: Jakou větou film začne?
8: Já věřím v Ameriku.
9: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
10: Nejdůležitější je rodina.
4: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
11: Tahle hovadina se produkovat nedá.
4: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
12: Hey to all my friends in Czech, yeah, this is Noga Ares and you're listening to Radio Wave.

23letá americká popová hvězda Olivia Rodrigo nedávno vydala třetí desku You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A v jejím tracklistu najdeme historickou premiéru, první featuring v její kariéře vůbec. V songu What's Wrong With Me se k ní totiž přidává sám Robert Smith, frontman The Cure. No a po téhle nedávné novince v naší rotaci tady vidím hudebníka Kev Coco a nebo českou zpěvačku Julie Colley.

Julie Colley a její track Stereotype nás přivedl do závěru 11. hodiny a současně i do závěru dopolední části sobotního On Airu. K tomu pravému poledni nás doprovodí Sampa a taky Antonie. Potom už začne ničím nerušený proud muziky a v jednu hodinu repríza startérů s Filipem a Martinem. Řeč byla o dramaturgii velkých hudebních festivalů u nás. Ve dvě hodiny pak převezme studio kolegyně Klára Nováková a provede vás on airem až k 6. hodině. Já už se teď s vámi loučím, ale uslyšíme se brzy. Bude to hned zítra ve stejný čas jako dnes, tedy v raním víkendovém On Airu. Mějte se krásně, užívejte sobotu, dávejte pozor, je fakt vedro a čus.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
0: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
3: Posloucháte Radio Wave a na něm letní speciál startéru Hitparády neobjevených. Ta úvodní znělka trochu lhala, protože od mikrofonu vás dnes zdraví jenom Martin. Filip si dává takovou zaslouženou dovolenou. Já hlavně doufám, že se aktivně připravuje na letošní startéry live, který nás čekají na letních festivalech a v rámci kterých budeme spolu s hostama hodnotit vaše nahrávky. Jako první nás čeká Budějovický Majáles 2. června a potom 6. června festival Kamenice. Přihlásit se tam můžete skrze formuláře, ty najdete na našich sociálních sítích starter_radiowave, no a nebo taky na stránkách zmíněných festivalů. Rozhodně nám to ale neposílejte na starter@rozhlas.cz, protože to bychom mohli nasadit až v říjnu, kdy spustíme novou sezónu startéru. Já dneska ale naštěstí ve vysílání nejsem sám, to by byla trochu nuda. Přijeli mě zachránit dva úžasní lidi. Vítám ve studiu Bookerku Rock for People Míšu Beránkovou.
4: Ahoj a díky za pozvání.
3: A taky kreativního ředitele festivalu Colors of Ostrava Filipa Košťálka.
5: Umělecký ředitel festivalu, ahoj.
3: Ahoj, tak to promiň rovnou. To jsou vlastně velký změny takhle ze začátku. My jsme se spolu potkali v tomhle složení přesně před rokem, kdy jsme taky se bavili o mladých talentech. A Filipe, ty jsi trošku vlastně změnil svoji pozici od klasického bookera teďka na uměleckého ředitele festivalu Colors of Ostrava. Tak co se pro tebe za ten rok vlastně změnilo?
5: Tak ve zkratce víc práce, víc odpovědnosti, jinak nic. Ten festivalový tým zůstává stále stejný, velmi podobný. My jsme se Zlatou Holušovou, se zakladatelkou festivalu a bývalou uměleckou ředitelkou festivalu spolupracovali dlouhá léta nablízko a ten loňský ročník byl ten poslední, který jsme spolu společně připravili. Takže pro ten rok 2026 nastávající léto, tak už je, ta rozhodnutí už byla na mě, hlavně co se týče výběru kapel a celé té atmosféry festivalu a podobně, tak já doufám, že posluchači jsou spokojení.
3: Já věřím, že určitě jo, já se na Colors tenhle rok moc těším. Míšo, co se změnilo za ten rok v Rock for People? Všechno přistraním, ty jsi teda nezměnila pozice, ale na druhou stranu minulý rok si tady byla jako velký nováček týmu Rock for People, teď už tam přece jenom máš trochu víc zapuštěný kořeny, tak jak se třeba posunula v tomhle dramaturgii Rock for People a spíš jako tvůj pohled na tu práci?
4: No tak určitě v letošním ročníku mám více bookingů, než jsem měla v tom loňském, ale jinak náš bookingový tým zůstává stejný, takže v tomhle směru se nic nezměnilo od loňska.
3: Já se taky na Rock for People teda moc těším tenhle rok. Dva mezinárodní hudební festivaly, dva sloty pro letošní startéři finalisty. My si je teďka pustíme a pustíme si je právě proto, protože mě zajímá hlavně váš názor, jako skoro těch nejpovolanějších, jako bookerů a těch talent buyerů, jak se teďka často říká. Jako první si dáme Curtains Please a jejich track Rain For You. Posloucháte Starter. Would you let me stand there next to you? And let the rain consume our hearts, just like it was always meant to do.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Já ve studiu nejsem sám, ale mám tady dva úžasný hosty. Ještě jednou vítám Míšu Beránkovou za Rock for People. Ahoj, Míšo.
1: Ahoj.
0: A Filipa Košťálka. Ahoj, Filipe.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tohle byly Curtains Please a jejich track Rain for You, vítězná kapela letošního Startéru. Kapela, u který jsme si do posledního momentu nebyli jistí, jestli ji vůbec chceme nominovat do finálové trojce. A to z jednoho prostého důvodu, že byli na úplném začátku a my jsme vlastně nevěděli, jak hrajou live. Teď už to ale s Filipem víme. Doufám, že vy to budete vědět za chvíli, nejen posluchači, ale i vlastně moji dnešní hosté, jakožto bukeři velkých festivalů. No a musím říct jednu jedinou věc, a to, že Curtains Please jsou naživo naprosto skvělí a zní to jako z nahrávky. Filipe, já se zeptám tebe, protože Curtains Please se letos podívají právě na Colors of Ostrava, tak jak na tebe působil tenhle track? Já vím, že ty to možná nestihneš v rámci svého nabitého programu se na ně podívat, ale stejně myslím si, že kluci budou rádi za tvoje hodnocení téhle písničky, jak je to zvykem u nás ve Startéru.
2: A pod tom, co jsem slyšel tady ten song, tak mě fakt mrzí, že to nestihnu. Možná to začíná být takovým pravidlem, že čím méně zkušeností, tím více té kapele dáme šanci, protože loni to byla Meluzína, ti taky měli jeden song venku, tuším. Nic moc jsme nevěděli. Já jsem nadšený, protože ten zpěv, hlas vlastně je absolutně současný, světový, řekl bych, kdy taková ta vlna Somber, Alex Warren, to všechno tam slyším, ale zároveň na pozadí se toho děje strašně moc. Jsou tam smyčce, je tam vlastně španělská kytara, až jako filmový podklad, až filmová hudba a mě se odehrál jako celovečerák během té písničky v hlavě.
0: Zpěvák Tomas Gerecius, naprosto jako výborný, tohle je jeho debut, ale má kolem sebe postavenou zkušenou kapelu, což tomu taky velmi přidává. Jediný, co bylo klukům hrozně moc líto, bylo to, že letos nehrajou i na Rock for People. Tak já se zeptám, Míši, proč? Jak to je s těma slotama vlastně? Jak to je s těma slotama pro ty český kapely? Já vím, že jich bohužel není neomezený počet.
1: Tak ten finální výběr, kdo z finalistů Startéru vystoupí, byl docela napjatý a nakonec jsme teda zvolili jinou kapelu. Každopádně Curtains Please zní skvěle, já mám tenhle ten kytarový melancholický zvuk strašně moc ráda, takže určitě už je máme v hledáčku a je možné, že je pozveme třeba v následujících ročnících.
0: Přesně tak. K tomu, jak se vlastně dostat na takhle obrovský mezinárodní festivaly, se ještě dostaneme. No ale teď si pustíme právě tu druhou kapelu, o který ty mluvíš. A to je konkrétně kutnohorská kapela Taige, která zaujala nejen porotu ve Startéru, ale například taky na cenách vinila, kde si odnesli nominaci. Tohle jsou Taige a jejich Topoly. Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: starteru na Radio Wave doznívají Taige, další z kapel, která se dostala do letošního finále startéru. No a Míšo, teď už je to na tobě, proč jste si vybrali právě Taige do line-upu Rock for People z těch letošních finalistů?
1: Tak tenhle projekt úplně skvěle snoubí takovou tu písničkářskou intimitu s tím, že oni jsou docela početná kapela, takže ten zvuk je takový barevný, energický a nebojí se dvojhlasu. Vlastně naživo hrají skvěle, takže to byla jasná volba z těch tří.
0: Je to tak, naživo jsou Taige úplně výborný. No a já znova prozradím jednu věc. Jediný, co bylo líto Taige, bylo, že si letos nezahrajou právě na Colors of Ostrava. Dělali jsme si trošku srandu s obou dvou kapel, že by si to možná radši prohodili, protože St. Curtains Please je si zahrát na Rock for People od malička a Taige právě se zase hrozně moc těšili na Colors, říkali, že přijedou, i když nehrajou. Tak Filipe, možná mi ještě řekni, ty umíš si Taige představit v line-upu? A taky naprosto rozumím, že těch slotů bohužel nemáš určitě tolik, kolik bys chtěl.
2: Když začali hrát první tóny ty písničky, tak já jsem si říkal, tyjo, nemělo by to být naopak ty kapely? Ale vlastně ne, vlastně jsem rád, že se každý z těch festivalů otevírá žánrům a objevuje. Je to hodně složité a obzvlášť pro tyhle kapely na začátku kariéry, kdy u nás vystupují na Red Stage a dneska jsme měli poradu a dozvěděl jsem se jako zajímavé čísla, kdy z Česka se nám přihlásilo do Open Callu nějakých 660 kapel, ze Slovenska to bylo kolem 400, no a v Polsku to bylo zhruba taky kolem 400-500, takže z nějakých 1500-1300 kapel jsme vybírali vlastně tu finální sestavu. No a jeden slot tady na téhle scéně rezervujeme právě pro Radio Wave, protože máme rádi váš vkus a to, jakým způsobem kapely vybíráte, a potom, co jsem slyšel, tak mám obrovskou radost, že alespoň jednu kapelku z tady toho výběru můžeme přivítat.
0: To jsem hrozně rád, že to říkáš, my si toho taky moc vážíme a musím říct, že nám se do statéru těch kapel hlásí taky obrovské množství, ale to by vás určitě nemělo zastavit od toho, abyste nám posílali tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat, a je to prostě skvělý pro poslouchávat těch spoustu mladých, talentovaných věcí, protože si myslím, že česká scéna je strašně moc živá. Mě vlastně zajímá, jak zvládáte balancovat tu dramaturgii mezi zahraničními jmény a tou českou scénou. A jestli jsou vlastně návštěvníci vašich festivalů vůbec zvědaví na ty mladý český kapely, protože když večer hrajou třeba Gorillaz jako na Rock for People, tak bude někdo zvědavý na Curtains Please?
1: No, samozřejmě, naše publikum je otevřené čemukoliv, takže vlastně toho prostoru objevovat i mladé talenty tam je spousta a u nás na festivalu ti lidé chodí hodně po koncertech, vlastně prázdné scény tam najdete málo kdy, takže pro ty kapely je to dobrá příležitost se představit před větším publikem.
0: Mě tohle na Rock for People vždycky fascinuje, že vejdu do areálu v 1 hodinu odpoledne a člověk by očekával, že bude poloprázdný, ale na těch menších stagech už je úplně narváno. Ostatně podobně je to i na Colors of Ostrava, takže skutečně ta příležitost si zahrát na takovýmhle festiáku může znamenat hodně. Filipe, prozraď mi ještě, kde vlastně sleduješ mladou českou scénu. Já vím, že ty už jsi se víc přesunul do toho zahraničního bookingu a máš už další lidi, kteří ti pomáhají i s tou českou scénu, ale myslím si, že pořád musíš zůstat hodně v obraze. Tak jaký jsou ty kanály, který ze svojí pozice sleduješ?
2: Rozhodně se to nedá stíhat všechno sám a mám k ruce skvělý tým mladých lidí, nebo vlastně mix lidí, takže kteří zachytnou vždycky něco. No a pak to jsou skvělí kolegové z branže, jsou to jiné festivaly, které vidím jejich line-upy, vidím akce, které se konají po celé republice, samozřejmě Radio Wave a vlastně je potřeba nějakým způsobem si pořád udržovat ten kontakt se scénou a velmi často se mi stane, že jsem na schůzce a někdo mi řekne, tyjo, znáš tady tuhle kapelu, to jako bude hit, a řeknu, kolik na nich bylo lidí, no 500? Já říkám, co 500 na kapelu, kterou neznám, jak mohlo přijít? Toho se stalo třeba s Gufrau před časem a vůbec jsem o nich nevěděl nic. A
0: tak ten start byl jako raketový naprosto u Gufrau, takže naprosto chápu. A Vy jste dneska kromě toho, že jste tady a povídáme se o vašich festiácích, tak jste dostali za úkol přinést nějaký tracky, který si pustíme. Já jsem vás poprosil o to, aby jste přinesli i něco, co vás baví z té zahraniční začínající scény. A Filipe, začneme u tebe, u projektu, který já jsem neznal, ale neuvěřitelně mě baví. A tenhle projekt vystoupí letos na Colors, možná si k tomu ještě něco potom řekneme. Tohle je Atarashi Gakko a Tokyo Calling. Posloucháte Starter na Radio Wave.

Tori!

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Pouštíme si jména z line-upu, tentokrát Colors of Ostrava. Filipe, kde si objevil tenhle projekt, o co jde a kdy si je můžeme poslechnout na Colors of Ostrava, protože já se na ně teda obrovsky těším po tom, co jsem slyšel tenhle song.
1: Objevil jsem je v Japonsku, je to totiž japonská kapela pětice reperek, zpěvaček. My už jsme v loňském roce začali něco, čemu říkáme Asian Focus, protože v Asii se toho děje, co se týče hudby, strašně moc, ať už na té mainstreamové scéně nebo v klubech. Ten zvuk kapel pocházejících z Asie je prostě trošku jiný, pro nás exotický, objevný. A loni jsme přivezli do Česka na velkou stage poprvé K-pop, no a letos jsme si řekli, posuneme to dál, bude to J-pop, japonský pop, ale co je na Atarashi Gakko speciální je to, že to není úplně tak pop v tom slova smyslu, jak ho chápeme jako mainstreamový pop, ale byť jsou známí, nebo známe i mezinárodně, tak vlastně je to satira. Je to satira na japonskou tradici, která je tam pořád jako cítit, zároveň i na ten J-pop samotný, na ten mainstream velký. No a budou hrát ve čtvrtek na naší druhé největší stage, takže to bude velký bordel.
0: To zní úplně skvěle. Když posloucháš takovouhle kapelu, chybí ti třeba něco takovéhohle na české scéně, nebo myslíš si, že je to čistě kulturní věc? Mně jde vlastně o to, jestli bys třeba ocenil, kdyby se objevil nějaký projekt, a nemusí to být jenom v tomhle žánru na české scéně, který ti tady zoufale chybí, protože oba dva i s Míšou jezdíte po obrovském množství showcaseových festivalů a vstřebáváte jako vlivy ze všech koutů světa, tak mě vlastně zajímá, co ti chybí u nás.
1: No, musím říct, že letos vlastně v line-upu máme Hi-Ha holky.
0: Jasně, to taky soutěžící startérů mimo jiné, tak zdravíme a děkujeme za další jméno.
1: Tak to bych tak považoval, že to může být jako ten český parťák pro tady Atarashi Gakko z Japonska, ale myslím si, že pořád ta originalita v Česku dostává na frak, že těch odvážných je málo a my se každý rok snažíme vlastně vybrat ty nejodvážnější. Kéž by toho bylo víc.
0: Míšo, jaká myslíš, že ta nejčastější chyba, kterou mladí kapely dělají, když poprvé přijedou na takhle velký festival, jako je třeba Rock for People, anebo můžou to být i Colors, ono je samozřejmě velmi těžký konkurovat s tou jejich show, jako těm velkým produkcím, na druhou stranu určitě je to možný. Jsou nějaké chyby, se kterými se často setkáváte v týmu Rock for People?
2: Tak asi takový ty nejzákladnější jsou, že kapela třeba přijede nepřipravená, zvukovka jim trvá strašně dlouho, pak vlastně celý ten harmonogram nabere zpoždění, případně, že mají různé jako požadavky nadstandardní, chtějí spoustu lidí na guest list a vlastně, když potom si uvědomíte, že tam je 200 vystupujících, tak takovéhle věci můžou dost pozdržet toto odbavení.
0: Filip kýve hlavou, tak slyšeli jste to, nedávejte si přehnaný požadavky na guest list, když je to poprvé na festiák, přijďte připravený, buďte vděční a zároveň odehrajte dobrou show. Vzpomeňte si možná na nějaký domácí jméno, který u vás začínalo na malém pódiu před x lety a postupně s váma a i s tím festivalem rostlo, a teď myslím konkrétně z tuzemské scény, ale ostatně může to být i ze zahraničí.
2: Tak z české scény bych asi zmínila Sofiana Meč, který začínal, myslím, na ČT Art Stage pár let zpátky, ale to ho budeme mít později odpoledne na Bčkové stage. Takže vlastně ta jeho show se postupně vyvíjí a on je jako pracovitý, ambiciozní, takže tam ten vývoj je opravdu vidět.
0: Což nutno říct, že Bčková stage na Rock for People už je skutečně obrovská. Filipe, napadá tebe někdo takovej?
1: No, u nás Sofian začíná v partnerské prezentaci a mám velkou radost, že letos jej máme taky v programu, ale vlastně příběh je to u spousty kapel. Třeba Miraj u nás hráli na dvojce, která je výrazně menší než ta hlavní stage, a ta hlavní stage je opravdu pro kapely, které už zanechali nějakou jako stopu na té české scéně, no a letos vlastně první festivalový den vystoupí na hlavní stage v hezkém čase, takže na to se moc těším a mám rado, že i pro ty kapely je to jako zadosti učení nebo důkaz, že v té kariéře někam došli, že to není jenom další hraní, že vystoupit na Colors Ostrava nebo na jakémkoliv jiném festivalu tady toho kalibru je třeba jako Record for People, je prostě něco, co se nestává každý den nebo každou sezonu.
0: Často, anebo každý den se to určitě nestává ani zahraničním kapelám, který ale na ty festivaly jezdí rádi, pokud jsou na začátku té kariéry. No a my si jedno takovýhle jméno dáme. Už je to taky celkem jako ostřílená parta a moje oblíbená. Letos se objeví v line-upu Rock for People. Přinesla ji dneska Míša a tohle jsou Yard Act a jejich Redeemer, novej single ve Startéru na Radio Wave.

0: Ve startéru na rádiu Wave doznívají Yard Act, kteří letos vystoupí na festivalu Rock for People. Míšo, co nám k tomuhle projektu řekneš? Já se přiznám, že je to jedna z mých oblíbených kapel a moc se na ně těším.
1: Tak jak jsi říkal, nejde o žádné nováčky, mají za sebou například už nominaci na britské Mercury Prize. A vlastně teď jsem ráda, že po nějaké další odmlce se vrací. Tohle byl single z nového alba, které by mělo být, myslím, v červenci. A jako zní to skvěle, takže já se fakt těším, co to nové album přinese. A vlastně kromě festivalu si je můžeme pak užít i na podzim Meat Factory, kde budou hrát.
0: To zní skvěle. My často slýcháme i skvěle vyprodukované tracky od mladých kapel, ale naživo to potom občas drhne. Mě vlastně zajímá, jak moc je pro vás důležitý při bookingu ve vaší pozici ta živá performance. A vlastně chápu, že byste nejradši zašli úplně na všechno, nejdřív naživo, co pak máte, abyste si byli jistý, že návštěvníkům festivalu přinášíte to nejlepší, ale občas to třeba nejde. Tak jak to v takovýchhle situacích děláte? A stává se vám často, že jste si jistý, že buknete nějakou kapelu, pak ji vidíte naživo a rozhodnete se, hele, to prostě nemá smysl, jako to naživo to nefunguje?
2: V našem případě vidíme nějakých 85% kapel naživo. Předtím, než je vůbec bookneme, než se proto rozhodneme, je to pro nás obrovsky důležité, protože to kouzlo festivalu se děje teď a tady a nikdo to neupraví v postprodukci, ani s umělou inteligencí nic takového nefunguje. Samozřejmě nedá se vidět úplně všechno, někdy musíme věřit agentům, někdy si musíme poslechnout to, co třeba mají jako živý záznam na YouTube, což děláme velmi často, ale naštěstí máme vlastně tu pozici, kdy na pozici těch menších kapel, třeba méně známých, můžeme odmítat a zároveň jako zvát ty kapely, které jsme viděli, a díky tomu, že je vidíme, tak to není jenom o tom, že samozřejmě jako zahrajou super koncert a energický, tak jak to máme rádi, ale i to, že s nimi získáme nějaký vztah, že víme, kde jsme viděli, kde jsme se lepili v klubu k podlaze od rozlitého piva, a to je to, co pak můžeme přenést i na ty naše návštěvníky, je tam nějaká emoce.
0: Míšo, máte to stejně i na Rock for People, předpokládám, že jo, vy oba, jak už jsme zmiňovali, jezdíte po hodně showcaseových festivalech. Možná se tě zeptám jinak, může i třeba hraní na showcaseových festivalech být nějaká zkratka pro klidně i tuzemskou kapelu dostat se k vám do line-upu?
1: Určitě ano, protože je to nějaký způsob, jak se zviditelnit, jak upoutat pozornost bookerů, a vlastně i ta kapela ukazuje nějaké své ambice. Takže to určitě je jedna z cest a my hodně bukujeme zahraniční

0: 650 kapelama třeba k vám na Red Stage, anebo pošlu e-mail právě na Rock for People. Máte vůbec šanci se k těmhle e-mailům nějakým způsobem dostat? Jak u vás probíhá ten výběr? Protože často kapely říkají, to nemá smysl to tam posílat, stejně to skončí v koši, nikdo si to nepřečte. Je to tak, anebo může to být cesta buknout něco z e-mailu?
1: No, v případě, že to není newsletter, který jde všem, nebo je tam takové to políčko těch příjemců jako no name a vlastně jde to na všechny úplně všude, tak pokud vidím, že ten zájem je, aby ta kapela hrála na Colors, ideálně napíše, jaký má k tomu festivalu vztah, nebo proč vlastně jako píše ten e-mail, nejenom to, že chci hrát, a stává se i to, že tamhle napíšou honorář, třeba jako chceme hrát, ale tady tohle nám zaplatí. Tak to čteme a já se snažím odpovídat na každý takový e-mail, protože vím, že to není jednoduché jít z kůži na trh a zároveň pro nás je to způsob, jakým se učíme a dozvídáme o té scéně, a mám spoustu kapel, kterým se to ještě nepovedlo hrát na Colors, ale každoročně jsme v kontaktu, napíšeme si ten jeden e-mail ročně nebo dva.
0: A jednou to třeba přijde.
1: Přesně tak, to člověk nikdy neví.
0: Míšo, máš možná ty nějaké doporučení pro mladý, úplně začínající kapely, co do toho e-mailu dát, jak vlastně ten e-mail psát dlouhý, co tě zajímá? Filip už to trošku naznačil, že občas jako kouká i na YouTubeový videa, live, když třeba nestíhá a potřebuje si to pustit. Je to tak, potřebuje mít kapela liveko, aby jste to vůbec zvažovali, anebo ti třeba stačí něco méně v mailu?
2: Určitě potřeba mít liveko, není nutné, aby to bylo natočené nějak profesionálně, stačí klidně na mobilu z klubu, ale je důležité vidět, jak ta kapela zní naživo, jak je sehraná, jak na ní reagují fanoušci. A kromě toho e-mailu bych ještě doporučila třeba pozvat bookera na křest alba nebo na nějaký svůj koncert. Případně jako v našem případě lze ještě jít tou cestou, že třeba může kapela přeskakovat na nějakém zahraničním koncertě v Praze a tím tu spolupráci nějakým způsobem rozjedeme, ověříme si, že jsou spolehliví a pak je třeba pozveme na festival.
0: To zní skvěle, takže jednoduše hrajte, natočte to a nebojte se psát a třeba to jednou vyjde. Na vašich festivalech nejsou ale jenom začínající kapely, jsou tam i dost velký headlineři a my si nějaký váš výběr teďka taky pustíme a začneme u Colors of Ostrava. A Filipe, možná jestli to uvedeš ty, tohle se je totiž Teddy Swims a jeho Mr. Know-it-all, jméno, který poměrně vystřelilo. Já jsem vlastně hodně zvědavý, jak na něj bude reagovat český publikum na Colors of Ostrava a jaký vlastně bude mít dosah. Tak můžeš nám k němu možná něco říct, jaká byla ta geneze vůbec bookingu a jak se Teddy Swims dostal právě na Colors?
1: Je to náš letošní sobotní headliner společně s Lord a my už jsme, když začal hrát v rádiích poprvé, tak jsme si říkali, to sedí ke Colors, potřebujeme ho, je to trošku soul, trošku pop, trošku country. A začali jsme se snažit strašně moc, neklaplo to a v tom roce, kdy jsme se začali snažit 2 roky zpátky, hrál úplně všude. Na letišti, na benzínkách, na záchodech, všude. A nakonec se to povedlo, dostali jsme tu šanci, kdy po dlouhých jednáních vystoupí letos. Já z toho mám velkou radost, protože se mi zdá, že do toho mainstreamu a do té pop music přináší takovou jako eleganci, že to je prostě velký chlap s úžasnou kapelou. Konec konců na Koašele konečně jsme měli šanci vidět, jak to vypadá naživo, o tom jsme se bavili a je to naživo skvělé.
0: Tak tady je Teddy Swims, trošku pop, trošku soul a trošku country. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All ve startéru na Radio Wave. Jméno, ke kterému se Filip Košťálek přiznal, že ho má strašně rád, poslouchá ho furt dokola. Bylo to jméno, který hrálo na každý benzínce, letos konečně na Colors of Ostrava. Tak přijdeš se na něj podívat, tohle co stihneš, tohle jméno?
1: Rozhodně, tam musím být, to si nenechám ujít.
0: Tak kdybyste se chtěli s Filipem potkat, tak ho tam možná někde potkáte v davu. Jak na tebe vlastně působí s odstupem času, když v té branži už seš poměrně dlouho, tyhle ty velký koncerty, vydržíš ještě vůbec stát na celý koncert, klidně takovýhle jako světový hvězdy, anebo tomu dáš půl hodinku a odcházíš, protože jsi viděl to, co potřebuješ?
1: Vlastně bych řekl, že tady na těch velkých koncertech dokážu vydržet celou dobu, pokud mě to baví, a samozřejmě čím větší ten headliner je, tím víc je to promakané a řekl bych, že z takových koncertů odcházím méně než z těch menších, které třeba mě přestanou bavit nebo mě začnou nějakým způsobem jako nudit. Bohužel na tom našem festivalu, když ho pořádáme, tak tam nedá se být celou dobu, takže snad budu mít příležitost tedy osvím se vychutnat celého někde jinde než na Colors.
0: Já se ptám i proto, protože nás poslouchá spoustu mladých lidí a spoustu lidí, kteří nejen hrajou v kapelách, ale i lidí, kteří by třeba někdy chtěli dělat tu práci, kterou děláte právě vy, a ptám se tě proto, jestli to možná není trošku únavný už vnímat vlastně hudbu čistě z takhle z pracovního hlediska, jestli si dokážeš, a možná se zeptám Míši, jestli si ještě vůbec jako dokážeš pustit nějakou muziku prostě jen tak, protože ji máš ráda.
2: Určitě ano, já se snažím si na tohle trošku dávat pozor, abych vlastně pořád měla takovej ten fanouškovský, nadšenecký vztah k té hudbě, protože si myslím, že je důležitý, aby tohle jako nevyprchalo nikdy.
0: To strašně rád slyším, rozhodně. No a my se teďka pustíme věc, která možná tohle v tobě probouzí i na české scéně, věc, kterou si vybrala, a je to konkrétně Květach a její Lucie, tak pak si k tomu něco řekneme. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Květach a její Lucie. S náma ve studiu je ale naštěstí Míša Beránková, bukerka Rock for People. Míšo, tak proč zrovna Květach a proč bychom měli letos na Rock for People zavítat právě na její koncert?
1: Tak já jsem Květach vybrala proto, protože si myslím, že z té mladé generace písničkářek je ta její tvorba opravdu jedna z nejzajímavějších a vlastně i naživo je skvělá jak solově, tak s kapelou a ta její tvorba se mi fakt hodně líbí.
0: To zní skvěle. Co vlastně je to český písničkářství? To tradiční český písničkářství, má to prostor i na Colors of Ostrava, Filipe?
2: Rozhodně, já si myslím, že to je jako úžasná hudba. Samozřejmě pro velké festivaly je to těžké, protože máme velké scény, je tam ruch z ostatních pódií, od lidí, ale i proto jsme třeba letos vytvořili novou stage, jmenuje se Steel Stage a bude vyloženě pro písničkáře a písničkářské projekty. A samozřejmě za písničkáře tam nesmí chybět Pokáč. Jo?
0: Zdravíme Pokáče. Mě vlastně možná zajímá ještě jedna věc a to je to, když přijede menší kapela, může to být písničkář, ale i začínající kapela na takhle velkou stage, jak vlastně může odehrát opravdu jako skvělou show, protože často se tam může cítit trošku ztracená na takhle velkém pódiu, protože co si budeme, není tolik možností, kde si na takhle velkém pódiu zahrát.
2: Já myslím, že je super, když si sebou vezme kapelu. To jsme letos viděli třeba teď v Brightonu na koncertě Blaira Davieho, který k nám přijede, tak my jsme ho objevili solo a bylo to super. A vlastně jsme neváhali ho zabukovat solo, protože jsme věděli, že ten jeho hlas a charisma je prostě dostatečné i na velkou stage, ale když jsme teď slyšeli koncert celou kapelou, tak jsme si řekli, OK, tohle opravdu patří na tu velkou stage.
0: Tak budeme se těšit, no ale teď se vrátíme ještě do Čech a pustíme si písničku z tvýho výběru a taky z dramaturgie Colors of Ostrava, no a možná si k ní prozradíme ještě nějaký příběh. Posloucháte Starter na Radio Wave a tohle je Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem, výběr Filipa Košťálka a ostatně i jedno z jmen, který se dneska představí, respektive dneska za pár týdnů na festivalu Colors of Ostrava. Filipe, proč zrovna Ondřej Ruml, proč je toto jméno, který se tam letos ukáže a který si vybral sem k nám do starteru?
1: Tenhle příběh mi totiž moc baví. Já jsem měl Ondřeje Rumla nějak zafixovaného v hlavě s hudbou a s profilem, který má. A jednoho dne mi přišla SMS-ka, že od něj, že se teda vydává novým směrem hudebně a jestli bych si neposlechl demo. No a já jsem si to demo poslechl, tuším ve vlaku z Ostravy do Prahy. A řekl jsem si, tyjo, to je Ondra Ruml, to je jako fakt super hudba, něco mezi Zrní a Corbin Dallas, ale pořád svý.
0: Něco mezi Zrní a Corbin Dallas je skvělý, naprosto oceňuji.
1: Ale vlastně pořád svůj, originální a říkal jsem si, jo, tohle chci ukázat a taky to vlastně je to příhodné pro tenhle pořad, protože je to takový ten beginner's mindset, co i on v nějakém pokročilém stavu své kariéry vlastně dokázal do toho dostat, nejen udělat tu hudbu jako nově, originálně, přetransformovat se, ale zároveň takhle jako SMS-kou vlastně poslat demo, jít z kůží na trh a chci na tom ukázat to, že opravdu i když si myslíte, že my ty e-maily nečtem a nečtem SMSky, tak takové jedno demo může udělat divy, no a Ondra Ruml nám zahájí festival na druhé největší scéně letos.
0: Ty jsi mi hodně nahrál, ten příběh je krásný. Míšo, my se vždycky ptáme našich hostů na nějakou radu na start pro začínající kapely. Filip už to možná trošku naznačil, možná bych to shrnul jako nebát se a běžte z kůží na trh. Míšo, máš ty něco pro začínající kapely, co by si jim doporučila na začátku hudební kariéry?
2: Tak asi obklopit se dobrým týmem lidí, ať už co se týče tvorby, nebo nějakého bookingu, managementu, nebo například najít si spřátelenou kapelu a vyrazit s ní na turné jako support. To je dobrá příležitost představit se širšímu publiku a nabrat nějaké zkušenosti s živým vystupováním. Takže skrz lidi na scéně.
0: To my strašně rádi slyšíme a jsme hrozně rádi, když spolu třeba tourujou právě startéři. Kapely Starter jste právě poslouchali, vy nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se rozloučíme trackem od velké kapely, která vystoupí letos u vás na festivalu. Je to pro vás pro všechny určitě známá písnička, jsou to Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Posloucháte Starter.

0: Gorilla se jich Clint Eastwood ve startéru na rádiu Wave. Míšo, jaký jiný velký jména se letos představí na festivalu Rock for People? Já nepředpokládám, že by někdo Rock for People nebo Colors of Ostrava neznal, ale stejně pojďte pozvat na festival, proč bychom měli přijet?
1: Tak kromě Gorillaz můžu ještě prozradit, že si přivezou spoustu vězných hostů z poslední desky. Tak vystoupí i Limp Bizkit, Primitive Horizon, Halsey, Iron Maiden a spousta dalších kapel. Je tam rozhodně co objevovat letos a festival se koná už za 2 týdny od 10. do 14. června a vlastně máme tam i spoustu novinek v areálu, který bude rozšířený, bude tam více chilloutových zón, nová ČT Art Stage, takže rozhodně se máte na co těšit.
0: rockforpeople.cz, tam najdete všechny informace. Filipe, co Colors of Ostrava? Já už postupně tady stahuju Gorillaz, protože ty u vás letos nebudou, ale budou tam třeba 21 Pilots a spoustu dalších.
2: Je to tak, začínáme s 21 Pilots, kteří se vrací po 4 letech, potom LP a speciální projekt zpěvačky Aurory s Tomem Rowlandsem Chemical Brothers Tomora, pak Moby po 17 letech zpátky v Česku s celou kapelou naživo, no a na závěr už zmíněný Teddy Swims a Lorde, takže takový double headlineři. Nakonec nová písničkářská scéna, spoustu komfortu pro návštěvníky a samozřejmě úžasné Dolní Vítkovice, které svým industriálem prostě jsou naprosto unikátní. Od 15. do 18. července v Ostravě. Kdo tam byl, chce se vrátit, kdo tam nebyl, musí tam zajet. No.
0: Já vám oběma moc děkuju, že jste přijali pozvání do startéru na Radio Wave. Děkuji vám, že jste poslouchali. Znova připomenu, že nás můžete sledovat na starter_Radio Wave. No a uvidíme se snad nejpozději, buď na Rock for People, anebo na Colors of Ostrava. Ještě jednou díky. Ahoj.
2: Díky za pozvání.
1: Ahoj.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

0: Je 14 hodin a 8 minut a právě v tento moment vám moderátorka Klára Nováková přeje od mikrofonu krásné dobré odpoledne a oznamuje vám, že právě posloucháte odpolední víkendový on air na rádiu Wave. Ať už jste na cestách nebo pracujete, já se samozřejmě budu snažit, abych vám poslechem našeho vysílání třeba trošku zpříjemnila velmi horké odpoledne, které dnes máme, které dnes pociťujeme. Je pravda, že když jsem se ráno zbudila a viděla jsem, že už ráno bylo 27 stupňů, docela dost jsem se zhrozila, vlastně okamžitě, jak jsem vyšla ven, tak na mě byly jenom obrovské v podstatě potoky a upřímně i přesto, že já samozřejmě ráda mám velmi teplo a i takhle vyšší teploty, tak tohle už je i na mě moc a upřímně se docela těším, až nám i trošku zaprší. Tuto hodinu nastartovala moje oblíbená Chapel Roan a taky Izabela Love Story, no a nás teď čeká novinka na Radio Wave, kterou mají na starosti Media Service a jmenuje se Sleepover. České elektropopové duo Media Service vydává nový projekt Knickers. Projekt představuje 5 tracků a 2 skity, které volně navazují jak na předešlé album Mikey is the Last Sword z roku 2025, tak i na ideu iPhone Music, která dává přednost produkování hudby na dotykovém telefonu místo na počítači. Z novinky tedy nasazujeme track Sleepover, který vás ideálně naladí na deštivé letní večery, které si myslím, že si nyní my všichni přejeme.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Ve 14 hodin a 21 minut pro vás mám tady ukázku z jednoho z našich podcastů, které máme na rádiu Wave, a sice z podcastu Bedny. Hostem Beden je Gary Marcus, známý komentátor a vědec v oblasti kognitivních věd a umělé inteligence. Jak se umělá inteligence liší od té lidské? Kompetentně odpoví jedině 100% lidský host nových Beden. Celý díl najdete na webu rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Gary, začněme velkými jazykovými modely, které simulují neuronové sítě v lidském mozku. Vy tvrdíte, že se jim zas tak nepodobají. V jakých ohledech se lidské poznávací schopnosti liší od umělé inteligence?
2: Nejprve bych trochu zpochybnil premisu vaší otázky. Jazykové modely ve skutečnosti lidský mozek nesimulují, je to marketing. Říká se jim v uvozovkách neuronové sítě. S tím, jak skutečné mozky fungují, toho ale nemají moc společného. Nemůžeme je rozdělit na prefrontální kortex, týlní mozkovou kůru a podobně. Nenajdete v nich jednotlivé synapse se stovkami pohybujících se proteinů. Jsou přinejmenším abstrakcí skutečných mozků. To je první věc, kterou bych řekl. Pokud jde o jejich poznávací schopnosti, v podstatě jen napodobují jazyk, na kterém byly natrénovány, ale to neznamená, že skutečně chápou koncepty, které se za ním skrývají. Toto je částečně důvod, proč se potýkají s něčím, co bychom mohli nazvat problém s pravdivostí. Běžně si například vymýšlejí neexistující právní citace. Někdo je požádá o sepsání právního shrnutí a oni si věci v něm vymyslí. Lidé si citace nevymýšlejí, většinou nehalucinujeme. Někdy lžeme, někdy věci zapomínáme. Tyto systémy ale mají tendenci prostě jen statisticky rekonstruovat informace, což se opravdu velmi liší od toho, jak fungujeme my jako lidé.
3: These systems have a tendency to just reconstruct information statistically. It's really very different from what people ever do.
4: You probably know of John Searle's Chinese Room.
1: Pravděpodobně znáte takzvaný argument čínského pokoje, formulovaný filozofem Johnem Searlem. Je to tak, že velké jazykové modely inteligenci pouze předstírají?
4: Just pretending to be intelligent.
3: They're not even pretending. They're just next word predictors. The fact that we attribute intelligence to them.
2: Oni to ani nepředstírají, pouze předpovídají další slovo ve větě. To, že jim připisujeme inteligenci, není něco, co by sami chtěli, toužili potom, potřebovali to, nebo by jim na tom jakkoliv záleželo. Pouze jen dělají svou statistickou analýzu a lidi to shodou okolností zajímá. Raný systém zvaný ELIZA pouze spojoval klíčová slova. V roce 1965 si s ním lidé povídali přes dálnopis a mysleli si, že mluví se skutečným psychoanalytikem. Byl to opravdu hloupý algoritmus, který se nesnažil nikoho o ničem přesvědčit. Jen k sobě přiřazoval klíčová slova. Lidé ale mají velmi silnou tendenci přisuzovat inteligenci a někdy i vědomí tam, kde není. Podobným příkladem je skořicový šnek, který lidem připomínal matku Terezu. Tomuto jevu říkáme pareidolie. Velké jazykové modely v podstatě pareidolie využívají ve svůj prospěch. Sami tedy takový záměr ani nemají, ale tato pareidolie způsobuje, že jim lidé přisuzují něco jako inteligenci, která tam ve skutečnosti chybí.
3: Pareidolie makes people attribute a kind of intelligence that isn't actually there.
4: We've actually recently met at your lecture at the University of Edinburgh, where you talked about artificial intelligence.
1: Vlastně jsme se nedávno potkali na vaší přednášce na Edinburské univerzitě, kde jste mluvil o něčem podobném, že umělé inteligenci chybí úmysly, či odborněji takzvaná intencionalita, kterou my lidé máme. Pojďme si tuto část poslechnout. Let's listen to this bit.
3: I don't think these systems really have intentions.
2: Nemyslím si, že tyto systémy skutečně mají úmysly. Jeden z mých oblíbených příkladů hloupých věcí, které velký jazykový systém řekl, když doporučoval školy v New Yorku, je: moje děti chodí sem. Ten model ve skutečnosti žádné děti, které by chodily do školy, nemá. LLM říká spoustu věcí, to ale neznamená, že se za nimi skrývá skutečný medvěd, jak se v angličtině říká. Když takový systém říká, že má záměr něco udělat, jen imituje text vytvořený lidmi. I když bychom mohli mluvit více do detailu o tom, co imitace v tomto případě znamená. Velmi zjednodušeně je to tak, že imitují text. Nemyslím si, že mají úmysly, což je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že máme problémy jako reward hacking či hackování odměny. Chcete po systému, aby vyřešil úkol X. X s čárkou je ale jednodušší. Pojem jednodušší bychom mohli rozebrat více. Model ale každopádně někdy vyřeší tento jednodušší problém namísto toho původního. S podobnými věcmi máme velké problémy. V knize z roku 2019 máme krátký komiks, v němž někdo robotovi řekne: chci, abys všechno v této místnosti zvedl a odnesl. Robot tam sedí s motorovou pilou a rozřezává gauč. Nerozumí tomu, že náš lidský záměr, když řekneme, aby robot všechno zvedl a odnesl, neznamená, že má odnést i nábytek. Tímto příkladem ilustrujeme, že je zde velká propast mezi tím, co my jako lidé zamýšlíme a co chápe stroj. Včera jsem se s jedním vědcem tady v Edinburgu bavil o takzvané formální verifikaci. Značná část dnešních problémů s umělou inteligencí souvisí s tím, že co lidé zamýšlí, ale možná přímo nevyřknou, se liší od toho, co si z toho vezme daný přístroj. I když sami úmysly nemají, snaží se vyřešit úkoly, které jsme jim zadali. Pokud to dělají za pomoci velkého jazykového modelu, je v tom chaos, protože jeho fungování se podobá imitování textu. A i v případech, kdy přístroj věc řeší jinak, se nám nemusí povést úkol, který jsme po stroji chtěli splnit, specifikovat tak, aby jej skutečně vyřešil. Je to náročný problém.
0: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: americký rapper Fake Mink a my se nyní podíváme do sekce Wave News na našem webu. Francii dál sužuje silná vlna veder. Úřady v hlavním městě omezily pití alkoholu na veřejnosti i zákaz jeho prodeje sebou. Cílem je snížit tlak na nemocnice, které jsou podle pařížského policejního prefekta Patrice Foreho už teď na hraně kapacit. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti má podle BBC v Paříži platit jednak od pátečního poledne do sobotních 7 hodin ráno, to už tedy proběhlo, a potom znovu ve stejném čase od soboty do neděle. Omezen bude také prodej alkoholu sebou. Restaurace a licencované bary dostaly z opatření výjimku. Zdravotní pohotovost je podle francouzských úřadů na nejvyšším stupni a snaží se v současné situaci co nejvíce posílit nemocniční personál. Snaží se zajistit dostatek pomoci ohroženým skupinám obyvatelstva. Ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová ale upozornila, že horko nepředstavuje riziko jen pro seniory. Podle ní přibývá i případů srdeční zástavy u mladších lidí. Pařížská záchranná služba zaznamenala během jediného dne 4x více srdečních zástav než obvykle. Před podceňováním veder varoval také pařížský starosta Emmanuel Grégoire. Kritizoval mimo jiné lidi, kteří i v extrémním horku sportují. Není dobré si myslet, že zrovna nám se nemůže nic stát, řekl. Připomněl, že dát si na pár dní pauzu od běhání nebo cvičení je v takové situaci minimálně rozumné. Kvůli nesnesitelným teplotám v pařížských bytech lidé dokonce raději tráví noci v parcích. Jak píše server Euronews, do parku Butte-Chaumont přicházeli lidé s dekami, houpacími sítěmi i nafukovacími matracemi. Dnes večer už to tu vypadá skoro jako normální hotel, řekla Camille Aregunová, která do parku přišla s dítětem. Další lidé říkali, že spaní pod širým nebem je snesitelnější než noc v rozpáleném bytě. Vlna veder v posledních dnech zasáhla Španělsko, Británii i Francii a podle meteorologů se přesouvá dál na východ. Německo i Česko varují před extrémními teplotami, v Německu, Itálii i u nás mohou teploty v příštích dnech vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Tak na sebe dávejte pozor, pořádně se hydratujte a opravdu zapomeňte na jakoukoliv velkou fyzickou aktivitu a pořádně odpočívejte, protože to vedro, které je venku, je teda fakt hodně, hodně, až bych řekla, nesnesitelné. No, ale já jsem každopádně jsem moc ráda, že tady sedím ve studiu, můžu moderovat, protože tady je přece jenom příjemněji, je tady stín a doufám, že v nějakém stínu jste i vy a jsem samozřejmě ráda, že přitom posloucháte vysílání Rádia Wave.
1: Pot, o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave.

0: A ve 14 hodin a 46 minut pro vás mám Kulturistán plný tipů na výstavy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejdřív se podíváme do Brna a do domu pánu z Kunštátu, kde se koná hvězdná soustava, a sice diplomky FAVU 2026, která se koná od 25.6. do 26.7. FAVU zve na pravidelnou výstavu diplomových prací, která letos představí tvorbu 39 diplomantek a diplomantů ze 17 ateliérů volného umění a designu. Kromě obvyklého výstavního prostoru v domě pánů z Kunštátu budou diplomantská díla k vidění také v nově otevřeném centru VUT Tržnice a doplní je práce vystavené v galerii TIC a na hradě Špilberg. Tak pokud máte chuť se podívat právě na diplomky FAVU, nebo pokud byste se chtěli samozřejmě někde schovat před tím vedrem venku, tak určitě si myslím, že výstavy obecně jsou dobrým nápadem a jedna z nich může být třeba právě brněnská v domě pánů z Kunštátu Hvězdná soustava. No a pak tady máme Pardubice a Gampu, kde se od 12.6. do 26.9.2026 koná bienále ve věci umění nezbytná přání. Čtvrtý ročník mezinárodní výstavy současného umění bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání přistupuje k nezbytnosti či nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se rodí z nutnosti. Mohou mít podobu protestu jako projevu života. Ve výstavě se setkává v mezigeneračním dialogu množství vizí, spekulací a imaginací, které vystupují jako instinktivní reakce na každodenní podmínky života a jeho politiky. Tak pokud vás to zaujalo, čeká to na vás v Pardubicí, v Gampě, bienále ve věci umění Nezbytná přání. No a já tímto uzavírám tipy na výstavy. Jak říkám, myslím si, že výstavy jsou dnes určitě dobrým nápadem a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká další novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Kelsilu a jmenuje se Cutting of the Head of a Ghost.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na Rádiu Wave.

0: To byla skvělá Sabrina Carpenter a její song Man Child. Je 14 hodin a 55 minut a teď už nám končí první hodina víkendového on-airu, víkendového odpoledního on-airu na rádiu Wave. Do konce hodiny nám ovšem ještě zahraje Cold Meat Party, no a abyste věděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak na vás čeká ukázka z podcastu Hergot. V rámci Kulturistánu vám doporučím dnešní divadelní představení, no a samozřejmě se těšte na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Já moc doufám, že pořádně odpočíváte, někde se skrýváte před sluncem a pořádně se hydratujete. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Máme 15 hodin a 11 minut, krásné, dobré, horké odpoledne, posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave. Klára Nováková vám od mikrofonu mává z proskleného studia rádia Wave, kde je rozhodně poměrně příjemná klimatizace a nejsem zrovna venku, kde teda, když vidím i ty lidi, kteří procházejí, jsou všichni splavení, což naprosto tomu rozumím, protože opravdu teď tam teploty momentálně dosahují nějakých 37, 38 stupňů tady, co se týče Prahy, ale věřím, že je to tak podobně v celé republice. Tuto hodinu odstartovali Harry Styles, můj oblíbený Harry Styles a jeho song Aperture. Já samozřejmě jsem trošku smutná z toho, že jsem se nedostala na žádný z jeho koncertů, ale stačí mi se dívat na sociálních sítích na různá videa z toho koncertu. Vypadá to krásně a já jsem faninkou Harryho Stylese, takže určitě příště na ní zase budu muset někam zajít. No a pak hráli taky Kodiky. No a čeká nás ukázka z podcastu Hergot. V rámci Kulturistánu si doporučíme dnešní divadelní představení, což si myslím, že je taky dobrý způsob, kde trávit tyto horké dny. No a samozřejmě se těšte na spoustu skvělé hudby v našem playlistu, jako například teď, protože nás čeká další novinka na rádiu Wave, kterou má na starosti americká hudebnice Fushe a jmenuje se Drive. Americká hudebnice Fushe cestuje například napříč hudebním spektrem. V loni vydala společný single s Young Leanem a Eliasem Ronenfeltem, frontmanem Ice Age. S ním mimo jiné remixovala Smirs a spolupracoval taky na novém singlu Drive. Ten Fushe napsala společně s Ali Logout ze Special Interest. Na tracku se podílel i Dave Longstreet z Dirty Projectors. Drive je chytlavá píseň pohybující se někde mezi shoegazem a pokojíčkovým popem a v klipu hudebnice cestuje po New Yorku. Tak tady je Fushe a Drive.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

0: Je 15 hodin a 22 minut, teď si pustíme ukázku z magazínu Hergot, můžete ji poslouchat už teď.
1: A sice k SafePointu, co to vlastně je, kdybych teďka nevěděl vůbec nic o tom, ani na stránky bych nepřišel, jak bys tenhle ten projekt představil a kolik ty vlastní osobní energie si do toho vložil, nakolik je to fakt jako tvoje věc, tvoje miminko?
2: Jo. SafePoint skutečně je takový, a nejenom moje miminko, ale i miminko mojí manželky a našich přátel, se kterými jsme to založili. SafePoint je komunita, která je součástí církve adventistů, která stojí na tom, že chce být ve své podstatě otevřená hledajícím lidem a co nejvíc bezbariérová. Stalo se to vlastně skoro, řekl bych, až náhodou. Můj záměr nikdy nebyl zakládat nějaký nový sbor nebo nový společenství. Já jsem tenkrát byl pověřený církví, abych po covidu působil v tom onlineu a tvořil nějaký online křesťanský obsah. Nicméně během těch let jsem zjistil, že to oslovuje poměrně široký publikum i nevěřících lidí z velké části a někteří z nich se mě postupně ptali, kde by mohli takovou víru, kterou jim tady prezentuju, kde by mohli to křesťanství vyzkoušet. No já jsem v tu chvíli začal hodně přemýšlet, kam bych jim mohl jako doporučit a navštívit sbor někde, aby to odpovídalo těm jejich potřebám, protože to byly zpravidla mladší lidi. A když jsem mohl, tak jsem jim doporučoval i nějaký jiný církve, protože jsem si byl bolestně vědomý toho, že naše sbory v Praze nebyly připravený na to, aby dokázali to evangelium předat srozumitelně tak, aby ty mladí hnedka neodešli. A část z nich mi ale říká, no my bychom chtěli jít, ale tam, kde ty seš kazatel. Já jsem v tu dobu tehdy byl kazatel na takových víc tradičních sborech, takže to zkusili tam se mnou, přišli, odseděli si to a zjistili, že vlastně ničemu z toho moc nerozumějí a že je to pro jejich život irelevantní a tudíž to nepotřebujou. V ten moment to častokrát byla poslední příležitost, kdy jsem je viděl, a pak už se nám jako nepodařilo víc komunikovat, protože zkusili, zjistili, že tam to jako končí a tahle forma křesťanství pro ně není. A mě to mrzelo, protože to bylo období, kdy stačilo, že jsem nabídnul ve storíčku na Instagramu jednu knížku. Měl jsem asi 3 knížky, který mi kolega dal, že má nějaký navíc, tak jsem mi nabídnul, kdo to chce. A druhý den jsem mu musel vat, jestli nemá 40 dalších, že se mi ozvalo pár lidí. A já jsem pak seděl v centru Prahy ve omlouvám se všem milovníkům kafe.
1: Ono skutečně... My to stejně musíme vypípat, ta značka tam nesmí být.
2: Jo, takže nikdo nezjistí, co to bylo
1: ne.
2: Za kavárnu.
1: Nikdo neví nic, seděl si prostě v kavárně.
2: No, přesně, seděl jsem v centru Prahy v kavárně s tím, že jsem napsal, hele, pokud si pro tu knížku chcete dojít, přijďte, budu tam celý den. A lidi chodili, někdy si jenom vzali knížku, odešli, někteří si ale sedli se mnou a mohli jsme si povídat o tom, jak prožívají svůj život, jak prožívají svoji spiritualitu, kde hledají a tak dále. No a na základě tady těch setkáních jsem se rozhodl, že zkusím jim nabídnout takový jako velmi otevřený setkávání nad Biblí, kde se po nich jako nechce nic jiného, než abychom přišli a bavili se spolu o tom, a můžeme prostě spolu jenom číst Ježíšovy příběhy a hledat, co praktického si z toho můžou odníst.
3: Hergot.
0: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na wave.cz/podcasty.

15 hodin a 33 minut tady mám zprávu, dobrou zprávu pro fanoušky a faninky úspěšného hororu Záhada Blair Witch, protože do kin zamíří snímek ze světa tohoto úspěšného hororu. Premiérový termín 24. září 2027 zveřejnilo studio Lionsgate v kryptickém příspěvku na svém instagramovém účtu. Režírovat ho bude hororový expert a youtuber Dylan Clark. Ten se do povědomí fanoušků zapsal svojí krátkometrážní prvotinou Portrait of God. Spolupracovat na filmu mají i původní režiséři Eduardo Sanchez a Daniel Myrick a producent Greg Hale. Právě podpora původních tvůrců dodává novému snímku na důležitosti, píše Hollywood Reporter. U natáčení se objeví i herci z původního filmu Joshua Leonard a Michael C. Williams. Naopak jedna z hlavních tváří původní záhady Blair Witch, Rae Hens, tedy Heather Donahue, se do nového projektu pravděpodobně nezapojí. Je totiž nejhlasitější kritičkou marketingové kampaně prvního filmu, která se snažila dílo prezentovat jako záznam reálných událostí. Herci nesměli v době uvedení filmu veřejně vystupovat, aby se zachovala iluze, že zmizeli při hledání čarodějnice z Blair. Donahue si později změnila jméno na Rae Hens a ve svém memoáru Grow Girl mimo jiné zalitovala, že se její jméno stalo zároveň jménem hlavní postavy filmu, což negativně poznamenalo její budoucí kariéru. Už řadu let se ostatně

0: 15:43 pro vás mám jeden tip na dnešní divadelní představení v rámci Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tak jak jsem říkala, mým jediným tipem dnes na divadelní představení je brněnské představení v divadle Husa na provázku, kde od 20 hrají Gadžové jdou do nebe. Pečlivě sestavený česko-romský tým performerů o česko-romském soužití, o předsudcích na obou stranách pomlčky, o možnostech a nemožnostech jejich korekce. S humorem i bez něj. Tak pokud byste si dnes chtěli zajít do divadla, tak určitě můžete, například právě na představení Gadžové jdou do nebe v brněnském divadle Husa na provázku. No a jak jsem říkala, tohle je můj jediný tip, takže tímto já uzavírám tipy na divadla a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Vicky a jmenuje se Right Away.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na Rádiu Wave.
3: I need to try one more time. I just swag this shit out.

To byly Slow Motion Dancer a GB Clifford. Máme 15. hodinu a 52. minutu a to značí, že se pomalu ale jistě blížíme k konci druhé hodiny našeho vysílání. Polovina je tedy za námi a polovina je ale ještě před námi. Do konce hodiny nám zahraje například ještě Kevin Morby a taky Berlin Manson. No a v následující hodině se můžete těšit na můj oblíbený kulturistán, ve kterém vám budu doporučovat dnešní filmová představení. Pustíme si taky ukázku z podcastu Boys, no a těšte se samozřejmě na spoustu různých žánrů v našem playlistu. Já doufám moc, že odpočíváte, že jste na sebe hodní v těchto velmi, velmi extrémních teplotách. Doufám, že se skrýváte někde ve stínu a hlavně, že se pořádně hydratujete. No a jsem samozřejmě ráda, že posloucháte vysílání Rádia Wave.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Máme 16 hodin a 10 minut. Já vám přeju krásné, dobré odpoledne. Snad si ho užíváte u nějaké příjemné letní činnosti v těchto horkých dnech. Od mikrofonu vám z proskleného studia Rádia Wave mává moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu nastartoval song High Fashion od Edison Ray a taky Oscar Scheller se songem I'm Enough společně s Katie Gavin. No a v této hodině, abyste věděli, na co se můžete těšit, tak vám doporučím dnešní filmová představení, protože si myslím, že v tomto počasí je určitě jít do vychlazeného kinosálu dobrý nápad. Taky si pustíme ukázku z podcastu Boys, no a těšte se i na spoustu různých žánrů v našem playlistu. No a co koukám právě na náš playlist, tak nás čeká například Smack One, Amen Dunes a Dafo.

0: A v 16 hodin a 21 minut si společně dáme ukázku z podcastu Boys. Hostem Boys byl herec, hudebník a rapper Dan Kranich. Jeho kapela Past vydala novou desku Fotr. Jak název napovídá, Dan se na novince vypořádává s otcovstvím, a to jak se vztahem ke své dceři, tak i k tátovi, který bohužel náhle zemřel během vzniku desky. Stihl přidat track věnovaný otci? A jak se z vymetače večírků stal zodpovědný táta? Poslouchejte Boys na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Tady je tedy ukázka.
1: Já furt tu bariéru v sobě jako nějakým způsobem jako mám. A taky o tom píšu a rapuju, že dneska je velmi v módě chodit na terapii, takže já samozřejmě mám svýho terapeuta, abych nebyl out. A i tam se na tom jako snažím pracovat, ale no, záleží. Samozřejmě pak se člověk jako vyleje a všechno to z něho jako vyteče a pak jako si uvědomí, že hele, jak je možný, že nejseš schopný o tom mluvit prostě ve chvíli, kdy jsi normálně střízlivý a sedneš si s kámošem a prostě na pivo. Ale tak taky je to. Prostě máte partičku, že jo, všechno je to o fórech, bavíte se v nějakých hláškách a tohle a je jako sednout si a svěřit se nebo něco, tak to se stane, když si zůstanete s jedním prostě někde na vandru ve dvou táboráku a nastane ta chvíle, jo, že furt to vlastně asi možná, i když se o tom jako bavíme, i když je to taky velký téma i třeba Rádia Wave, že jo, to, že prostě dneska je ta doba, kdy se ty kluci jako otevírají víc a nebojí se jako plakat a tohle, tak furt si myslím, že i třeba v mý generaci furt to nějak jako je, furt to nějak jako roznívá a furt to podle mě neumíme, jako i když se snažíme, jako, že já jsem rok 92 narozený, 33, takže furt si myslím, že nám to ty rodiče nějak jako předali a u mě možná je to ještě víc v tom, že to od těch rodičů tak jako mám, že oni to tak mají, tak logicky to na mě jako přelezlo.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na Rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

neznám, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznají, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bohoněze, rozmotám je do

A v 16 hodin a 34 minut vás mile ráda budu informovat o letních eventech, které chystá Radio Wave. Letní atmosféra se na Radio Wave propíše do našeho vysílání z budovy Českého rozhlasu i mimo ní. Vyrazíme za vámi ven, v různých koutech republiky se budete moct zúčastnit natáčení epizod Slejváku, Chudáčků, Boys, Buchet, Čelistí, Questu, Casablanky a dalších. Kam a kdy za námi? Znovu se potkáme například na Riviéře. Už po třetí se sejdeme v zahradách zámku Troja na třídílné koncertní sérii Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Každý z večerů nabídne dva koncerty, uvedení uměleckého díla v zahradách s taneční performací organizace Sesta a debatu moderátorky Terezy Havlínkové s hostkami a hosty. Termíny konání jsou 28. 7., 11. 8. a 25. 8. Wave nebude chybět na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde už 9. července proběhne živé natáčení jednoho dílu podcastu o filmech Čelisti. Potkáme se také na festivalu Colors of Ostrava, kde budou mít 17. července v Aule Gong živé vystoupení Buchty. Zapojíme se i do letní podcastové scény v pražském Trojském pivovaru. Živě si můžete přijít poslechnout Casablanku, Quest a v srpnu Chudáčky. No a jako každý rok se uvidíme i na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde 27. července vystoupí Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a Casablanca. Těšit se můžete i na karaoke. 31. července pak navážeme živým natáčením podcastu Boys na besedě u Big Beatu v Tasově. A kdo se nechce nebo nemůže potulovat po

0: Film začne?
1: Já věřím v Ameriku. Je to Shakespeare. Zlo proti zlu. Nejdůležitější je rodina.
2: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
3: Tahle hovadina se produkovat nedá.
2: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

0: A v 16 hodin a 46 minut tady máme Kulturistán plný tipů na filmy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejdřív se podíváme do Karlových Varů, do kina Drahomíra, kde od 17, to znamená, že za chviličku hrají romantickou českou komedii Po večerce. No a pokud byste neměli chuť na romantickou českou komedii, tak si můžete zajít na sci-fi snímek Den odhalení od světoznámého režiséra Stevena Spielberga. Já jsem tento snímek viděla, musím říct na začátek, že já nejsem úplně fanda novějších filmů Stevena Spielberga, ale na Den odhalení jsem se těšila, protože to vypadalo jako velmi zajímavé sci-fi o různých mimozemských entitách, ale bohužel podle mě to bylo sestavené pouze na kliše a vlastně mi ten film nic moc nepředal a zdálo se mi to, jako kdyby se to zaseklo nějakým způsobem v čase, nebo spíše Steven Spielberg sám, kdyby se zaseknul v čase a dělal filmy podle toho, jak je dělal předtím. Takže je to pouze můj názor, samozřejmě se můžete jít přesvědčit, ale pokud byste měli chuť právě na Povečerce nebo právě na Den odhalení, tak na vás čeká v Karlových Varech v kině Drahomíra. Potom tady máme Přerov a kino Hvězda, kde od 18 hrají zmiňovanou romantickou českou komedii Po večerce, no a nebo od 20 hrají horor Leviticus, který je o tom, že dva teenageři musí utéct před nadpřirozenou vražednou entitou, která na sebe bere podobu osoby, po níž její oběti nejvíce touží. Tak pokud byste měli chuť na pravděpodobně velmi chladný horor, který ve vás volá chlad v tomhle horku, tak si můžete zajít na Leviticus nebo právě na Po večerce v Přerově v kině Hvězda. Pak tady máme Příbram a divadlo Antonína Dvořáka, kde hrají zmiňovaný Den odhalení od 19 hodin. Jak říkám, pokud si chcete jít sami přesvědčit, tak můžete. Mě to moc nezaujalo, ale Steven Spielberg je prostě Steven Spielberg a pokud máte rádi jeho kinematografii, tak si určitě můžete zajít i na Den odhalení. A to vám nabízí Příbram a divadlo Antonína Dvořáka. No a nakonec se přesouváme do Prahy, kde v kině Světozor hrají od 19.30 japonské drama Drive My Car. Já se musím přiznat zase, nejsem úplně fanoušek japonské kinematografie, ale Drive My Car, což je snímek, který je tuším 5 let už starý, se mi líbilo. Neřeknu vám teď, o čem to je, protože už si to tolik nepamatuju, ale vím, že ten pocit, který jsem potom měla, byl ten, že se mi to opravdu líbilo. No a pokud byste měli chuť na jeden z nejlepších filmů, co jsem za tento rok viděla, a zase na velmi chladný horor, tak je to horor Posedlost, o tom, jak si někdo přeje špatně a co to může způsobit. Opravdu jedna z nejděsivějších a zároveň nejskvělejších věcí, co jsem viděla. Možná nejenom za poslední rok, ale za poslední roky. A to vám nabízí Praha a kino Světozor. No a já tímto uzavírám tipy na filmy, jak jsem říkala, myslím si, že je správným rozhodnutím zajít si do vychlazeného kinosálu a samozřejmě obecně zajít si do kina, protože to je vždycky obrovská radost. No a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, dnes s Klárou Novákovou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: skončil.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

0: Máme tu konec předposlední hodiny odpoledního on airu na rádiu Wave. Před námi je už jenom jedna společná hodina, je 16 hodin a 56 minut. No a na co se můžete těšit v té poslední hodině, tak si pustíme ukázku z podcastu Houpačky. V rámci Kulturistánu vás pozvu na dnešní koncerty. No a taky se těšte samozřejmě na spoustu skvělé hudby v našem playlistu, jako například Kayflay, která nám zahraje ještě do konce této hodiny. Já jsem Klára Nováková a mám velkou radost, že vám v tomto už podvečer, velmi horký podvečer, dělá společnost právě vysílání Rádia Wave.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hit paráda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
4: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné odpoledne, nebo teď už snad i podvečer, je 17 hodin a 7 minut. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Amber Mark a taky Siu, no a abyste věděli, na co se můžete těšit, tak kromě spousty skvělé hudby v našem playlistu na vás čeká taky ukázka z podcastu Houpačky a v rámci Kulturistánu si doporučíme dnešní koncerty. No a co tak koukám do playlistu, tak teď nám bude hrát Build Temps a taky role.

0: 17 hodin a 17 minut si pustíme slibovanou ukázku z podcastu Houpačky. Od září 2027 nebudou moct děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky. Je možné a funkční děti od digitálních technologií odstřihnout? A co menší děti, které podle průzkumu tráví s obrazovkami čas prakticky od narození? Na tohle všechno, včetně mýtu o digitálních technologiích, jsme se ptali teoretičky médií, vědkyně a autorky knihy Hry sítě porno Michály Slusarev. Tady je ukázka, celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Určitě je to pravda, jo. Ten obsah tam má vliv a další věci na to budou mít vliv. To třeba krásně ukazuje to, že Americká asociace pediatrů, která právě dlouhodobě od 90. let doporučovala ty časy, a i třeba Světová zdravotnická organizace, tak to AAP v roce 24 změnilo ten přístup a už vůbec nemluví o těch časech a mluví o takzvaných 5C a dívá se třeba na obsah, content, na to, že teda bychom neměli používat technologie k uklidňování nikdy ani dospělých, ani dětí, že bude důležité to dítě samotné, že jsou děti, které jsou ve větším riziku nějakých digitálních závislostí a podobně. A potom se budeme dívat i na to, jestli ten rodič s tím dítětem komunikuje a jak. Jo, jestli to je jenom restriktivní rodič, to znamená, že to dítě třeba před ním bude mít tendenci ty věci tajit, to znamená, že ty digitální rizika mohou být jako větší skrz tenhle ten důvod. A pak je tam to poslední C, crowding out, které je velice důležité. A to česky překládáme jako vytěsňování. A to jsou ty chvíle, kdy technologie berou příležitosti během dne na důležité aktivity, které jsou důležité pro dětské zdraví a rozvoj, jako je spánek, pohyb, nějaký kontakt s ostatními a podobně. Takže tohle je takový jako model, o kterém se spíše mluví. A co mě třeba přijde zajímavé v těch posledních letech, že vlastně ta knížka, když vycházela, tak jsme měli právě ta krátká videa jenom na TikToku a ten TikTok tehdy české děti tolik nekonzumovaly. A o rok později se právě tyhle ty formáty dostaly jako všude, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, všude. A mám pocit, že se přesně o tom obsahu, který je důležitý a má na nás negativní vliv, začalo mluvit v souvislosti s těmi krátkými obsahy. Že čím dál častěji mi právě studenti říkají, že na sobě pozorujou, že se blbě soustředějí, hůř spějí, míň si pamatujou a podobně. A určitě ta vysoká stimulace tím krátkým obsahem tam může hrát docela zásadní roli. Co je zajímavé, že o těch sociálních sítích máme pořád tendenci přemýšlet jako o něčem, kde se propojujeme s ostatníma, kde sbíráme ty lajky a podobně, a vlastně většina těch dospívajících dneska už to tímhle s tím způsobem nepoužívá a spíš to používá jako platformu, kde konzumují právě ty krátké videa, který zase právě přichází s úplně jinýma vlivama, než jsme byli zvyklí, který právě jako hodně atakují teda tu paměť, schopnost soustředění, pozornosti a podobně.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah.

0: To byl Saul a song Prední a my se teď podíváme naposledy v rámci tohoto vysílání do sekce Wave News na našem webu. Jeden z velkých seznamovacích portálů vyhlásil výběrové řízení na pozici s názvem Chief Breakup Officer, tedy úředníka pro rozchody. Jde o reakci na to, že mnoho lidí v současnosti ukončuje vztahy pouhým ghostováním svého protějšku. Podle serveru Times of India si společnost dating.com, která výběrové řízení vyhlásila, představuje jako ideálního kandidáta někoho, kdo za sebou má minimálně jeden rozchod po dlouhodobém vztahu, nejméně dva takzvané skoro vztahy, tedy anglicky situationshipy, a větší počet rande. Jde o pozici na částečný úvazek, dotyčný bude pracovat z domova a jeho měsíční plat bude činit 3000 amerických dolarů, tedy téměř 65 tisíc korun. Náplní jeho práce bude ukončovat vztahy za uživatele aplikace, kteří se k tomu sami nedokáží přimět, tedy psát rozchodové zprávy a reagovat na odpovědi protějšku. Podle serveru Vice se jedná o reakci na současný trend takzvaného ghostingu, tedy náhlé přerušení veškeré komunikace s partnerem namísto transparentního ukončení vztahu. Až 84% dospělých uvádí, že některý z jejich vztahů skončil právě tímto způsobem. Ačkoliv je rozchod bez prostředníka tou nejlepší a nejpoctivější variantou, využití úředníka pro rozchody je stále podstatně lepší varianta konce vztahu než klasický ghosting. Při ní totiž protistrana nezůstává v nejistotě a má potřebné informace pro to, aby se s koncem vztahu mohla začít vyrovnávat. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká například Hayley Williams nebo AC.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: A v 17 hodin a 37 minut vám přináším v rámci Kulturistánu tipy na koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V Českých Budějovicích se v parku 360 koná Bloodfest 2026. Jde již o třetí ročník akce zaměřené převážně na alternativní rock, indie a moderní pop-rock scénu. Letošní line-up táhnou headlineři Youngblood a Biffy Clyro a vystoupí například Pam Rabbit, Pale Waves a další. Tak pokud tahle akce byla dost právě propagovaná, viděla jsem ji hodně dlouho na sociálních sítích, tak si tam určitě zajděte. České Budějovice, Park 360, Bloodfest 2026. A přesouváme se do Prahy, do Kaštanu, což je scéna Unijazzu, kde se od 15. koná Unifest 2026 Open Air. Je to tedy další ročník festivalu pořádaného kulturním magazínem Uni. Na dvou venkovních pódiích vystoupí třeba dva, Markéta Foukalová, Tulpa Tape, Songs from Utopia, Lucie Dlabolová, Vlčák, Taskent a Abigail Ibarra. Tak pokud máte rádi tyto umělce a umělkyně, tak si můžete zajít v Praze. Kaštan, scéna Unijazzu, Unifest 2026. Open Air. No a Praha a Archa Plus, tam dnes od 20.30 vystoupí Jaša 96. Křehké písničkářství, jemné melodie, deníčkový přístup k hudbě, ale i obrovský krok vstříc současné elektronice. Tak by se dalo popsat žánrově rozkročené druhé album Jáchyma Kováře, který v současné době žije a tvoří v německém Berlíně. Tak pokud máte rádi Jašu 96, čeká na vás dnes od 20.30 v pražské Arše Plus. No a já tímto uzavírám tipy na koncerty, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti má oblíbená Olivia Rodrigo společně s Robertem Smithem a jmenuje se What's Wrong With Me.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Radia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán.
0: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

0: Je 17 hodin a 46 minut, je tomu tak, náš společný dnešní čas u odpoledního on airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Tečko za ním udělají například Soccer Mami a taky Archivní chlapec. Já moc doufám, že si užijete ještě zbytek velmi horkého víkendu, že si pořádně odpočinete a že na sebe hlavně budete dávat pozor v těchto opravdu velkých vedrech, jak říkám. Buďte někde ve stínu, pořádně se hydratujte a společně to nějak přečkáme. Já moc děkuju za poslech, od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špoverové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Radio Wave.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Tady Kája.
4: A tady Pavel.
3: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
4: Hele Kájo, víš, co je psycho?
3: Povídej.
4: Hele, zkus si představit, že tě někdo na 3 roky zavře do poměrně malý krabice s pár lidma, který jako jsi vlastně nevybrala, jo, a ty máš nějak jako fungovat po ty 3 roky.
3: Hmm. A víš, co je na tom nejhorší? Že co? Většina z nás, to byl náš dětský sen.
4: Že
3: spoustu z nás tohle představuje jako náš dětský sen. A ne, není to pobyt u nějakého sériového vraha. Hodně z nás se chtělo stát kosmonauty a astronauty.
4: je to tak. Já jsem měl jako dítě jako stejný sen. Samozřejmě, když se o tom člověk dozví něco víc, tak už to potom přejde. Ale skoro mě to teda přešlo.
3: A mně to taky přešlo, když jsem si uvědomila, co za kým všechno stojí.
4: Ale proč se o tom dneska budeme vykládat, nebo z jakého úhlu pohledu se o tom budeme vykládat? Ono teď přednedávnem proběhla první pilotovaná mise Artemis, což je návrat lidí na měsíc. A šlo tam o to, že teda posádka amerických kosmonautů z NASA, tak obletěli měsíc, přiletěli na zpátek na Zem, všechno to proběhlo cca jak mělo, snad tam měli problém akorát se záchodem, který se jim podařilo opravit.
3: To mě škoda, že tam nebyl teda Howard Wolowitz, který by ho opravil.
4: Ale taky mě to napadlo, když jsem slyšel tuhle zprávu, že jako, ano, jako Big Bang, že to
3: stejně
4: jako
3: takhle krásně předpověděl. Stejně nemá doktorát jako my, a ještě mohl opravit záchod.
4: No bylo to vtipný, že vlastně to, co jim to jako byl ten problém, takže jim zamrzal, takže oni ho museli jako otočit směrem ke slunci a sluníčko to rozehřálo, a pak to šlo, jo, pak to se nějak něčem takovým to spočívalo ta závada. Mm-hmm. Hele, ale proč se o tom bavíme? Já jsem viděl u Jimmyho Fallona, to je show Jimmyho Fallona, taková ta, že se tam vlastně bere, já nevím, takový jako něco jako Kraus u nás.
3: Jo, prostě si tam bere ty hosty.
4: A nějak je zpovídá a je to informativní a zároveň zábavný. Tak tam právě takhle měl posádku těch kosmonautů. Mm-hmm. A ty lidi, jak tam že spolu fungovali, tak jsem si říkal, tyjo, to je fakt docela jako dobrá partička, že věřím, že jim to mohlo jako nahoře fungovat, jo. Různě zpovídal o tom, jak se znají navzájem, třeba kdo nejpozdějc usíná, jo, nebo...
3: Nebylo hrozně vtipný, že oni vlastně znali fakt takový ty svoje divný návyky, jako ty tiky, co kdo dělá, jo. Víš, taky to jako, že když máš někoho fakt hodně nakoukanýho, jo, máš svého partnera nakoukanýho, teď víš, že když se podívá takhle, tak už víš, že je naštvaný a jako... I bylo vidět opravdu, že o sobě hrozně jako mluvili, jako genuinely hezky o sobě jako mluvili.
4: Já prostě taková jako banda kámošů, jo, by to člověk viděl na tom.
3: No akorát, jak tu bandu kámošů, že udávají dohromady.
4: No právě. Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk nebo státních agentů, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
3: Krása.
4: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
3: No, vlastně první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
4: Nicméně, já si dovolím takový jako takovou smělou předpověď, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
3: Určitě, no.
4: A dneska si řekneme proč, jo. Dneska si řekneme, jaká je v tom vlastně souvislost.
3: Ale tak se pojďme podívat na to, jak třeba nějaký ty experimenty vlastně vypadají, nebo jako jak tam ty lidi vybírají. tady můžeme ještě nějaký fun fact, jo. Jasně. Když se dějí tady ty experimenty, že asi jste slyšeli někdy o tom Mars 500. My jsme tady měli taky experiment v Československu a jmenoval se Štola 88. Mm-hmm. Mně došlo, že to zní jako název v hodě neonacistické kapely.
4: Ne, je to, no, ale
3: z dnešního pohledu, ale ono to bylo opravdu, protože to probíhlo.
4: Proto bylo v roce 88.
3: Bylo to v roce 88 a ještě něco bylo ve Štole.
4: No pun intended.
3: No pun intended v té době, dneska to by mělo asi jiný konotace, ale bylo to docela zajímavé, protože jako i ty výsledky toho výzkumu, samozřejmě dneska bychom to asi vystavili trošku jinak, ale byly docela zajímavý a vlastně docela dost podobný tomu, co i tam furt ty astronomky řeší dotek, že jo?
4: Jasně. To je vlastně docela zajímavý, jako jak se studuje, jo? Jak to teda si to lidi vlastně vůbec zvládnou, nějakou takovouhle jako dlouhou cestu, tak se dělají takzvaný analogový studie, teď co se tím chce říct, jo, není to analogová televize ani tak dále, ale je to vlastně něco, co se nejvíc blíží, je to nejlepší jako analogie, co se nejvíc blíží té realitě toho, jak by to asi mohlo vypadat, jo, když se poletí na ten Mars. A my vlastně takových zkušeností jako lidstvo máme řadu. Jo, jako aniž bychom mysleli na cestu na Mars, tak už nějaký staletí zavíráme lidi do vězení, což je jako docela malý prostor, kde musí vydržet x let. Existují, že jo, ponorky, na kterých musí lidi strávit, Bůh ví, jak dlouho.
3: Ono prostě i takový dobu. Ty vlastně ropný lidi na ropných plošinách, že jo.
4: Těžební plošiny, zase, jo, jako tam je náročný pracovní prostředí, je to jako, jde vám tam taky o život, když na to přijde, a musíte se tam jako vystát s řadou dalších lidí na malém prostoru. Jo, vlastně jako tyhle ty představy nějakých jako podobných prostředí známe, takže s tímhle tím vlastně máme docela intenzivní zkušenost. Uh-huh. Ne, neříkám, že dobrou, ale intenzivní zkušenost. Uh-huh. Nebo když si vezmeš, jak se cestovalo prostě, že jo, jako první zaoceánský plavby byly v malých kocápkách a i když byly ty větší parníky, tak furt jako to je relativně malý prostor.
3: Ale pořád se tam byl jako několik týdnů vlastně zavřený a neviděl si kolikrát pevninu, což si myslím, že taky musí být jako docela v tom vesmíru, nebo i když jsi zavřený v nějaký tý experimentální štole nebo nějaký bublině, tak jako vlastně nevidět, to není světlo, nevidět ten svět, jak kolem to běží.
4: Kolumbus říkal těm svým námořníkům, že nejsou ještě tak daleko od pevniny, aby se mu nezbouřili. Jo?
3: No, ale to je vlastně pravda,
4: ale to,
3: že jo?
4: Je to jako podobný efekt, nebo jako vlastně řadu podobných věcí tam můžeme nacházet, jo, s nějakou zkušeností lidí, která existuje. A víme, že to jako lidi dali, jo? Že to nebyly úplně skvělé podmínky, jo? Třeba na plachetnicích britského námořnictva, kde tam mohlo být až 500 lidí prostě na jako malém prostoru. Jo? Zvládali to údajně jenom díky zásobám alkoholu, který, jako když došel, tak
3: byl problém.
4: Hrozilo povstání, jo? Hrozila spoura. Takže jo, jako víme, že tohle z toho lidi jako dokážou zvládnout. Ale zároveň, my když takhle jako někoho pošleme do vesmíru, tak chceme nejen, aby to zvládnul, ale byl toho ještě jako co možná nejfunkčnější.
3: A jo, a ideálně se vrátil domů netraumatizovaný. A,
4: tak, no,
3: aby byl ještě v pořádku, jo, tak, a v dobrý kondici. No, a mě ten právě třeba zajímavý, že když to děje v té Štole, to je jako fakt vám doporučuju, najděte si fotky Štole 88 a je to fakt děsivý. Ale jestli máte rádi nějaký takový ty post-apo hry,
4: jo,
3: tak je to dobrý, je to přesně pro vás.
4: Metro,
3: je to trošku takový metro, no, ale bylo to vlastně dost zajímavý, protože tam bylo dokonce v tom výzkumu žena neuvěřitelný.
4: Mm-hmm.
3: Jo, wow. Ale ne, bylo to spíš zajímavý i z toho důvodu, že třeba co tam jako u těch kosmonautů říkají, že největší průšvih, co třeba nejvíc narušuje tu psychiku, je prostě nedostatek spánku.
4: Jasně.
3: A to je i z toho důvodu, že tam prostě hodně hučí ty přístroje, nebo někde si najděte zvuky, jako co jsou na ISS, jo, takový ASMR si můžete dát, ale je to dost, ne, je to jako nepříjemný, je to takový to prostě permanentní hučení, bzučení, něčeho.
4: Nějaký přístroj údajně v projektu Mars 500, což byl teda projekt Ruska, ale zúčastnili se ho i v té době jako vlastně ESA, jo, jako Evropská agentura a dobrovolníci jak z Evropy, tak z Ruska. Tak tam taky, jo, jakože vlastně to, co bylo nejvíc stresující, bylo to, že se lidi zase až tak dobře nevyspali.
3: A to právě i tady právě, jak říkali, a že vlastně v té Štole to měli, že tam jen pražsky hručely ty přístroje, zářivky hučej, že jo.
4: Jasně,
3: a
4: jasně.
3: Že je tam nejvíc narušený takový ten přirozený biorytmus, ty biologické hodiny.
4: Ale zároveň, že třeba to bylo jako asi mi přijde nejzásadnější výsledek toho Marsu 500, takže tohle to hrálo roli především první dva měsíce. Jo, to bylo znát, že se na to prostě lidi museli zvyknout. A když se tomu přizpůsobili, tak už tam dokázali nějak chodit a nějak fungovat. Jo, takže to je taky jako zajímavý prvek, aspekt toho, že když někam jako takhle se poletí, tak pravděpodobně prostě to nejtěžší bude se ze začátku na to zvyknout. Ale potom už od určitý fáze, třeba to, jak se člověk dokáže vyspat nebo ne, tak už se dokáže jako nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, pokud nemá nějaký jako opravdu jako zásadní problémy s tím prostředím.
3: No a to je další vlastně věc. Co když jsme právě na to koukali, i třeba co se na těch misích jako popisováno jako jedna z dalších stresujících věcí, s čím oni hodně pracují, je to, že prostě nevidí to denní světlo a mají rozházený ten cirkadiální rytmus. Že? A že vlastně ty tam nevidíš den světlo a oni i třeba na tom ISS mají to tak, že ta stanice oběhne tu zemi 16krát.
4: No, tak to je.
3: Takže oni jsou vlastně v podstatě
4: to může udělat, že jo, s nějakým jako cirkadiálním rytmem, no.
3: Takže oni mají v podstatě oni jsou v permanentním jetlagu. Ale co říkají, že je dobrý, co i třeba popisují, že si myslí, že právě u těch misí na Mars, že bude problematický, že říkají, že jedna, a to i popisují v těch výzkumech, že jako jedna z věcí, která jim tam třeba pomáhala jako udržet si nějakou psychickou pohodu, že koukali prostě z okýdek na zemi. Jo, že koukali, jak je hezká, jo, že co se tam děje.
4: Oni tam teďkonc mají takovou docela jako pěknou vlastně pozorovací místnost, člověk může vletět, protože tam člověk
3: lítá. Jo, jako chill out zóna.
4: Taková chill out zóna, no, a tam má člověk pod sebou, že jo, tu zemi, nebo nad sebou, podle toho, jak to vnímá. Podle toho,
3: zrovna jsou, ale u toho, u té mise na Mars, že to bude fakt velký problém, protože pak v jednu chvíli uvidí Zemi a bude to prostě jako hvězda, nějaký modrozelený hrášek, co tam je prostě floutuje ve vesmíru.
4: Ale rozumím, ale jako nemli to samý vlastně jako měli ty námořníci prostě, když odpluli někam od pevniny, tak jako neviděli pevninu.
3: No přesně, že to vlastně bude jako asi
4: že, jako, že je blbý, ale zároveň je to něco, na co se si člověk jako může zvyknout.
3: Asi jo, a taky další věc je ta, že samozřejmě dneska už se třeba taky ví o nějaký jako práci s barvama v tom prostoru, že třeba ruský sektor má na ty ISS víc do béžova interiéry, že je to lepší na oči než ta čistě bílá.
4: Nebo
3: teďkom právě i pracuju s těma různýma světlama, chytrýma osvětleníma, který ti vlastně simulujou nějaké stmívání, rozsvěcení, ale i opravdu, že jsou měkký, teplý, že to není prostě zářivka, jak ve škole, prostě v 8 ráno. A to anebo, tak jako pomáhá.
4: A nebo nově instalovaný bílý pouliční osvětlení. Potom musíme udělat díl.
3: Ano, uděláme. Ale právě jsem na to hodně koukal, že prostě se teďko budou snažit třeba využívat hodně AI.
4: Jasně.
3: Jako já jsem svůj AI terapeutu.
4: Ale jo, ale s tím AI je to vůbec zajímavý, jo. I krz to, jako, jak se uvažuje o tom, koho teda vybírat. Jo. Protože co se třeba týče toho AIčka, jo, tak dneska se vlastně už uvažuje o tom, že člověk, který takhle někam poletí, nebo třeba poletí na ten Mars, tak spousta těch systémů, ať už prostě v rámci té lodě nebo nějakých vědeckých, tak bude v sobě obsahovat nějaký druh umělé inteligence. A vlastně ta schopnost jako pracovat s umělou inteligencí ve smyslu dobře jí zadávat úlohy, vědět, v čem je její silná stránka, v čem naopak jako může mít své slabiny, schopnost rozlišit mezi jako dobrým a špatným výstupem. To bude jako vlastně jedna z klíčových dovedností pro budoucí kosmonauty. Jo, jako ten původní představa bylo vybírat teda ty testovací piloty. Jo, prostě člověka, který je schopen zachovat klidnou hlavu v nějaký jako situaci náročný. A dneska už se uvažuje o těch lidech, kteří jako lítají do vesmíru, že by spíš měli mít takzvanou jako expeditionary mind, tomu říkají, jako vlastně mysl expedičního účastníka. Jo, prostě jako člověk, který by rád jel někam, já nevím, na Antarktidu, nechá se tam zavřít na půl roku, je s tím v pohodě, protože tam bude mít nějakou zajímavou práci, která ho naplňuje. Jo, tak vlastně jako tato ten
3: opravdu
4: typ člověka.
3: Jo, je to právě o tom, že oni právě dřív vybírali hlavně odborníky, že jo, aby to vůbec zvládli ovládat. Že ve chvíli, když se jednomu něco stane, tak aby ten druhý uměl zastat jako jeho práci.
4: Jasně.
3: To byla největší, nejdůležitější
4: věc. Oni vlastně furt musí být tvrdá mravenec práce všeho druhu. Jo, přesně, že když jako by tam měli jednoho úzce specializovaného, tak ten kdyby nějak vypadl, tak najednou tu specializaci nemají.
3: A pak se začalo najednou ukazovat, že vlastně nejlíp jim začínají fungovat smíšený týmy, muži, ženy, protože se nejlíp ty lidi socializují mezi sebou.
4: Co se týče Trumpa a letů do vesmíru a jeho administrativy, tak teď jako ten příští let, co se poletí kolem měsíce nebo se na měsíc, tak tam poletí jenom muži.
3: Aha, zajímavý.
4: prý vyšli, jako, že jsou zrovna nejlepší na tuhle misi a že to jako žádný jako další, prostě zatím jako nehledejte žádnou další motivaci. Mm-hmm. Jsme slyšeli od různých lidí, že jo, ať už vedení NASA a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak se jako Trumpova administrativa staví k jako vlastně vyrovnání mužů a žen, tak...
3: No, tak jako tam jsou jako výzkumy, že jo, jako když máš tam napsaný, že něco gender, nebo women, tak máš zarazit tě výzkum, jo.
4: Jasně, tak to jako všude různě ruší. Ale to je jako právě docela zajímavý a studuje se to, jo, do jaký míry teda tyhle ty namíchaný skupiny jsou fajn, dokonce teďkon z té americký zase analogový studie, to znamená, že máš lidi zavřený někde jako na Havaji, na jedné sopce, a že to teda připomíná povrch, já nevím, Marzu nebo měsíce, a že to jako seš na tom povrchu a tam teda chodíš pracovat prostě do toho okolí, do toho prostředí. Tak tam zkoušeli teď třeba jenom čistě ženskou posádku a různě jako zmíchaný posádky. A teď teda budou vyhodnocovat.
3: Teď budou vyhodnocovat, co jim z toho vylezlo.
4: Co jim z toho vyleze. Jo, takže.
3: Jako já si myslím, že moje taková jako představa je, že ty, právě takový ty stereotypní představy, že jo, když jsou tam jenom ženský, tak to bude hrozný, to blbě dopadne a chlapi, ty jsou takový ty bros a ty si to prostě říkají, ono vůbec, jako. Tyhle to jsou úplně, jako, tyhle ty lidi fakt jako uvažují hlavně jinak. A jsou opravdu tam jako mission oriented.
4: Jasně.
3: A ty konflikty tam prostě se během té mise nevytváří, nebo se vytváří minimálně.
4: Tohle je hrozně zajímavý. Četl jsem jeden článek, kde právě studoval ten výzkumník, jak třeba řešili různý problémy kosmonauti jako z různých komisí, ať už Američani, Rusové. A vlastně studoval to na základě jejich výpovědí, jo, že oni teda říkali, jak s čím se setkali a jak teda co dělali a tak. A na tom bylo zajímavé, že teda za A měli vždycky jako tendenci to řešit nějakým jako konstruktivním způsobem, jo, nebo případně, že šli za ostatním, jo, řešit to nějakou jako sociální podporou. A vlastně třeba my jako úplně minimálně mluvili o nějakých konfliktech v tom letu. Ale pokud mluvili někdy o nějakých konfliktech v rámci posádky, tak mluvili buď to před letem, anebo po letu.
3: Což mi ale vlastně vychází dost podobně, že když já jsem třeba zažila nějakou, jako, nebo když se řeší nějaký mimořádný události, tak během toho, jako během té události, kdy tam třeba zase už jako hasič, policista, kdokoliv, tak si ty lidi nehádej. Prostě jedou jednak podle nějakých protokolů, který mají, a druhé prostě jsou orientovaný na to vyřešit tuhle situaci.
4: Jasně.
3: To, že se pohádej předtím nebo potom, to se řeší jako jindy.
4: Jo.
3: Vlastně to je zajímavé, že to takhle může fungovat i z dlouhodobého hlediska.
4: Jasně. Jo, takže jako dá se říct, nebo dá se předpovědět na základě těch našich zkušeností, že z největší pravděpodobností ten let proběhne v klidu. Jo, že se lidi nezhádají, i kdyby si zrovna úplně super nesedli. Že pokud se zhádají, jak se zhádají před nebo po. A že opravdu, když člověku jde o život, tak jako poslední, co chceš, tak je řešit nějaký jako napnelizmy.
3: To já si myslím, že to vlastně je opravdu daný tím, že fakt máš tu hlavu nastavenou na to, jako hledat úplně jiný, jak řešíš úplně jiný problémy, než jasně, v běžném životě. To není, že jsi tady v kanclu zavřený s pár protivnýma jako lidma, ale jsi tady, jako jednak jsou to odborníci, druhé prostě už to nejsou žádní amatéři, to jsou lidi přesně, kteří jsou od vojáků, jsou to výzkumníci, jo, mají se sebou dlouhý zkušenosti, jako už ves tak dost extrémním jako povolání.
4: Jo, ale ty, co lidi poletí, tak to nebudou nutně jenom jako vojáci, nebo výzkumníci asi budou mít nějaké jako zázemí vědět, to vlastně museli mít už.
3: Museli všichni, no.
4: I jako ty první astronauti museli mít alespoň nějakého jako bakaláře něčem, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to. Dobře, tak je tady nějaká jako kvalita. Jo, mluvili jsme o tom, že by člověk měl být takovej ten ala, jo, jako pokud by má člověk blízko k tomu vyrazit někam na expedici, takže takovýho člověka chtějí. Ale dobře, existují teda nějaký jako opravdu jako osobnostní předpoklady, které jako se hledají. Jo, když se třeba člověk podívá na nejpoužívanější model osobnosti, což je teda Big Five, jo, což je teda jako těch pět nějakých základních rysů. To, co vychází, že jako je preferovaný, tak jsou lidi za A s nějakým jako střední mírou, nebo jako vyšší střední mírou otevřenosti ke zkušenosti. Ono to totiž taky jako upřímně často kdy koreluje s inteligencí, takže tam je to jako trochu
3: další věc,
4: složitější. No. Ale určitě jako nízký neuroticismus, co z toho vychází, přívětivost v tomhle modelu, je vlastně nejlepší korelát jako antipsychopatie, jo, že no. To jsou vlastně jako málo psychopati.
3: No, protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý a já to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
4: To je jako je zajímavý, že jo, toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
3: Jo, tak jako oni pak, když tam tom Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme teaser na příště, jo.
4: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem. Jo. Jo, že ty chceš vlastně najít lidi do situace, která je velmi podobná nějakému Survivorovi nebo Big Brotherovi, ale přitom chceš, aby tam k tomu dramatu nedošlo. Zatímco, když to chceš jako tu show pro lidi, tak chceš, aby k těm dramatům docházelo.
3: Ale co bylo vlastně zajímavé, že my jsme se říkali, když jsme to připravovali, jako jestli opravdu jako byli psychopati ty astronauti nebo ne. Jo, aby to zvládli.
4: Jo. A to je zajímavý, ta diskuse skutečně jako existuje, jestli třeba Armstrong. Jo, jako
3: ten vlastně, správný.
4: Ano, ten správný Armstrong, který vystoupil, ne Neil Armstrong, ale ten, o tom víme, že asi jo, ale...
3: Počkej, ne, Lance Armstrong byl...
4: Lance Armstrong. Aha,
3: jo, Neil vystoupil na měsíc, Lance Armstrong byl psychopat.
4: Tak, Neil Armstrong, tak teď jsem to teda pěkně zvolal já, jo. Takže Neil Armstrong z největší pravděpodobností ne, Lance Armstrong z největší pravděpodobností ano, a teď proč? A existuje kolem toho ta debata, jestli teda Neil Armstrong byl nebo ne. Protože on byl pověstný tím, že byl jako, dokázal být klidnej v situacích, ve kterých by asi většina lidí úplně klidná jako nebyla, jo. A to vlastně něco říká o výběru astronautů právě do ať už jako projektů Gemini nebo Mercury a nebo Apollo, jo, kdy vlastně se tam z začátku jako NASA především vybírala z řad testovacích pilotů. A musím říct, že...
3: Už jsou sami o sobě dost odolný.
4: No ale to byl asi jako fakt prostě dobrý nápad. Jo? No, vlastně je to podobná situace. Je to jako nějaký nový stroj, jde tam o to, že člověk je schopen podstoupit nějaký riziko a zároveň se v tom jako riskantní situaci chovat racionálně i jako na bázi toho, že potřebuješ rychle se rozhodovat. Jo,
3: jo, ale i vlastně umět udržet opravdu tu klidnou hlavu v nebezpečné situaci, umět třeba nevomdlít, jo, prostě při nějakým vysokým přetížení, protože už jsou na to naučený, jsou na to nacvičený.
4: Ale člověče, to jako, oni jako letěli právě, to byla jedna z těch Gemini projektů, jo, kde tam právě zkoušeli vlastně jako setkání ve vesmíru, že teda dvě lodě se potkají a spojí se dohromady. Tak při té příležitosti se z nějakého důvodu, teď už přesně se nebojím, někde byl asi nějaký problém, nějaká průcha, tak se začaly točit. To je jedna z těch, které se začala roztáčet. A mě teda jako museli se záha odpojit a mě to točilo dál. A pak už se dostali do takových obtáček, obrátek, že začali ztrácet vědomí. A v tomhle tom právě ten Armstrong byl schopen zachovat chladnou hlavu a vyřešit tu situaci, že teda za A vypnul tu trysku, která je roztáčela, a za B se nechal se zpomalit tryskou, která byla určená pro návrat na zemi. Jo. Tohle to, jo, jako když si představím sebe v té situaci, no já bych to za A nemám rád kolotoče, takže já bych byl jako naprosto hotový. Jo, to prostě si, jo, a ten člověk byl schopen vlastně jako zachovat klidnou hlavu a zvládnout tu situaci, kdy opravdu jako šlo o život. A nebo když přistávali na měsíci, že jo, tak oni tam s tím lunárním modulem tak přistávali na místo, kde bylo nějak jako spousta šutrů a nechtěli to riskovat. Tak teda, že popoletějí dál ještě za kráter. No a jako přistál asi jako se to, co mu zbylo v nádrži, tak byly asi jako 3 vteřiny práce toho motoru. Jo. Takže by chtěli ještě popoletět o 5 metrů dál, tak už by to jako možná nedali. Jo. Takže byl schopen zachovat jako klidnou hlavu i v těle těch situacích, který jako byli dost na hraně a vlastně tam o ten život šlo.
3: No a to je právě, my jsme jako na to koukali, on opravdu byl popisovaný jakože hodně jako hodný člověk, takový opravdu přátelský, on i když, jestli jste viděli třeba s ním i nějaký interview, tak je takový, jako je fakt ten klid čiší, jo? Jasně, že jasně. To je jako vidět. A myslím si, že právě i teď ty astronauty, kosmonauty, který tam prostě vybírají do těch misí, tak vlastně hledají rezilientní lidi. A my jsme jeden z našich minulých dílů mluvili o tom, že rezilience může být trošku taky jako
4: že může být člověk rezilientní z různých důvodů. Jo.
3: Ale tady opravdu jsou rezilientní, že jsou fakt odolní. A já jsem se teda koukala, jakoby podle jakých kritérií třeba do toho Apollo vybírali ty, tu posádku. A tam bylo to samozřejmě fyzický testy, všechno možný, to jako jo, ale psychologický testy nikde vyloženě zmíněný nejsou.
4: No, to je takový, jako já jsem našel teda nějaký psychiatry a psychologi, kteří se na tom podíleli, ale vlastně co používali
3: To je Rorschacha snad, to jsou ty skvrny.
4: Jo, ale když se na to člověk podívá, na tím zamyslí, tak oni především, co hledali, jestli nemají ať už nějakou jako duševní nemoc nebo nějaký jako náznak duševní nemoci.
3: Já jsem totiž našla, že třeba v protokolu NASA je, když má nějaký stav psychózy, ale tam se může dát i to, že člověk dostane panický záchvat nebo něco. Jasně. A že tam je opravdu, že ti je mají spoutat jako lepenkou nebo duct tape, tam říkají, že to je taková ta lepší lepenka. A prostě ti dají nějaký uklidňováky. Jo. Protože stát se to může, tam jsem právě poslouchal taky rozhovor s jedním astronautem, který byl na ISS.
4: Jasně.
3: A ten říkal, že jeden jeho kolega, že se mu stalo, že se mu nějak v noci zdálo, že ho bolí zub a vlastně se nějak vyschýzoval, že ho bude bolet zub dál a že se nedostane na zem a že neví, co s tím dělat a i to tam jako popisal, říkal, ale když mě to bude, tam byl nějaký záznam té konverzace, co budu dělat, jako já tady nemám nikoho, kdo by to odoperoval nebo něco takového. Naštěstí pak se nějak sklidnil, ale jakože třeba takováhle hloupost, která vám přijde jako Ježíš Maria, no tak co, tak tam v tom vesmíru, kdy víte, že jste fakt odtržený od pryč.
4: Že vlastně jako malý problémy můžou být život ohrožující, že
3: jo? Jo.
4: Jo, jako co je zajímavý, tak vlastně furt to, co platilo ještě jako za toho prostě na začátku toho lítání, že pravděpodobně, proč se jako na ně koukali psychologové, tak bylo, jestli teda nemůže s nima být nějaký problém s těma lidma, tak to furt platí. Jo, a třeba teďkonc už víme, co, jo, jako v čím, na základě čeho máte sníženou pravděpodobnost, že by vás někdo vybral do takovýhle mise. Jo. Za nějaká jako historie duševního onemocnění.
3: To je jasný. To prostě. A tak to se podíváme, že na Survivor, že jo, tam byli prostě účastníci, kteří prostě měli nebo bojovali dlouhodobě s nějakou duševní nemocí. No shame, prostě to tak je. Najednou tam byli izolovaní a prostě museli skončit, protože si jim to tam rozjelo, protože máš málo jídla, jsi spánkově deprivovaný, problém.
4: Jo, i kdyby prostě to nebyl váš případ, máte nějakou zkušenost prostě třeba s depresí nebo s nějakým jako psychotickým stavem, jste dobře zalečený a tak dále. Jo, i kdybyste to jako tím měli projít a netýkalo by se vás, že by vás to nějak rozebralo, tak furt
3: je... Můžu ohrozit ty ostatní.
4: No ne, ale furt je ta pravděpodobnost je větší. A ty to jako, jsi jako psycholog, tak ty lidem do hlavy nevidíš. Jo? Ty víš na základě nějaké jako zkušenosti, co je pravděpodobnější. Co další třeba, tak nějaké jako problémy doma, ať už z dětství, anebo v současnosti.
3: Jo, nějaký rozvody, nebo náročný životní situace, nějaký sebevraždy v rodinné anamnéze, to je všechno problém.
4: Může být, jo, jako nemusí se to tobě týkat, ale zase pravděpodobnost říká, že je lepší, aby to tam nebylo. Nějaký jako historie traumatu, jo, zase samozřejmě. Člověk může s tím jako velmi dobře fungovat, zase pravděpodobnost, že by se mohlo něco přihodit, nebo mohl reagovat nějak jinak, tak tam existuje. Nějaká historie závislosti. Už třeba jenom kouření může být vlastně taky jako tu pravděpodobnost, že člověk nebude něco moc zvládat.
3: Protože prostě opravdu se dostaneš do stresové situace a ty jako nemůžeš ten svůj jakoby ten špatný coupingový mechanismus využít.
4: Se zapálit, že?
3: Jo, nemůžeš se zapálit a ty jako najednou vlastně ty budeš tam oslabovat celý ten tým a můžeš ho ohrozit svým prostě nevhodným chováním, že jo?
4: Jasně.
3: No ale pojďme se to teda nějak shrnout.
4: Dobře, tak jo.
3: No, prostě Neil Armstrong nebyl psychopat. To je nejdůležitější.
4: Jo, z největší pravděpodobnosti.
3: To je vlastně naše největší jako otázka, když jsme se o tom bavili, jestli byl Neil Armstrong psychopat nebo ne, protože vlastně by naplňoval hodně těch prvků, ale evidentně nebyl. Proto to tak zvládnul.
4: Jo. Co mi přijde zajímavý, asi by na Mars byl schopen doletět každý člověk, ale potřeboval by k tomu jako daleko víc prostředků, než kolik jako budou mít ty lidi k dispozici. To znamená, že z toho důvodu my vybíráme lidi, kteří budou fungovat spolu co nejsnáz.
3: Nejsnáz v co nejúspornějších podmínkách, jaký jsou možný.
4: Nejúspornějších podmínkách. A víme teda, že vlastně všechno, co tak jako souvisí s nějakou jako možným narušením psychiky, tak je věc, která tě diskvalifikuje v tomhle. Jo? A pokud teda něco tím může pomoct, tak je to jako vysoká psychická odolnost, nízký neuroticismus. A
3: vysoká přívětivost.
4: Relativně vysoká přívětivost. Schopnost spolupracovat s ostatními lidmi. No, kromě teda veškerých těch znalostí, které člověk
3: tak
4: musí.
3: Tak samozřejmě, jo. Tak
4: a schopnosti vědět, jestli ti zrovna AIčko kecá nebo ne.
3: Jo.
2: Domácí úkol.
4: To jsme teda ještě nezmínili, ale to je vlastně jako zajímavá historická věc, vlastně teď už historická, protože existoval plán ve své době, Mars One se to jmenovalo, jo, že teda vlastně by poslali lidi na Mars, na cestu jenom tam, jo, že by nebylo na cestu nazpátek.
3: Jo, to si pamatuju.
4: A že to chtěli financovat tím, že by prodali práva jako společnostem na promítání týhletý, jako ať už přípravy nebo celý tý cesty, že by to vlastně byla jedna velká reality show.
3: Okay.
4: Takže to chtěli financovat tím, že by z toho udělali reality show.
3: Aha.
4: Jo, takže tohle z toho propojení cest do vesmíru a reality show tady vlastně jako furt tak nějak visí ve vzduchu. Mm-hmm. Jo. A já mám na vás dotaz, jo, jako byli byste ochotní do něčeho takového jít? Jo, protože v té době oni pozbírali asi 200 tisíc přihlášek.
3: Já si to pamatuju, protože to byla strašná akce a furt se o tom jako mluvilo,
4: ano,
3: a jako lidi opravdu to dělali vlogy a jako jak se na to připravují, že třeba i vysvětlovali rodinám, že já vás fakt nikdy neuvidím, když tam poletím, a jako to bylo úplně crazy.
4: Hele, spousta lidí jako velmi...
3: Chtěli.
4: Jo, jako velmi racionálně o tom uvažovali, jo, jasně, tohle je něco, co prostě posune lidstvo dál, já do toho chci.
3: Myslím, že tady byla právě nějaká slečna z Česka, jo, která o tom jako hrozně hezky mluvila a jako bylo to vidět, že to má jako v hlavě neskutečně srovnaný, ale pro mě to teda bylo nepředstavitelný.
4: No, jasně, no.
3: Jako...
4: A asi z největší pravděpodobností, jako zpětně, když se na to člověk podívá, to asi byl tak trochu skem, protože ono to nikdy nemělo víc jak 4 zaměstnance, ta společnost a no.
3: Ale udělali dobrý halo kolem toho.
4: Bylo kolem toho velký halo, přesně tak.
3: Umíš si ty představit, že bys si do něčeho takového šel teda?
4: Jakože bych odletěl na Mars a že bych jako šel na Mars. Hele, před 20 lety bych řekl, že jo. Dneska bych řekl, že ne. Čistě z toho důvodu, že jako já fakt nemám rád kolotoče. A tam je to, jo, jako ta představa, že mám prostě, ne mořskou, to je jako varianta mořský nemoci tam někde jako na oběžný dráze, protože tam najednou nevíš, kde je nahoře, kde je dole. Brr. Jako rád bych se tam podíval, jo, kdyby mi někdo takhle nabídl prostě takhle jako teleport ze Země na Mars, tak bych se na Mars moc rád podíval, ale tu cestu se s dovolením odpustím.
3: Tak to máme podobný. A tímto se s vámi loučíme.
4: To loučí se s váma náš pořad.
3: Psycho.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu
2: Buchty.
0: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. Kdyby vás to zajímalo, tak v době natáčení pořadu masivně prší. Hmm. A dnes k nám přišel doktor Ondřej Růžek. Jako pošťák Ondra, že? Doktor Ondřej, který má obavu, že neumíme říkat ř.
4: Jo.
3: A doktor Ondřej pracuje na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, druhá LF, to je co LF, lékařská fakulta?
5: Dobrý večer, ano, správně.
3: A FN, to je co? Fakultní nemocnice?
5: Ano,
4: v Motole. Ty, Zuzko, ty nejsi žádná.
3: UK, FTVS.
5: To už bylo zase jiný zařízení, ale...
3: A máš to tam napsaný v automatickém podpisu.
5: Asi jsem to špatně interpretoval. Mm. A k tomu Motolu musí být homolka, že jo, nově, protože jsme sloučení.
4: Tak, ale je pěkné, doktore Ondřeji, že doktor Ondřej říkal, že někdy je obtížné, když se často říká v nějakých rozhovorech hř, tak to my jsme říkali se Zuzkou, že to je nejmenší problém, který v Buchtách máme, že bychom měli opakovaně říkat hř. Tak on právě říkal, že když tak, kdyby to bylo pro nás moc těžké, takže že mu můžeme říkat Ondra. Takže buď to si vyberte, je to doktor Ondra, anebo doktor Ondřej. Mně se líbí, Ondřej, že ty hned ve své vizitce právě se toho nebojíš a máš tam všechny ty instituce, kde teda pracuješ, takže to je pěkné.
3: Až to může být skoro až matoucí, kde vlastně pracuješ, protože ty těch institucí my jsme všechny ani nezmínili. Nicméně, napsal si dopis, který...
4: Mail.
3: A kdy to bylo?
4: To bylo už dávno, Zuzko, to bylo už někdy v květnu, ale nebylo to ještě tak, Ondřej, že bys nám psal nejdřív na Instagram a my jsme tě pak odkázali
5: prvního,
4: do mailu.
5: Já myslím, že to tak bylo.
3: Prvního května.
5: Vás kontaktoval netradičně přes sociální sítě.
4: Psal nám Ondřej něco přes Instagram a to já vždycky lidem píšu. Sem ne, napište mi to na mail ivana.veselková@rozhlas.cz, protože na Instagramu by mi to zapadlo. A Ondřej se toho nebál, nenechal se odradit a napsal mi potom teda na ten mail.
5: Bylo to teda rozhodně vřelejší, nebylo sem ne, bylo něco, pošli sem na e-mail, bylo to tam poměrně vřele, jsem to vnímal, jako neodradilo to.
4: Já jsem vřela právě.
3: Tak, a napsal.
4: Napsal.
3: Dobrý den, přeji. Obdržel jsem na vás, velký V, cením kontakt stran, případné domluvy, účasti.
4: To je chytrolín. To je vidět, že to je doktor. To je hned to je, z toho slova.
5: A jak jsem psal do rádia, tak jsem myslel, že si musím
3: hlava študovaná. Obdržel jsem na vás kontakt stran, případné domluvy, účasti. Na jednom, já už jsem to zapomněla mezi tím, ten začátek. Na jednom z dílů vašeho s velkým podcastu Myšlenka otazník, to je kdyby to psal Masaryk. Myšlenka otazník s Janem
4: Bě. Ten nám ještě nepsal, ale Masaryk.
3: Myšlenka otazník a tam už si musíš doplnit, Ivanko, to jaká je myšlenka, to je prostě e-mail pro intelektuály.
4: Ale zároveň se mi líbí, že jde i k jádru věci, rychle,
3: je to rychlý,
4: k meritu věci, žádné okliky. Myšlenka.
3: Myšlenka, brzo bude asi vizita, tak musím to napsat krátce. Myšlenka otazník s Janem Bělikem v závorce kopy a taky nevíme, jestli má copy, prostě je tam napsaný copy. S Janem Bělikem
4: jako,
3: v závorce
4: to bylo
3: copy.
4: Asi copy, že on je v kopii.
5: Já si myslím, že jsem to tak myslel.
3: A jo, takhle.
5: I mi to tak jako vyznívá.
4: Ale že ty jsi
5: jako,
4: úsporný.
5: Aby o tom věděl.
4: To vidíte, to je úsporný doktor, že má málo času, takže on tam nepíše žádné.
5: Návyk.
4: Třeba jaká byla myšlenka nebo něco, nebo je v kopii. copy nebo viskopy. Takže tam je s Janem Bělikem v závorce copy.
3: A já jsem myslela, že Bělik je tvůj copywriter. Aha, takže s Janem Bělikem copy. Rozběháme Česko, máme bohulibý záměr podporovat populaci k pohybu, k péči o zdraví, o nutrici, zkrátka se vzchopit a táhnout kvalitou života směr Skandy.
4: Jako Skandinávie. Tak vidíš, že se zkratky. On to má rád, ten doktor Ondřej, ty zkratky.
3: Čečník. Jsme nekonečně milí a hovoříme spisovně, smajlík, ale takový ten bez toho vybarvení.
4: A to už jsme si všimli i podle toho slohu, že hovoříš teda spisovně.
3: A pak je tam odrážka a nyní, jak pravil Zdeněk Srstka, chcete nás. Zdravím srdečně Ondřej a teď ty všechny tituly, ty instituce. A pak jsme se ještě různě dohadovali. To má docela vývoj.
5: A to docela
3: vývoj.
5: Vtipí teď, když to poslouchám. Jako jo, ten Srstka je dobrý.
4: Jo, že, to na, že se musíš sám pochválit, že jsi jako to napsal jako by pěkně.
5: Humorný.
4: To je pěkný, že jsi to sám pochválíš.
3: Počkej, co jsi to tady psal?
4: Ne, ale mě, Zuzko, já teda, kdybych to měla z pozice takzvaně kritika, jo, zhodnotit ten tvůj mail, tak teď, Zuzko, poslouchej. A schválně i ty, Ondřej, poslouchej sám. Jako kdybyste byli nezaujetí posluchači a chceš někomu nabídnout něco zajímavého a vtipného potenciálně do podcastu, typu buchty, jo, a napíšeš větu. Mám bohulibý záměr podporovat populaci k pohybu, k péči o zdraví, o nutrici, zkrátka se vzchopit a táhnout kvalitu života směrem do skandinávských zemí. Tak já nevím, jakože přijde ti to jako lolec třeba, nebo potenciálně jakoby vtipný. Právě jsem si říkala, že jsem zvědavá, co se z toho ještě vyklube.
3: No, ale pak bych to zkrátila, pak byla nějaká dohadovačka.
5: Že já jsem tady jako, protože jsem podezřela, jestli to chápu správně.
4: Ne, aby se tady právě ospravedlnil.
3: Pak byla dohadovačka, jestli se nejedná o PR aktivity, zkrátím to a pak ještě tady Ondřej háže, doktor Ondřej, nenápadný flex. Občasně moderují besedy na druhé LFUK a pozitivně přijímaným zvykem je nástin okruhů, proto se ptám, případně mu zaslat své CV, aby se vytipovala témata, kterým odborně hovím a nefušoval se do práce kolegům.
4: No tak toto,
3: když... že toto plánujeme, díky, zdravím a zase ty tituly.
4: Tak toto, když jsem si právě přečetla, tak jsem si říkala, kam, jestli on ten doktor Ondřej nebude nějaký problematický, protože jakmile někdo takhle se sám zve do podcastu a píše, že chce nastíňovat okruhy otázek a případně pošlu svůj životopis a případně vám přinesu svou knihu, co jsem napsala, já nevím co, tak už to je, jako smrdí. Občas je takový,
5: ne, já bych ho taky nepozval, ale já bych teda ještě rád doplnil, že já jsem zval dvě osoby, že jo.
4: Sebe a Bělika.
5: A Bělika, no. Ten, on to zdravím, nemůžeš přijít.
4: My jsme ho zakázali.
5: Dobře si udělal, že jsi zakázaný.
4: My jsme právě totiž ten koncept Buchet je takový, že nemáme to moc rádi, ty dva hosty, protože se nám to úplně neosvědčuje v té přehlednosti toho rozhovoru. Že on ten náš rozhovor je dost často nepřehledný už tak, taky dost často ten host, to jste si možná teď s doktorem Ondřejem všimli, nedostává tolik prostoru.
3: Kolik by si zasloužil třeba?
4: Kolik by si zasloužil?
3: Ve veřejnoprávním éterku.
4: Že často hovoříme třeba my se Zuzkou a ten host tady jen tak stojí.
3: A pak, když tady jenom dýchají dva lidi, tak je to ještě horší.
5: Být tu je mi velmi milý. Teda.
4: Právě, a teď si představ, že bys tu byl ještě s Bělikem ve dvojici a stáli byste tady
5: oba. Dva, no, dvě vody, dvě kávy, to jsou zase náklady.
4: Tak to by bylo právě smutné.
3: To jsou náklady. No a co bys teda, o čem bys chtěl mluvit?
5: Jo, děkuju. Takže mám mít nějakou myšlenkovou mapu, není to potřeba, stejně není žádná nezbytná, to se nějak vyvine.
3: Tak ale máš asi nějakou agendu.
4: Ty ale máš určitě nějakou agendu nebo případně teda nějaké ty zájmy, že? Protože teda ty máš ten bohulibý záměr podporovat populaci k pohybu a k péči o zdraví.
5: No, je to tak?
4: Tak
5: přimět osoby, jednotlivce nebo celý skupiny k tomu, aby se chtěli pohnout. Tak chápu, že máme pohybovou aktivitu všichni v srdci, že jo, každodenní. Je to tak? Ano.
4: Ne.
3: No a teď, ať to není moc abstraktní, jak to chceš udělat vlastně?
5: Hele, prostě já bych udělal jako velkou demonstraci, že by všichni přišli ve sportovním a prostě bychom jako běželi.
4: Dobře, tak tam si myslím, že právě
5: kdyby
4: ty
5: nemohl
4: lidi,
5: jako běžet, tak nemohl
4: to
5: odpudí,
4: který to nezajímá, dobře, tak ty si myslím, že by to jako dost teda odpudilo. Dobře, ale tak ty si teda svým založením...
3: Doktor,
4: ne, tak pojďme to teda vzít takzvaně z jiného konce.
5: Dobře.
4: Ty si svým teda založením sporťák, jo? To je otřesný slovo, ale chtěla jsem ho použít. Sportsman, sporťák, sportovec.
5: No, tak já nevím, jaký to má atributy taková osoba, nicméně, že mě baví pohyb, je pravda. A kdybych se měl teda přiznat k něčemu, tak to dělám rád. Jestli tím nebudu vyloučený tady třeba z rozhovoru, že...
3: Že se rád hýbeš,
5: no,
3: to
5: jasně,
3: je v pořádku.
5: Jasně,
3: no?
5: já jsem,
3: ale chceš to teda podsouvat ještě ostatním bytostem?
5: Já to nepodsouvám, to je prostě šíření blahodárný informace a myslím si, že to může prospět.
3: A myslíš, že lidi neví, že by se měl hýbat? Nebo...
5: No, já si myslím, že to víme všichni.
4: Ale někoho ale to nebaví.
5: Ale možná od té myšlenky daleko. No to je tak, zábava je od té povinnosti, nezbytnosti docela vzdálená, že jo?
3: Mm-hmm. No tak to, tak co dál?
4: Dobře, ale já tady teda jakoby bych se vrátila zpátky teda k tvému vývoji, jo, sportovnímu, než jsi se stal
3: jo, ty
4: tím.
3: Máš ten životopis.
4: Doktore, já mám tady ten krásný životopis. Na jednom webíku jsem našla prostě Ondřejův životopis. Tady je působí na klinice, na lékařské fakultě, tam jsou zase všechny ty tvoje.
3: A to jsi napsal sám ten životopis?
4: Ty fakulta tělesné výchovy a sportu, jo, zakladatel, garant a tak dál. Ale pozor, tady. Jako potomek horlivého fotbalisty jsem v útlém věku obdržel kopačky a pravidelně je nazouval až do maturity.
3: Tak pěkný. Taky poláčkovský.
4: A to znamená teda, že jsi hrál fotbal. To není, že jsi si jenom nazoval kopačky.
5: Ne, ani jsem je nedostal. Zkrátka jsem vyfasoval a hrál jsem fotbal na té vsi. To jistě nastane dál.
4: Dobře, to my se ve fotbale vyznáme. Také jsme tady jednou měli venkovského fotbalistu, který nás právě poučil o tom, že se musíš dobře vykakat před zápasem a tak dál.
5: To souhlasí.
4: Kopaná mi dala mnohé. Odolnost vůči počasí, neboť na vsi se trénovalo celoročně venku, schopnost navnímat, kdy spíše přihrát, než sólovat na branku.
3: A to, u toho bych se zastavila.
4: No.
3: To jak to poznáš? Já když si představuju, že jsem teda v tom
4: týmu,
3: dejme tomu týmu taky, ale mám to dilema, jestli přihrát, nebo nahrát, nebo co s tím, říká se meruna ještě stále. Co s tou merunou si počít?
4: Jakože myslíš, že si zasólovat, držet si to, anebo jako jestli...
3: No
5: tak když jsi
3: to
5: levej a víš, že netrefíš branku, řečenou kasu, tak kasu? Ti nezbývá nic jiného, než to šoupnout někomu, kdo má, u koho jako hrozí, že by se mohl trefit.
3: Jako šikovnější mu
5: no,
3: tomu,
5: jasně,
3: jo?
5: No, tak...
3: No a to je taky těžké, to by bylo těžké pro ego pro mě asi, že to předám někomu kvalifikovanějšímu.
5: Tak mu ti potom jde plácnout, že už dostal přihrávku, těžíš z toho, jo, jasně.
3: Těžím z toho.
5: No, jasně.
3: A pak já si představuji, já mám informace o fotbalu takové,
4: no.
3: Které jsou z písničky Rohonyho, mm-hmm. Z toho.
4: A to jsou které teda? Jakože jak on udělal takovou tu hymnu, myslíš, pro Spartu, tak z toho máš informace o fotbale. A to jsou které informace?
3: No,
5: že zrovna je tráva. A fotbal to je hra.
3: A pak znám Tondu Panenku.
4: Jo, ale já mám ještě takovou, jak to není ani jako názor, ani spekulace, ale takovou hypotézu, jo, že jestli, nebo spíš domněnku, anebo mě to zajímá, jestli když jsi fotbalista, že třeba já, když pozoruju lidi, minule jsem pozorovala takhle na letišti lidi, jak choděj, jo, a podle toho, jak některý lidi choděj, tak jsem hned poznala, že to jsou fotbalisti. A oni to reálně byli fotbalisti.
3: Jakože mají mezi nohami
5: kopačky.
4: Ne, že mně přišlo, že chodí takovým jako zvláštním způsobem, jako kdyby si pořád jakoby hlídal ten míč.
5: Jo, prostor tak, před sebou, jakože kontroluje. Jakoby já jsem takový, myslel, že zase něco způsobem. Jako typologie nohou, nějaký postavení
4: ne,
5: jako nohou,
4: ne,
5: ale
4: ne, to ne.
5: Jako, furt to jako trošku
4: to vím, že jsou nějaký ty, jako stereotypy, že něco do nohy, nevím, tohle, to ne, to vůbec nemám na mysli, ale že tím způsobem, jakým chodíš, takže mně přijde, že já poznám, kdo je fotbalista. A že ale mně to připadá, jako kdyby ten člověk měl pořád nějaký jako virtuální míč někde před sebou a pořád se jako kontroloval ten virtuální míč, aby mu jako ho někdo nesebral.
3: Ale můžou to být lidi, co mají neuropatii prostě.
4: Ne, byli to zůstko lidi, co byli fotbalový tým.
3: Aha, takže ty jsi to takhle vy... Dobře.
5: A to možná disponuješ nějakou dovedností, o který nevíš.
4: Ne, to nevím, ale
5: jsi
4: tak,
5: nějak
4: tak,
5: jako
4: tak mě jenom právě teda Ondřej zajímá, jestli ty, když chodíš, nebo
5: tak
4: běháš?
5: Já si řídám furt míč na noze.
4: Jestli myslíš na ten
5: já
4: virtuální míč.
5: Já bez kopačáku nevyrazím.
4: Ne, to si děláš legraci, ale tak vážně to je tak teda, že to tak není, jo?
5: Ne, je to teda skutečně tak, že to tak není.
4: Není, škoda. Ne. Hmm.
5: Tak já z toho fotbalu už taky dlouho nejsem, to přece nebo ty maturity už...
4: A není to teda tak, že by fotbalisti a fotbalistky měli nějaký specifický druh chůze, to taky nevnímáš tak?
5: Myslím si, že něco takového tam je. Trošku tak jako vlečou nohy, určitě nebudou chodit tak půvabně jako třeba moderní gymnastky, že?
4: No ty určitě.
5: Že určitě.
4: Takže dobře, takže vlečou nohy si myslíš, jo?
3: No, vlečou nohy jako po trávě? Nebo já tomu nerozumím?
5: Vlečou je prostě, kde zrovna jsou. Na povrchu úplně jako nesejde, ale tak je to určitá typologie, že jo, když to představíš, takhle, že nastavíš tu nohu, jaký vytusíš vytočit ven a chytat, přijímat ten míč a nahrávat to, tak to prostě jako vyformuje toho člověka.
4: A ty nemůžeš tam moc
5: ale
4: ty nohy
5: baletky mají
4: asi
5: taky
4: jako
5: zemní
4: dotovaný
5: kyčle, ty mají taky takhle ty nohy postavený, mimochodem.
4: Jo, jakože baletky mají taky nohy, že mají špičky ven.
5: No, jasně.
4: Tam pořád máš ty. A fotbalisti jasně. Teda se spíš taky nutí
5: trošičku se tam jako nutí, ono to teda souvisí s tím, jak je přetížená některá struktura na té noze, jako nějaký svaly stažený, tak se to jako formuje, jo.
4: A existuje nějaký sport, kdy máš špičky dovnitř? To není asi, ne? No, když plužíš na lyžích,
3: ale nemáš lyže.
4: To jo, ale to zase, když podle mě teda závodíš na lyžích, tak to plužení moc nepoužíváš.
3: Ale my jsme nějak ujeli k tomu fotbalu, co je tam dál?
4: Takže, co je tam dál? Zbožňuju od té doby trénink, pocit srdce až v krku, až po ještě jednu dám. Co ještě jednu dám?
3: Koho?
5: Na to nespomínám, to nebude asi jako
4: pro
5: osoba,
4: ještě
5: to bude
4: jednu
5: spíš
4: dám.
5: Třeba jedno kolo
4: jako
5: třeba, nebo
4: branku.
5: Branku nebo třeba úsek, nebo že člověk ještě jednou jako přemůže a něco jedno opakování navíc.
4: Tak.
5: Nebo dojdu s košem ještě.
3: Že ještě se přemůžeš v nějakém
5: přemůžeš
3: slova smyslu.
5: Přemůžeš se prostě, no ano. Mm-hmm. Jo.
4: Se hecneš.
3: A srdce v krku, to znamená, že jako nějak zvrátíš vnitřnosti, nebo já tomu nerozumím. Jakože se ti tam ty vnitřnosti nějak pomotají.
5: To jasně, člověk asi zná, že se tak se vydal, až má pocit, že mu a srdce se to spíš ne, ale tak...
3: A srdce v krku, to je dost teda už morbidní.
5: Tluče to.
3: Že to tluče, ale to ti netluče v krku reálně, ne?
4: Tepovku teda, že máš
3: ten
4: takzvaně
3: nadsazené
4: na maximum.
5: Tepovku, no.
4: A jakou tak si měl teda nejvyšší tepovku? To je zajímavá otázka.
5: Třeba
4: 198 nebo...
5: Na to je vzorec, to se dá spočítat.
4: To se dá spočítat a ty to teda víš u sebe, jakou máš teda maximální svoji tepovku?
5: Dá se to zaznamenat taky z hodinek tady chytrých.
4: No a kolik teda máš? Nebo to nevíš? Nebo
5: no, tak když řeknu, kolik má maximálku. A jasně, že to ví. A když řeknu, kolik má maximálku, tak prozradím, kolik mi je.
4: A to nechceš,
5: jo? Vzorec, jako, že jo?
3: No a kolik vzorec, my žádný vzorec neznáme a naše posluchač to těžko zná vzorec.
4: Tak,
3: nechci nikoho podceňovat.
4: Tak kolik teda máš tu maximální tepovku?
5: Maximálka se přibližuje hodnotě 200.
4: Jo.
3: A z toho má vyplynout, že je ti kolik, nebo co?
4: 60.
5: Podle přepočtu.
3: Před 5 lety.
4: Ne, tak 60 mu není. Ty nechceš teda říct, kolik ti je? Dobře, tak my to taky nebudeme říkat. A tady
3: to
4: není ani, on to tady nemá
5: já
4: a ty to tady nemáš ani napsané.
5: Máte to někde?
4: Nemáme. No dobře, že ti tady, pak tady má teda, že se zaobíráš tématem, které tě uhranulo a to je, ty často používáš takové ty různé netradiční formulace slova, to máš rád, viď?
3: Podle mě na to má aplikaci.
5: Formulace, jakože uhranulo ne všední, jo?
4: Že něco mě uhranulo. Já neznám moc lidí, kteří by říkali, tento seriál mě uhranul. Takže tématem, které tě uhranulo.
5: Solidní periodika prostě.
3: Solidní periodika. Z první republiky.
4: Masaryk.
3: Já jsem nedávno byla na Bylo nás pět a znělo to podobně. No, tak...
5: A počkej, když se natáčelo Bylo nás pět?
3: Nevím.
5: No jasně.
4: No, kde
5: u nás
4: teda?
5: Na vsi právě.
3: No,
5: že jo?
3: A
5: je,
3: jsme doma.
5: Hele, už jsme doma.
4: A co je tam vaše vest?
5: No to se natáčelo, to sám bude líbit, protože já jsem zaznamenal, že se nám líbil zadní mostek tady nějaký díle. Ten vás úplně pobavil na čtvrhoďky. Tak já jsem od obce, která se jmenuje Kouřim.
4: Kouřim. Ale to já dokonce znám tu Kouřim, nebo je to ta Kouřim.
5: Pozor, ještě to by to mohlo být Kuřim, pokud
4: no to
5: je z Moravy.
4: Ale to je jiná. Ale tohle je fakt Kouřim.
3: Ale Kouřim se hodně používala ještě, když jsem byla kdysi na Facebooku.
4: Že lidi fotili
3: tam
4: u toho byli, Kouřim.
3: To možná taky,
4: cedule.
3: Ale já jsem měla ráda stránku, myslím si, že se to jmenovalo Geografické memíky pro české pepíky. A tam se vždycky použil nějaký humorný název. A já jsem taky udělala několik memíků, velmi úspěšných, Ivanko, to byla moje kariéra.
4: Sofistikovaný.
3: Ano.
4: A třeba které memíky? To je zase v audiu popisovat memík, který Zuzka vytvořila před 15 lety, je podle mě ideální obsah. Tak co tam Zuzko si vytvořila?
3: Si vzpomenout, ale Kouřím tam figurovalo docela často.
4: Jo, takže tam byla cedule Kouřím a k tomu něco jako legračního, jakože třeba...
3: Žváro.
5: Mají místní totiž tvrdí, že tam je astronomický střed Evropy.
4: V Kouřimi.
5: Ano, přesně tam je, tam někde jako zapíchla taková tyč.
3: Ale to se tvrdí i o... poště, bývalé poště na Brněnském nádrží do těch středů.
5: Jde o to, odkud chceš, jo? Tak máš
4: a že tam je střed Evropy nebo střed světa?
3: Evropy.
4: Evropy.
3: Na Brněnském už neexistuje.
4: A nebo v Kouřimi. Takže ty pocházíš tedy z Kouřimi.
5: To je, ano, to je Polabí.
4: Kouřimští. A to je teda ta Kouřim, jo?
5: Hezky, ano, je to ta, ano.
4: Dobře, takže a jak jsme se k té Kouřimi teda dostali?
5: No, přes to bylo nás pět, že jsem se vyjádřil, že mě něco uhranulo a byl jsem tady za to
3: prezentovaný. Že to stylistika Karla Poláčka.
5: No, bajza.
4: Dobře, ale tak tedy pojďme teda k tomu, co tě uhranulo a to je kineziologie běhu. Tak to je podle mě téma, o kterém mnoho z našeho posluchačstva neví.
3: Ani nechce. Ale třeba jim to osvětlíš do té míry,
5: jako, že by to zatraktivnil.
4: Je to taky uhrané. No.
5: Uhrané, tak já teď mám říct, co to jako je.
4: No, nebo jak bys, nebo ne. Kdyby si se měl tady vžít do nějakého PR specialisty, tak takzvaně pičnout kineziologii běhu někomu, tak co bys udělal?
5: Ne, to je nesmírně zajímavá nauka, obor, který se zabývá tím, jak se celý ten pohyb děje. Takže to zkoumá třeba biomechanicky, kineticky, kinematicky, a to teda jako na úrovni sil, který tam působí, když šlápne na zem.
3: Čeho?
5: Sil, síla.
3: Jo, sil. Co si já jsem rozuměla sil a nevěděla jsem si to za slovo. No, sil.
5: Tak prostě je potřeba ten lidský pohyb tak nějak probrat, abychom věděli, když něco děláme, tak jak to na nás může působit v kontextu toho prostředí, ve kterém se nacházíme.
3: No a jaké to má praktické využití?
4: No, tak.
3: Třeba když vím, řekneme tady situaci, kterou jsem již zmiňovala.
4: To je zase není to ten tobogán, Zuzko.
3: Je to muž s toboganu. A kdybych měla záznam,
4: pokud jste slyšeli minulý díl, tak teda s mužem s toboganu jsme stávali pěkných 20 minut.
3: Podle mě, kdybychom ho natočili, prostě on udělal nějakou chybu v tom pohybu, jinak by se mu nestalo, co se mu stalo.
4: Ale on neběžel, Zuzko.
3: No to dobře, ale jak bys to dalo využít? Třeba když si natočíš muže na toboganu, jak spadne a topí se, tak jak by se to dalo využít?
5: To je strašně zajímavé, protože třeba obor biomechanika.
3: No, konečně.
5: Tak ten, hele, jsme u toho, jo, konečně.
3: Konečně to začalo zajímat.
5: Tak,
3: takže borec prostě jede po tobogánu.
5: Tak já to ještě řeknu.
3: Ty
5: takže, takže ty jako biomechanicky jsi schopná změřit, jakou silou on se udeřil a co se mu jako stalo. Ano, přesně, to musela být strašná rána.
3: Mm-hmm. No, jako to bylo.
4: Ale ty to změříš teda nějak řacha. Víc konkrétněji.
5: Jo,
4: propočítáš. A pak z toho zjistíš teda, jestli dostal otřes mozku, anebo jestli jenom má bouly.
5: No, no, jasně. Jo. Tak.
4: A to je nějak užitečný potom, nebo?
5: No, já nevím, jestli zrovna tady jako na plavečáku, ale třeba jsou jiný obory v mechanice, kde se to používá pro výpočet toho, když někoho trefíš autem na přechodu, tak jak tvrdý má být nárazník pro to, aby ho to nezlikvidovalo.
4: Jo, takže i takhle spíš jako bezpečnostní
5: užití nějakých oblastech. Každodenní užití, jo? Takže posluchači teď.
3: A ty tam píšeš nějakou práci vědeckou v tomto oboru? Píšeš nějakou bakinu nebo nějakou práci doktorskou?
5: To už jsem něco takového jsem napsal.
3: A o čem? A
5: byla to kineziologie běhu teda, překvapivě. Aha,
3: dobře, a co byla výzkumná otázka?
5: Výzkumná otázka zněla...
4: obhajoba tady
5: to
4: prostě.
5: To si na neštěstí nevybavím.
4: Aha, tak to teda...
5: Ale...
4: A to byla bakina, tak to už bylo dávno.
3: A to bylo možná, to mohlo být o něčem, když jde někdo přes přechod a třeba
5: pozor, nejmenovaná hříčka ho hitne. Spotřeba energie, už jsem si vzpomněl.
4: Spotřeba energie při běhu teda,
5: ano.
4: Jo?
5: No, to byla cyklistika. To jsme, cyklistice. Ano, ano, ano, tam byla nějaká rozdílnost, to jsem si vzpomněl. Ale
3: a to byla celá
5: okrajový.
3: Bakina, jo, na to téma.
5: No, to se dá, no.
4: Kolik co kdo spálí teda.
5: Ale teď, z rozdíly.
4: A tady teda píšeš, ale že tě uhranula teď ta kineziologie toho běhu.
5: Ano.
4: Tak to tě skutečně uhranula, nebo to jenom tak píšeš, že se ti to tady hodilo do krámu?
5: No, to se mi... Jakože do té vizitky?
4: No.
5: Ne, to ne, tak jsem se tam nesnažil dělat lepším ani horším a prostě jsem se jenom přiznal k tomu, že mě to zajímá to téma.
4: Zajímá.
5: No, protože tak nějak jako součástí té rehabilitace a péče o ty lidi, tak já nevím, jak jsem si to vybral.
4: Dobře, tak pojďme dál. Ty tady píšeš, v rámci své specializace se starám o atletické reprezentanty, školím odbornou veřejnost. Tak jak se třeba teda, o koho se staráš, jak? Jako o někoho, kdo běhá?
5: No, no, no, tak převážně teda o tu atletickou část.
3: Tak dáme nějakou kazuistiku. Přijde borec úplně zbombaný prostě z běhu, z tobogánu, whatever.
4: A tak to asi není pak atletický reprezentant, ne, Zuzko?
5: Po party, ne, konec sezóny.
3: Po party, konec sezóny a ujel prostě na tobogánu.
5: No, totálně se zříč.
3: Podlitiny.
4: Sijal se na tobogánu.
3: Má podlitiny, nějaký látky v sobě má, je mu blbě, prostě poškrábaný. Spadl do ostružin, tak co s ním uděláš?
5: Ano, se mu naprosto k ničemu.
4: A k tomu ještě navíc, je to teda atletický reprezentant, jo, Zuzko, to musí být ta podmínka.
3: A zítra začíná sezóna.
4: A zítra má závody.
3: Smysl. Prostě takový Ilja Rozanov, ale prostě z ostružin. Prostě
5: takže
3: někdo,
5: jako
3: kdo měl...
5: je vytažený z ostružin přímo takhle.
3: Je to
5: a já jsem tam první, kdo ho objevil.
3: A byl v K-hole, prostě v ostružinách. Jasně. A ty ho máš nějak spravit, protože zítra je zápas.
4: Tak zápas, když je to Zuzko běžec, tak spíš závod.
3: No tak
5: jí zmátlo, že to může být moderní pětibojař.
4: To je pravda.
5: Ten je na kolbišti.
3: To mě hodně zmátlo. Prostě zítra má nějakou práci.
4: To je zase slovo podle tvého gusta, viď? Kolbiště.
5: Kolbiště, jo, jo.
4: Ne, hřiště, nic takového, ale kolbiště.
3: To,
5: jiný,
3: to si vypisoval prostě od nárožního. No tak, tak prostě, co uděláš tady s tím člověk?
5: Hele, necháš ho vyspat, no, a vidí se ráno.
4: Jo, takže na to máš tu odbornost, teda ty tituly, že...
3: Zakryš ho deku.
4: Necháš ho vyspat. Dobře.
5: To musí z rukou odborníka taková rada, že jo? Když by přišla od mámy, tak to nesedne.
4: No ale tak teda pojďme zpátky teda k něčemu zase pro praxi, jo? Tak teda, kdyby přišel někdo z Ostružin, tak ty mu řekneš, že radí se vyspat. To si myslím, že je užitečná rada.
3: A ještě musí dát to razítko. Doktor Ondra.
4: Doktor píše recept, jak to bylo v pol a má se mraveneček. Ví to celá bude, obora. O půlnoci zavolali
3: mravenčího doktora.
4: Ondřej. Ondřej píše recept.
3: Co pak je něco, ale tam jde o to. Já jsem si to nedávno četla s někým na nějakém festivalu. Nic lepšího nás nenapadlo, než si číst o tom mravenečkovi.
4: Polámal jsem mraveneček.
3: A Ivanko, to gro je v tom, láska, že on nechce být sám ten mraveneček.
4: No to je ta podpora, to já si myslím, že ta láska
3: a
4: je důležitá.
3: A on bude zdravý jako rys.
4: No, tak co teda, kdybys byl Ondřej, ten mravenčí doktor, jo, že tak si představ.
3: A představ si polámaný mraveneček.
4: Polámal jsem mraveneček a teď to ví celá obora. Teď zavolali.
3: Doktor Ondro, máme tady polámanýho bravenečka. Tak co s ní uděláš?
5: Ne, počkej,
3: ale je to ten, nějaký ten, symbol, ten, že?
5: Jasně.
3: Takže no. Polámaný člověk, prostě zlomený běžet přijde.
4: Ale
3: a smutný.
5: Já bych teda chtěl říct, že je to poměrně komplikovaná kazuistika a že to s časem jako přibývá.
4: No tak teď pojďme na toho mravenečka.
5: Dobře,
4: takže
5: pojďme ukončit.
4: Máš polámaný mraveneček, ví to celá obora a o půlnoci tě zavolají. Ty jsi doktor?
3: Ale on je lidský doktor, tak to musí člověk, ne?
5: Pozor, ale aby to
4: tak dobře,
5: nezapadlo, tak to je, ten titul není mudr. To neznamená jako lékař.
4: No ty seš PhDr.
5: No,
4: to je jedno, ale to je doktor. To je jedno. Tak ale zabýváš se tady rehabilitací, něčím.
3: Tak musíš o tom něco vědět.
4: Něco o tom musíš vědět. Takže najdeš polámaného člověka v oboře, nebo někdo najde, zavolají tě. A co ty bys teda jako PhDr, což není teda medicínský lékař?
5: Já bych ho někam odvlek.
4: Jo. Takže bys ho někam odvlekl, konkrétně teda kam?
5: Já bych ho,
3: na rehabku.
5: Já bych ho vlekl přesně k nám na pracoviště.
4: Mm-hmm. To je teda na FTVS, jo?
5: No, tam nepracuju, tam studiu, takže to druhý.
4: Takže do nemocnice.
5: FNMH.
4: Tak.
5: No a tam bez zesporu by se oni postarali.
4: Dobře, takže bys to přehodil z odpovědnost na někoho jiného, protože ty teda si PhDr, ale nejsi jako by ten lékař, co píše recept.
5: Co píše recept, takže ty nesedím naprosto do té písničky.
4: A recepty si teda nepíšeš.
5: Ne, to vůbec.
4: Tak to máme teď už teda jasno.
5: Tak teď je to ujasnění.
3: Není rozhovor. Doktor jako doktor, ještě je doktor filozofie.
5: Ano. Právě.
3: Ten taky neudělá transplantaci a tak, no.
4: Tak dobře, tak to jsme si vyjasnili, to si myslím, že zatím je to pěkně užitečné, ale my jsme teda chtěli se tě, Ondřej, zeptat na tu kineziologii běhu v nějakých jako praktických souvislostech.
3: A nějak nám to ujalo k tomu mravenečkovi.
4: Tak, takže třeba já nevím, když někdo chodí rád běhat, tak co bys mu poradil? Pokud poslouchá někdo, kdo třeba chodí rád běhat.
5: No, to je v zásadě jako obor, který umí toho člověka nahlédnout. V tom, jak to provádí. Zkontrola třeba, tak prostě přijde, že tě bolí záda, takhle tebe někdo jako koukne, mrkne takhle po očku a řekne, jasně, tady je prostor, měli byste něco nějak cvičit, nebo vám předepíšou nějaký ten recept na to, že by se o vás někdo starat. A tak nějak má ten obor za cíl jako skultivovat ten pohyb, jako tý kráse, řečeno jednoduše. Aby to vypadalo hezky.
4: Hezky, ale zároveň,
5: aby se s někoho, tím jako maraton, že někdo
4: neubližoval.
5: Běží,
4: jak...
5: No, to se taky tak dá říct.
4: No jako... to se děje, já třeba, když vidím ve Stromovce některé lidi běhat, tak si myslím, že by třeba neměli běhat.
5: Zase. Chodili ti nejdřív ty fotbalisti po letišti, teď koukáš po lidech ve Stromovce.
4: Já hodně koukám po lidech, jak
5: to
4: se
5: je,
4: pohybují.
5: To je zajímavý. To je jako...
3: No ale... Třeba já si pamatuju záběry Zátopka, že ten, aspoň z mého laického pohledu, běhal, co se týče té estetiky, extrémně ošklivě. Že to vypadalo, že ho bodl někdo.
4: Tak ale to už běhal jako většinou, když už jako uběhl třeba 30 kilometrů.
3: No,
4: ty
3: jsi
4: ho neviděl třeba
3: pohled.
4: Na tréninku, když vyběhl. A je pravda, že Zátopek běhal v nějakých těch vojenských botách, těžkých bagančatech.
5: Taky jsem to slyšel.
4: Já jsem to slyšela, a nevím, jestli to je
5: nikdy jsem to teda
4: městská legenda.
5: Ale...
3: No a to nebyl nějaký stylish, ještě tehdy gatě a tak.
4: To ne gatě, Zuzko, boty.
3: No
4: je
3: ale gatě taky.
4: Gatě, nevím, to měl krať asi nějaký.
3: No, taky tepláky vyválený. Takový, prostě nestálo to za nic.
4: Dobře, a nevím ani, jak jsme se k tomu dostali. Ale takže teda...
5: Že vidíš ty lidi v té Stromovce.
4: Jo, a ty si teda říkal, že je tady ta možnost, že někdo někam přijde, jako třeba za tebou, nebo za kým teda.
5: Taky se dá. Tak většinou vyrážíš, že za tu odbornost, že něco jako bolí, tak máš pocit, že jsi za tím lékařem. No ale tam se to různí podle té odbornosti, podle té péče, která ti má být potom poskytnuta.
3: No ale tak bolí tě třeba nevím co, třeba koleno nebo platfus,
5: tak kam
3: byste
5: šli
3: něco?
5: Vlastně s kolenem? Jako, že,
3: za koleňářem?
5: No určitě.
3: Koleňář. Přijdeš k vám na recepci a tam...
5: A řekneš, bolí mě koleno a oni ti vyberou koleňáře.
3: No přijdeš tam na recepci a tam tě nějak navedou, předpokládám, ne?
4: Kam na recepci? Jakože přijdeš do velké fakultní nemocnice na recepci a řekneš, bolí mě koleno.
5: Tak to je asi na urgent teda případně.
3: Takže tak je to na urgent.
5: Na 6-hodinový čtení.
4: To není podle mě.
5: Příjemný.
4: To ti pošlo někam. No dobře, ale tak řešíš ty tohle, že přijde někdo, že ho bolí koleno? Nebo...
5: Primárně řeším tohle. Ono se totiž jako vyskytuje takový pojem, který se jmenuje třeba běžecký koleno. No. A to tady jako přímo...
4: Já znám tenisový loket.
5: Ano, hezký.
3: Znáš, to znám.
4: Ale běžecké koleno jsem si teď... Nedávno hledala na vyhledávači, ano. Protože ano. To tě bude zajímat
5: to
4: určitě,
5: zajímá teď,
4: všechny vás to bude zajímat, to, tě... to je hodně nudná, to je spíš z těch nudnějších historek, ale byla jsem běhat na páse
5: ano.
4: A říkám si, když běháš na páse, tak si ho máš dát jako trochu nahoru, že jo? Že ty když běžíš na tom páse na nulu, tak to není jako, že běžíš po rovině, ale jako, že to má nějakou tu setrvečnost, takže se říká, že běžíš jako trochu z kopce. Tak jsem si to dala třeba na jedničku. A někdo mi tam říká, no takhle na jedničku už to stačí, to máš jakože trochu jako do kopce nebo po rovině. A mně přišlo, že na tu jedničku, jako kdybych běžela pořád trochu z kopce. No a po hodině teda doběhnu, přišlo mi, že běžím furt trochu z kopce. A co myslíš? Bolelo mě koleno. Druhý den.
5: Je to tady.
4: No a je to tady a myslím si, že to bylo tím, že jsem jakoby za prvý jsem běžela teda hodinu, což jakoby... bylo dost, měla jsem běžet líp.
5: Takže to byla jako nárazová aktivita.
4: A byla to nárazová, to moc, no tak jako moc dělám jiné věci a ne, nechodím tolik běhat, ale myslím si, že jsem běžela z toho kopce. Ano. A pak jsem si to právě hledala na vyhledávači, že proč tě bolí koleno něco a bylo tam právě běžecké koleno, tak na to jsem narazila.
3: No. No a co s tím teda?
4: No nic, bolelo mě to dva dny, šla jsem na trénink, a pak už to nebolelo.
3: Teda doktora.
5: Přesportovala si to normálně.
4: No právě, to je lepší to potom přesportovat. Takže to bys Nera nedoporučoval, tak co, přijde někdo, má běžecký koleno.
5: Ideálně je to nalepit kinesiotape, protože to je holky taková, se hned zeptáte, co to je, to taková
3: známe,
5: ta barevná páska.
3: Tady...
5: Ne, tak sorry, já jsem to jenom chtěl odlehčit.
4: To je ideální, nebo to není ideální?
5: Ne, tak to pomůže jako oku, že ty jako vidíš, že ti jako, že to jako když tomu dítě zavážeš ruku, tak ona má pocit, že je vyléčený.
3: Ten dospělej.
5: Fouká se na to. Taky pofoukáme takže ty, a dáme izolačku.
3: No to jak jste básně o mraveničkovi.
4: Takže
3: no
4: k tobě přijde člověk, že teda má běžecké koleno, ty mu to pofoukáš, a dáš mu na to růžovou izolačku.
3: A pak je ještě dobré podle u dětských preference. Lékařů, že dostaneš nějakou nálepku.
4: A dáš mu žvejku a nálepku. Takže takhle teda spíš ne.
5: A vypadá to, že spíš ne.
4: Spíš ne teda. A tak teda dobře, tak přijde někdo s běžeckým kolenem, tak co ty teda děláš?
5: Jako ty si můžeš vlastně vybrat 1000 způsobů, kterým ho budeš léčit, až třeba po to, že řekneš, tak teďka neběhejte, tak dejte
3: tak
5: jinou pohybovou aktivitu, že jo?
4: Jo, to jo. A tyhle ty rady typu, jakože něco tě bolí při něčem a ty to nemáš dělat, to já neuznávám. Takže nějakou jinou radu.
5: Něco víc na komoru, jo. Tak třeba jako do takový na domácí použití používá se masážní válec, takový jako tvrdý pěno, taková tvrdá pěnová záležitost.
4: A tím si musíš masírovat to koleno.
5: No, nemusíš, ale můžeš, když si chceš pomoct jako od té bolesti, takže když se na to tak jako potom položíš a najdeš ty bolavý místa,
4: to by mě taky
5: body, to tě taky nemůže bavit. No tak pak vyhráš odbornost, která to udělá za tebe, no.
3: A nebo počkáš.
4: No, mě nejvíc vyhovuje, že počkáš pár dní.
3: Až to přejde.
4: Samo to přejde. A nebo případně, kdybych teda šla za tím odborníkem, jako si ty, tak by se mi líbilo, kdyby on ti nějak třeba se tě dotkl a za sekundu by to přestalo. Takhle nějak bych si to představovala, tu péči.
3: A co, nebo by ti mohl předat lék proti bolesti?
4: No.
3: Tady máte paní prášek.
4: Jo, a takhle teda to asi teda nefunguje.
5: Ne, asi ne skrze tu medikaci úplně, ale myslím, že mezi takový to mačkání a uvolňování, že to je docela rutinní záležitost.
3: A mě by zajímalo, mě totiž říkala nějaká osoba, která se zabývá rehabilitacemi, že část té práce je to, jako asi v mnoha službách, podobně jako u kadeřnictva a td.,
4: poslouchat,
3: že ti lidé se ti svěřují. Jestli tobě se lidé svěřují a vítáš to, nebo spíš to nevítáš?
5: No to je vlastně zajímavé, že mě na tom povolání z velké většiny právě baví jako vyslechnout ten příběh, jako proč se to děje a tak dál. Mm-hmm. Taky ti zkušení terapeuti tvrdí, že když toho člověka dobře vyslechnete, tak pak víte, co máte dělat. Že on vám to vlastně jako řekne sám, co se mu to, jako proč se mu to děje. Takže člověk pak má usnadněnou tu práci. Čili já určitě potřebuji mezi tě, co si rádi povídají. Ale nemají to tak zdaleka všichni.
4: Mm-hmm. No. Takže rád si teda vyslechneš.
5: Já si rád vyslechnu, zeptám se, no, povídáme.
3: Že někdy ti to může napovědět, že když ti třeba ten borec řekne, že byl v K-hole, tak jako máš nějaké informace diagnosticky.
4: To je zásadní diagnostická informace. Takže ty si spíš patříš teda mezi ty, kdo si vyslechnou. A nemáš třeba někdy z té práce pocit nějakého jako vyhoření, nebo zmaru, nebo zbytečnosti, nebo ty se ještě na té své pracovní trajektorii nacházíš a životní, jakože jdeš směrem nahoru, nebo už jsi spadl a teď už jdeš zase nahoru, nebo...
5: Já jsem v těch službách jako jeden na jedno jako člověk, péče o člověka nebo jako o skupinu, tak jsem přes 20 let, takže bych si myslel, že kdybych to přešvih, tak už by to asi přišlo. Ale Časem si nastavil takový to, že toho nemám moc a vlastně se na to těším pořád.
3: Jo. Co znamená, že toho nemáš moc?
5: No tak člověk si může nastavit, kolik těch lidí denně.
3: Jo, že máš nějaké
5: limity. No.
3: A jak je tvůj limit? Kolik lidí takzvaně uděláš? Nebo jak to říkají lékaři? A to říkají lékaři.
4: To říká tvoje mamka.
3: Moje mamka říká, kolik se udělá lidí. Fakt. To se prostě říká, Ivanko. Ty evidentně nepracuješ mezi lidmi a nic
4: ne,
3: nevíš.
4: Tak nepracuju jako mezi tolika lidmi. Jako nedělám tolik lidí za den.
3: Uděláš pět hlav?
4: Já jsem u kompu, no pět hlav neudělám teda. Já udělám tak třeba...
3: Kolik uděláš kolen?
4: Já udělám třeba tak 300 mailů, ale jakoby lidí moc neudělám teda.
3: Kolik uděláš kolen za den třeba, nebo rukou?
5: Myslím, že těch 6-7 hodin, že tak akorát se tomu věnovat.
3: A to je dost.
4: Hodin. A lidi... To bereš jako, že se nedá paušálně říct, kolik
5: no,
4: času je na každou,
5: někdo
4: na kratší, někdo na delší.
3: A mě by ještě zajímalo, jestli když jde člověk na TZV rehabku, jestli by se měl nějak speciálně upravovat, například dbát na čisté prádlo nebo...
4: Ponožky.
3: Prostě něco, že občas někteří lékaři, neříkám, že...
4: Tvoje mamka!
3: Ne, někteří lékaři... Prostě za můj dlouhý život mi to občas někdo řekl, že si třeba stěžují, že ti lidé nedodržují hygienu a tak.
4: Ty jdeš na rehabku, máš smrdutý ponožky třeba.
3: No, dala, nebo máš tanga, nebo ano, něco.
5: Jo, prostě. Jo, to se občas stane, to takový potom taky jako nekomfortní a rozhodně, když dopředu jako vím, že má někdo přijít a ozve se mi třeba e-mailem, tak mu píšu teda, že to vyšetření probíhá třeba nějak jako potom částečně ve spodním prádle, aby na to byl i já připravený teda.
3: No, protože ne všechno prádlo je určeno.
4: A někdo třeba ani nenosí spodní prádlo. To je pravda, že v čem by tam pak
5: takže
4: žil?
5: To je asi jako podmínka.
3: Jo.
5: Probíhá ve spodním prádle. Pro ty, kteří se rozhodli,
3: vědět.
5: Že jasně.
3: No.
4: Takže to jim jako dáváš takovou instrukci.
5: A je to spíš výjimečný, že se člověk jako setká s nějakým jako extrémem.
4: Jako, že by někdo přišel třeba v nějakých nevhodným spodním prádle, jo? Nebo,
5: no.
4: Jo. Tak to je taky tedy zajímavé,
5: je to zajímavé.
4: Zajímavé téma.
5: No.
4: Tak počkej, co zase, Zuzko, ještě máš? Teď vždycky si vzpomeneš na nějakou historku, která se týká tvý mamky nebo taťky. Něčeho z Brna, tak tohle bylo něco hroznýho?
3: Ne.
4: Dobře.
3: Nebylo.
4: Tak.
3: Bylo to fajn. Všechno bylo fajn.
4: Bylo to fajn. A týká se to tebe?
3: Ne. Ne, mně se jenom stalo, že jsem byla, a nebudu ani specifikovat toho lékaře, ale byla jsem u nějakého lékaře.
4: Já už
3: a dával mi injekci, ne žádného takového, co si ty myslíš. A dával mi injekci, poslední mi dával lékař injekci.
4: Kam?
3: Do kloubu.
4: Do kterých?
3: On mi to neřekl, že mi to bodne do kloubu.
4: Ale do kterého kloubu?
3: Na nartu.
4: Aha. Prostě. Na nartu nemáš kloub, ale do kotníku?
3: Já nevím, on říkal, že do kloubu.
4: Nebo na...
3: Nevím, já nejsem biolog, já jsem doktorka tady. No to je jedno.
4: Takže
3: nějaký
4: do nartu.
3: Nespecifikovaný doktor mi dal injekci a to strašně bolelo. A myslíš si, doktore Ondřej, že měl mě upozornit, že to bude šíleně bolet, protože já jsem mu pak říkala, pane doktore, nebo doktore, whatever, to je jedno. To strašně bolelo, to jsem nevěděla, že to bude tentokrát takto bolet. A on říkal, příště to bude bolet ještě víc. Hmm. Tak jako jestli si myslíš, že to je adekvátní přístup. Já jsem z toho byla opravdu v rozpacích, ale nechodím k doktorovi tak často, abych věděla, jaký je teď úzus, jak se to dělá, takže máš informovat.
4: A šla tam ještě znova, když ti řekl, že to bude příště hrozně bolet, anebo už tam nešla?
3: No, teď zvažuju.
4: Jo, teď jsi ve fázi zvažování teda, jestli máš jíst ještě příště.
5: No, mě by zajímalo teda, jak to dopadlo, jestli jako injekce bolí, ale léčí, nebo jestli to zabralo, že?
3: Injekce bolí, ale léčí.
5: No, tak to je skvělá práce.
3: Ale spíš bych čekala, to tak strašně bolelo, jsem možná po druhé v životě zažila takovou bolest, že bych čekala, že mě na to možná upozorní a možná, by, nevím, no, by, jako spíš bych čekala, že mi třeba řekne, že to bude bolet.
5: Tak většinou ti řeknu, že to třeba nějak štípne, nebo to bude nepříjemný, nebo tě dá to
3: včelička,
5: jako
3: ne, to on neřekl.
4: A to nebyla asi včelička, teda, když říkáš hrozně bolet.
3: Strašně to bolelo, jsem mu skoro ukopla hlavu. No.
4: A pak už tam nešla, teď zvažuješ teda. Dobře. A ty teda lidi, když něco bude bolet, tak je spíš upozorňuješ.
5: No, používá se taková škála bolesti vlastně, že třeba v té terapii někdy může jako nastavit okamžik, kdy to člověka nějak bolí, že to uvolňování těch bodů, no tak mu řekneš, když to bude bolet, 10 je maximum, tedy když vás to bude bolet třeba na 5, tak je to ještě OK, je to ve hře. Když vás to bude bolet víc, třeba 7, někam dál, tak řekněte a nějak se jako domluví s těmi lidmi. A pak už to jako člověk nacítí.

0: koleno.
1: Dobře, jestli ještě nemůžeš nějak bodově zmínit ještě něco z tvé agendy, teda kromě toho, že všichni mají běhat a tak?
2: Ne, všichni se mají teda hýbat. Že jo,
1: hýbat.
2: Nemusí to být teda přímo běhání, ale že teda ta pohybová aktivita.
1: Na a to může je... to být třeba extatický tanec, to už je jedno, teda co?
0: Určitě. A hlavně, aby se při tom pohyboval. Ale...
2: většinou, no.
1: Ale... úklid se počítám.
0: A samozřejmě. Pohybový aktivity denní. Takže na to jsou dokonce nějaký statistiky a docela jako dobře zvládnutý, že bychom měli mít asi 300 minut středně náročné pohybové aktivity týdně.
1: Mm-hmm, 300 minut je hodně, no.
0: No to by
2: ale tak
0: nemělo,
2: středně náročná aktivita to může být, že třeba i když na tramvaj.
0: No jasně.
2: No, tak
1: ale dobíháš.
2: Takže ano. Pohoda. Aha. Když dobíháš, tak to už je podle
1: mě náročnější
2: aktivita.
1: A když na někoho řveš, je to pohybová aktivita.
0: A když za ním běžíš a řveš na něj, nebo vyhrožuješ?
1: Tak to by určitě se dalo počítat.
0: To se dá
1: a to
0: zahrnout.
1: Zase není dobrý, jako to je bad vibe.
2: To
1: ne?
2: Je zase právě z psychického hlediska. Ale takže teda Ondřej, teda, abychom to shrnuli, tak teda 300 minut, jak jsi to říkal, přiměřeně náročné.
0: Takový jako střední, ono to má ještě takový
2: středně
0: jako,
2: náročné.
0: No, má to ještě jako horší specifikaci v přepočtu na nějaký kilokalorie, ale to asi nikomu se neřekne.
1: A to je, to znamená, že u toho už by se měl trošku jako zapotit.
0: Jo, už cítí, že to takových, je to takových těch 5, 6 z 10.
2: Jo, 5, 6, 10.
1: Takže to není, že jdeš s hůlkou jako krakonož po kraji.
0: No,
1: jasně,
0: takhle
1: jako
0: taky můžeš mít, že jo, adekvátně chodíš k věku, nebo třeba po tom, co máš za sebou, tak...
2: Tak můžeš i s hůlkou teda pěkně po kraji.
0: Můžeš.
2: No, ale kdybys měl teda ještě závěrem tady jako dát nějakou message, nebo zprávu, nebo poselství, to je asi adekvátnější slovo, pro tebe vhodnější, ty máš rád různé ty archaizmy, tak řekni nám teda nějaké poselství, co by tady mělo určitě zaznít.
1: Radu do života.
0: Já si teda jako, tak jestli teda opravdu můžu říct něco jako upřímně, tak já si opravdu myslím, že by lidi měli chodit do Sokola, vyhledat nejbližší sokolovnu a tam se socializovat a chodit tam prostě dřít. To nám udělá všem radost a nám v Sokole zejména teda.
2: Takže ty jsi ještě jsi jako teda propagátor takhle Sokola.
0: Sokolování, doktor, píše Masaryk. No.
2: Tak, ale že teda tam v tom vnímáš i nějaký ten společenský
0: ano,
2: rozměr.
0: Ano, společenský přesah.
2: Že to není jenom, že tam skáčeš přes švédskou bednu, ale že se tam i družíš.
0: Vlastně
2: ale...
0: jako by zazněla ta motivace, ze kterou jsem vám psal, jako podpořit prostě, dobrý, můžu mít pohodičku, ale taky musím trošku zabrát. Jo, s
1: ale je pravda, moje babička chodila do Sokola, asi ona se dožila 93 a chodila do Sokola do 87.
0: Hele, dlouhověkost, zároveň Sokole.
1: A měla tam kámošku, která se dožila 94. A pak se jenom, a to, no, to už ani nebudu říkat, ale pak se loučili, ale dlouho jako drželi holky. Ještě s farářkou.
2: No? Sokolky.
1: Takže dobrý.
2: Takže neironicky bys řekl, že je fajn chodit do Sokola, protože tam se můžeš i skámošit, i máš tu aktivitu.
0: Ano, a máš takový ten svatostánek, kam vyrážíš.
1: A relativně levné. To je taky důležitý, podle
0: určitě,
1: mě.
0: Protože většina těch z těch 5,5 tisíců instruktorů nebo lektorů nebo cvičitelů, kteří to děláme, tak nejsme za to spoplatněni samozřejmě, protože to je dobrovolná činnost.
1: I pro děti
2: takže tady dobrovolný Sokol, doktor Ondřej, teda.
1: A Sokol je de facto v každé městské části, v nějakých trošku větších městech.
0: Určitě,
1: ne?
0: I na menších vsích je taky.
2: Všude je Sokol skoro. A tam bylo ještě to heslo, si pamatuju, tužme se.
0: Ano.
2: To je heslo sokolský. To nevím, jestli to vymyslel Tyrš nebo kdo, ale máš se tužit.
0: Určitě.
1: No, ale chodím s dítětem do Sokola. Tužme a tam se. Byl problém. No, tam to bylo zajímavý, Ivanko.
0: No.
1: Je prostě jeden specifický typ obchodu, kde hodně rodičů kupuje dětem boty.
2: No.
1: A tam byly děti s podobně velkými nožkami. A co se nestalo?
2: Měnili si
1: 33
2: ty boty.
1: A 34.
2: Že jsi zmíchal ty boty.
1: Přesně tak. A 33 si vzala 34, což je v pohodě, protože to tam lítá. Ale 34 na tu zbyla 33.
2: Tak to už se nevejdeš. A podle mě jedině to nějak označit, že bys tam dal nějakou samolepku.
0: To je chytrý.
2: Nebo nějaký jako výrazný.
1: No, ale to nevíš samozřejmě.
2: Co, že mají stejný ty botičky?
1: To nevíš dopředu, že?
2: Jo, až potom, když už skryš tam po funuse.
1: Takže pak byl mail, sokolský mail, kdo vzal tu botu.
2: Kdo vzal tu botu. A vyřešilo se to?
1: Já nevím.
0: Našla se bota?
1: Moje boty to nebyly, takže nezájem.
2: Dobře, Zuzko.
1: Zase tak angažovaná
2: takže
1: nejsem.
2: Děkujeme i za tuto krásnou teda historku. Pěkná, nosná historka. Děkujeme, Ondřej, že jsi dorazil. Myslím, že jsi tady relativně... něco řekl, něco i neřekl.
0: Jo, bylo to zajímavý, děkuju moc za pozvání.
1: Ondřej, já jsem si ještě vzpomněla mnoho historek
2: ještě
1: ze Sokola.
2: Ještě nějaký bábovky, protože měli dneska údajně v práci nějakou party a tam někdo donesl nějaké sladké pečivo, tak nám trochu donesl.
0: Napekli,
2: takže děkuji.
1: Já jsem si ještě vzpomněla na něco.
2: Ale tak holky jenom je, u vás muži nepečou. To teda,
0: je to pravda,
2: to
0: že možná
2: dělat nějaký...
0: pekli lékaři, to si nejsem
2: jistý. No právě, tak vidíš, no. Takže všichni by měli péct a...
1: A traumatické zážitky ze Sokola příště.
2: Ty máš tak nějaký traumatický zážitky.
0: Tak ještě řekni.
1: Ne, tak já jsem si vzpomněla, že ještě jak se chodí s dětmi do Sokola, s malými, tak já jsem tam chodila jako ten rodič a tam byl jeden tatínek a tomu ta paní, ale jinak to bylo fajn, a tomu ta paní říkala, pane inženýr,

0: míre a nám,
1: maminky.
0: Všem ostatním říkala maminky. Hmm. A pak se, ale pak jí mega utřela, ale tak nenápadně na paní. A ta cvičící, jak se jmenuje?
2: Cvičitelka.
0: Cvičitelka. Tak se ptala té maminky, a co vy tak jako děláte? Asi s předpokladem, no já předpokládám, že měla předpoklad, že nedělá nic. Hmm. A ona říkala, já vedu nějakou celostátní taxislužbu. Hmm. A to se mi líbilo a to bylo pro mě zadosti učinění. A jinak to byl inženýr a maminky. Hmm. Ale to není nic proti Sokolu. Takže
1: to,
0: tak.
1: To bylo jenom teda, jenom proti tady té paní cvičitelce.
0: Ne, to ani ne pro ní, to jenom konstatuji.
1: Hmm, že tady tyhle ty genderové stereotypy.
2: My je v tom Sokole potíráme taky, protože potíráte. Si říkáme sestro a bratře.
1: A že abyste tam neřešili, teda, že tobě by se říkalo třeba pane doktore a mě by se říkalo Ivanko, uvařte nám kafičko. Jasně. Takže ještě pozvánky. Tady prostě doktor Ondřej, ten už prostor nedostane. Děkujeme Ondřej, teď si vyřešíme naši agendu.
0: Takže naši PR agendu.
1: Když budete někdo 17. července na takzvaných Colorsech, neboli Colors of Ostrava, tak my tam budeme.
0: Ově.
1: No, v Ostravě. Ano. Tak v pátek 17. července od 18.30 tam budeme mít Buchty live.
0: A ten týžden, Ivanko, je tam koncert Bert & Friends.
1: Taky, ty mám ráda. Takže to si zapište. A
0: budeme
1: si
0: mít hosta Honzu Vojtka, který se zabývá rehabilitací, ale duše, Ivanko.
1: Vztahovou rehabilitací. A mám tady ještě další pozvánku na srpen. A sice, prosím vás, napište si a hlavně přijďte. 21. srpna na Buchty live v Opavě.
0: Ano.
1: To bude velký. A 22. srpna na Buchty čtou live v místě zvaném Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci.
0: Jindřicháči.
1: Tam jsme nikdy v životě nebyli.
0: Já
1: ne.
0: Mám chatu.
1: V Jindřicháči máš chatu.
0: Kousek.
1: Ty jsi tam majitel nemovitosti, jsi buržoust. Dobře, takže Zuzka tam má chatu.
0: Nebo já ne. Já jezdím tam na chatu.
1: Jasně.
0: Neelektrifikovanou.
1: Děkujeme tady za tento flex a přijďte teda do Kraferovy zahrady. Pozor, dodatek, na jedny Buchty live jsme totiž při natáčení zapomněli. A sice v červenci budeme mít Buchty live na letní filmové škole v Uherském Hradišti, a to v úterý 28. července večer. Takže pokud někdo budete na LFŠ, letní filmové škole v Uherském Hradišti, tak v úterý 28. července tam budeme mít Buchty live. A ještě úplně závěrem připomínám svoji podcastovou sérii Klub 40 o krizi středního věku. Pokud už jste slyšeli některý z dílů, tak budu ráda za zpětnou vazbu. Díky moc.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.

Suave.

0: třeba hned?
1: Ne? No tak dobře, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

dang. Dang. Dang. Dang.

0: Dang.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
1: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
4: Dobré ránko, dobré odpoledne, dobrý večer, posloucháte podcast Pod na rádiu Wave. Dneska bohužel bez mé milované kolegyňky Elišky, která je stále v Thajsku a opaluje se, když je závidím, ale to vůbec nevadí, protože dneska tady mám úžasnou hostku, hvězdnou hostku mezinárodních rozměrů, kterou je Bianca Christová, scénáristka, stand-up komička a moderátorka, která prorazila ve Spojených státech, ale konečně dělá velké vlny i ve vodách českého showbiznesu. Vystoupila v Late Show Stevena Colberta, pravidelně vystupuje s komikem Billem Burem, u nás vtipkovala například na festivalu Rock for People. 14. března bude moderovat slavnostní předávání filmových cen Český lev a ještě předtím vyráží na své turné Zlatokopka po celé České republice v rodném jazyce. Sex, láska, kulturní identita, peníze i cestovní doklady. To jsou některá z témat, které Bianca ve svých setech otevírá. A já jsem moc rád, že se snad trošku otevře i tady se mnou v našem podcastíku. Hello, hello my dear, welcome, vítej.
5: Hello, děkuji moc, ježiš, to bylo nádherný uvedení.
4: Děkuji, to jsem napsal sám.
5: To bylo fakt krásné, já si myslím, že by styl vyměl moderovat ty.
4: Tak za pár let.
5: Já jsem se rozhodla.
4: Za pár let, děkuji.
5: Let's manifest.
4: Úplně na začátek bych dal rád takový malý small talk o počasí.
5: Jo.
4: Protože, co si budem povídat, je zima, já jsem třeba do toho nového roku vkročil jako moc hezky a motivovaně, ale teď už jsme jako pár týdnů do toho nového roku, trošku ta motivace padá, takže si musím jako ráno psát svoje afirmace. Dneska jsem si třeba napsal, těším se na kýky s Biankou, budu se usmívat, budu poslouchat, užiju si hezký den, večer si dám možná rewatch seriálu Heated Rivalry, jakože se musím trošku
5: taky ujíždí,
4: mega.
5: Hezky.
4: Takže úplně na začátek se tě chci zeptat, jak ty vnímáš tenhle rozdíl mezi touhle českou zimou a svým prosluněným LA, které ti teď základnou?
5: Hele, já si myslím, že právě mám tu výhodu, že tím, že v tom sluněném LA už žiju nějakých 15 let, tak vlastně mě strašně jako chyběla zima, mě chybí
4: jo.
5: Počasí. Mm-hmm. Protože
4: tam nemáte sezóny, veď? Úplně.
5: Nemáme vůbec sezóny a člověka to trochu jako dostává do nějakého bodu šílenství, protože víš, jako je to jako se vším v životě, když nemáš ten opozit toho, když máš jenom dobrý, tak si toho přestaneš vážit. Takže člověk potřebuje tu zimu, aby si vážil
4: to only miss the sun when it starts to snow.
5: Přesně tak, takže já si to užívám každý den, zatím si všichni nadávají.
4: Tak my už jsme tady jako deal, no.
5: No my už jsme tady trochu deal.
4: Ty jsi přiletěla ještě nedávno, že po novém roce, viď?
5: Jo, takže mně se to líbí moc, ten sníh. Je to přijde strašně romantický. Jediný teda, co není moc romantický, je to, že já neumím jezdit ve sněhu v autě.
4: Mm-hmm. Jezdíš autem teda?
5: Jezdím autem.
4: To jsi zvykla asi taky hodně
5: právě
4: z LA.
5: Já jsem zvykla z LA a myslela jsem si, že jsem jako dobrý řidič, ale uvědomila jsem si, že vlastně nejsem dobrý řidič, protože jak mě nasněží, tak já jsem jeden z těch debilů, na který se neustále řve, takže jakoby, jako každý den na mě někdo řve. Už je teď jako součástí mýho dne, že na mě někdo řve nějaký nadávky.
4: Neřvěte na Bianku, prosím, jo. Bianka se musí soustředit a připravovat na těžké moderace a turné.
5: Hele, a nebo možná jo, možná je to správný, možná je to taková příprava.
4: Jo, veď, a tak to máš trošku jako na stand-upu, ne? Že si musíš přesně projít tak těmi bombingy a tím, jako, že na tebe někdo hází rajčata.
5: My to říkáme jako v angličtině heckling, no, takže jo, já mám heckling každý den, když jedu v autě.
4: A stává se to? Normálně jako, že někdo hekluje? No.
5: Ne, stává se to, když řídím ve sněhu.
4: Ale jako buďme na sebe v rámci možností hodní.
5: No, no to nevím. Mně přijde právě strašně fascinující na Čechách, že oni jsou strašně, my jsme strašně slušní. My jsme strašně slušní, co
4: myslíš?
5: Se
4: říče,
5: jo, jakože třeba nikde nevidím, když třeba má někdo nějaký postižení nebo tak, tak vždycky přijde někdo pomoct, jestliže jsi v autobuse nebo tak a vidíš staršího člověka, tak mu předáš svoje místo a tak dále. Neustále v každé místnosti si říkáme dobrý den, dobrý den, dobrý den, prosím, děkuji, nashledanou. Nikdo nezapomene nikdy, ale jakmile jsme v autě, tak se z nás stanou takový monstra,
4: no
5: šílený.
4: No, protože všichni někam pořád spěchají. Hele, Bianko, my jsme se potkali jednoho magického večera, loni v létě na Rock for People, bylo to krásné, ale právě od té doby jsme se neviděli, že už nějakého půl roku, tak mě hrozně zajímá, jak ses od té doby měla a co ti přinášelo motýly v břiše.
5: Chci se bavit o tom našem zvukaři?
4: Měli jsme krásného zvukaře. Taky zdravíme stage ČT Art na Rock for People, kde jsme vyrabovali celou vlednici. Předtím jsme si užili krásný večer.
5: Za art stage byla skvělá, manažeři byli skvělý, ale ten zvukař to prostě. Nebo prostě, když se bavíme o těch vibes, tak to nebylo úplně ono. Takže to jsme se vlastně, tam jsme se říká trauma bonding v angličtině. Jak bys to řekl v češtině, Karlo?
4: Já myslím, že to můžem klidně jako ponechat. Trauma bonding. Že jako tenhle anglicismus se snad odpustí. Okay. Jinak tady samozřejmě se snažíme mluvit proper česky.
5: Proper česky? Tak to jo, v tom případě.
4: Každopádně my jsme pořád o motýlech v břiše a požáru v srdci, takže co ti přináší? Zní to teda jako, že nemáš žádnou zimní depku, ale co ti přináší ten požár v srdci?
5: Hele, ten hit v srdci mi přináší moje práce. Já miluji stand-up i po těch, dneska už to dělám přes 10 let, tak mě to neustále mi to přináší ty motýly v břiše. No a potom láska samozřejmě, když si zamiluje člověk.
4: Já jsem zamilovaný.
5: Jo.
4: Vážně? Takže s někým seš teď?
5: Teďkon jsem nově.
4: Aha.
5: Tak se to užívám, dokud to jako je všechno.
4: Jak dlouho je nově?
5: Hele, 4 měsíce, takže úplně jako nově.
4: Držíme palečky,
5: děkujem.
4: Manifestujeme.
5: Děkujem.
4: No a k tomu stand-upu, ty se teda na tom Rock for People, pokud se nepletu, tak si předtím skoro vůbec nevystupovala v češtině.
5: Vůbec. Ne, skoro,
4: to bylo
5: vůbec.
4: Úplně tvoje jako první show v češtině byla na obřím...
5: Zlato, ne, já jsem dělala stanu. Rock for People v angličtině, to si pleteš.
4: To bylo v angličtině?
5: Mhm.
4: Aha, tak to si pletu. No a kdy byla teda tvoje první show v češtině?
5: První show v češtině byla myslím si, že v srpnu nebo v červenci. A to bylo moje vlastní show, Zlatkopka.
4: No dobře.
5: Takže já jsem do toho úplně skočila přímo, po hlavě.
4: No a jaký to bylo ten návrat k rodnému jazyku, co se týče jako toho materiálu tvýho i toho publika třeba?
5: Hele, ta první show byla úplně neskutečná. Mně to přišlo jako, že... Mně to přišlo, jako kdybych se jakoby ze svého těla nějak dostala, koukala na sebe ze zhora. Přišlo mi to strašně jakoby fascinující. No trošičku, ale jakoby v dobrém slova smyslu. Přišlo mi to fascinující, že vlastně, hele, ono se to nedá úplně přeložit, ten jazyk, takže vlastně člověk si musí najít to, co je vtipný na tom, kontextuálně na tom vtipu a pak se snaží ten vtip trošičku pozměnit, aby to dávalo smysl tomu českému publiku. Ale vlastně najednou mi ten mozek přepnul na nějakou jinou frekvenci a vlastně jsem říkala věci, které i mě překvapily, že najednou jako jsem překvapovala sama sebe, což už se hodně, což se moc často nestává. Takže já jsem s toho měla strašně pozitivní zkušenost v té první show, ale potom samozřejmě, jakoby, když se bavíme o stand-upu jako technicky, tak mi trvalo pár dalších show, než jsem to jakoby vypilovala. A vlastně ta poslední potom show, kterou jsem měla, myslím si, že to bylo v Liberci, tak jsem se cítila strašně moc ve svý kůži, cítila jsem se, že jsem našla ten rytmus, protože pro mě ten stand-up je nějaký rytmus, že člověk musí mít trochu jazz a vlastně jsem ho musela najít v té češtině a našla jsem to. Ačkoliv teda musím říct, že určitě anglicismy používám.
4: Tak to používají všichni dneska.
5: Což je skvělý. Což mě se vlastně jakoby, se strašně vydařilo čas.
4: Do nějaké míry, ale zároveň jako mám pocit, že spousta věcí, zejména z kultury, jakože ta čeština je trošku rigidní v nějakých věcech, takže
5: určitě,
4: jako nemáš ani ty analogie jako na nějaké jako kulturní nové pojmy a tak, takže to jako úplně nejde bez toho ani Každopádně mě by zajímalo trošku to jako rekontextualizování těch vtipů toho stand-upu. Ty třeba, myslím, že ve show Stephena Colberta i v jiných svých stand-upech v Americe si, když mluvíš o tom, odkud pocházíš, o České republice, tak Českou republiku označuješ jako velmi krásnou i rasistickou zemi ve východní Evropě. Něco jako americký stát Idaho s více hrady a zámky. Což je mega vtipný, ale zajímalo by mě teda, jak na takovýhle vtip, pokud ho vůbec uděláš před českým publikem, tak jak na něj Češi reagují, jestli třeba nejsou trošku defenzivní, jako když nejsme ani ve východní Evropě a přece vůbec nejsme rasistický, co si to vymyslíš, Bianko, už to nejsou žádný devadesátky.
5: Wow, teď mě to je jako kdyby si četla svoje nějaký komenty na Instagramu.
4: To jsem právě si procházel, že na YouTube tyhle stand-upíky a přesně se tam objevuje, no jako ta Bianka i Ben si pořád jako stěžují na nějaký rasismus, jako co si to tady vymýšlej.
5: Hele, rasismus, já si myslím, že jakoby v každodenním životě dneska se s tím nepotkávám, teda pokud zrovna nečtu nějaký komenty. Mně se strašně líbí, že vždycky v těch komentářích pár lidí řekne, jsi furt stěžovala ti rasismus, a hned pod tím je opice, vrať se z Afriky. To přijde úplně neskutečný. To je skvělý.
4: To už ani radši zařadíte v tom autě, ale jako nějak bez rasistických stereotypů.
5: No jasně, proto mám tinted windows, aby mě lidi neviděli, mám zatemněný okna. Hele, já si myslím, že mám pár joků, ale musíš si uvědomit, že já mám materiál třeba tříhodinový materiál v dnešní době, nebo tak dále. A ta část o tom, že jsem Češka, je třeba 10 minut. ale chápu, tak že potom úhod, Češi, že? Chápu, že potom Češi to z toho vemou, jako, že to je jediný, o čem mluvím, ale vůbec to tak není. Já jsem stand-up komik a stand-up komik se živí hlavně tím, že vystupuju živě. To, co vidí člověk na Instagramu nebo na YouTube, to je minimální, to je prostě nějaká reklama, která vůbec je to nějaký teaser. Jako kdyby si skoukl na Game of Thrones, by si skouknul na nějaký teaser jednominutový. A pak se snažil z toho hodnotit celou show, která má 7 seasons.
4: No, to já jsem nikdy nekoukal a díval jsem se jenom na ty jako nahé scény a sexuální scény. To někdy kečapnu, až budu mít doma depku, tak si dám všech 6 sezon.
5: Já ti docela závidím, protože to je skvělá show.
4: Tak to si dám. Každopádně, hele, blíží se Oscaři, Český lev, tedy je v plném proudu takzvaná awards season, kdy se herci, herečky a filmařstvo tak jako zaslouženě plácejí po zádech. Ale je samozřejmě i hrozná sranda a za mě jako je to dobře, když se do nich někdo nebojí trošku opřít. Teď byly třeba Golden Globes, který moderovala úžasná komička Nikki Glaser, která se toho opravdu nebojí. Opřela se tam do Leonardo DiCapria za to, že chodí s 20-letýma holkama pořád.
5: Ano.
4: Opřela se i do té samotné televizní stanice, na které to vlastně vysílali. Tak by mě zajímalo, jakou cestou půjdeš ty na těch českých lvech. Jestli třeba bude taky trošku roasting, jestli bude knihovna otevřena takzvaně. Nebo jak to vlastně povedeš?
5: Jak to vlastně povedu? Tak za A, člověk si musí uvědomit, já miluji Nikki Glaser, fantastický taky, komik. Ale i Nikki má, když dělá ty Golden Globes, tak má třeba v týmu 10 amazing comedians. Z nich jsou mý přátelé.
4: Takový jako ghostwriter,
5: kteří
4: jo?
5: Přesně tak pomáhají to psát, proto ty vtipy jsou úplně někde jinde. A já se samozřejmě ze své pozice mám tým tady režiséra, producentů, který se mi budou snažit pomoct a který nějakým způsobem nastaví nějakou laťku toho, jak to má vypadat, a já se jim to nebudu snažit kazit nějakým způsobem, ale samozřejmě taky.
4: A ty, co za sebe tam jako dáš?
5: Chci určitě,
4: jo?
5: Jinak bych to nedělala, no, jasný, tak určitě jsme se domluvili na nějaký spolupráci. Bude to až tak. Bude to až tak, budu bálet takový bomby jako Nikki. Nejsem si jistá, jestli na to vůbec český publikum je ready. Ale hlavně taky, víš, co tam je velký rozdíl v tom, že v té místnosti těch Golden Globes tam máš prostě miliardáře, kteří jsou úplně jiní lidi, než jestliže budu oslavovat nějaký český studenty a tak dále, tak se do nich určitě navážet tím způsobem nebudu, ale myslím si, že je tam místo, je tam prostor se navážet do určitých věcí, které se dějou v naší zemi politicky a tak dále.
4: Rozhodně, takže politika třeba nějaká nebude chybět.
5: Myslím si, že co se týče politika ve filmu, v českém filmu, tak asi pravděpodobně si myslím, že organizátoři budou chtít něco říct. Nejsem si jistá, nevím, uvidíme. Budeme všichni překvapení.
4: Každopádně ty si už zmiňovala, že tahle nabídka pro tebe byla šokantní, že jsi to nečekala.
5: No jasně.
4: Tak s čím za tebou vlastně přišli? Jako co tam chtějí? Co je ta jejich vize, jako Bianky Kristova?
5: Chtěli komičku z Ameriky, která mluví česky a je na půl černoška. A já jsem byla jediný možný.
4: Velmi níž. Já mám třeba teď na sebe svetr, jako jsem níž kabaret legend, tak ty jsi vlastně to samý. Jako, tak to má být, jakože prostě buď velká ryba v malém rybníčku.
5: A ještě řekli, že chtějí, aby měla slavního bráchu. Hledali, každý šutr obrátili, ale přišla na to, že jsem jediná, takže si vybrali mě.
1: Pod. Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
4: Teď se často mluví o takový jako cancel culture. Často si na ní stěžují tedy hlavně heterosexuální muži, kteří říkají, že nemají dost prostoru a říkají to pořád dokola v rozhovorech a na stand-upech, kde mají vlastně dost prostoru. Tak by mě
5: jako
4: zajímalo.
5: V Čechách?
4: No, jako tak
5: celkově. Může se zeptat v Čechách, kdy byl skancelovaný v Čechách?
4: To no mě právě zajímalo. O tom se mluví, jako pořád se to říká to cancel culture, ale mně to taky přijde, že to úplně nefunguje. Jakože stejně ty lidi pořád vystupují. Tak jaký máš na tohle ty názor?
5: Já se právě chci zeptat tebe, protože ty tady žiješ. Mě by zajímalo, jestli opravdu existuje nějaký herec nebo tak, který byl canceled v Čechách.
4: Lidi
5: nebo
4: o tom
5: nějaký...
4: pořád mluví.
5: Ale kdo byl canceled?
4: Ale jakoby reálně právě mám pocit, že nikdo. Jakože oni jim jenom vadí, jako když se ozve nějaká kritika za to, že třeba udělají transfobní vtip. Aha. A to, že lidi jako trošku servou na internetu, tak říkají, já jsem canceled, dneska už tady člověk nemůže nic říct, ale to vnímám jako, nevím, zdravou kritiku. Aha. Tak by mě zajímalo spíš, i jaký máš názor na nějaký jako hranice v humoru, co tady jako je za čárou, co i pro tebe třeba osobně nějak... kam by humor měl jít, jako co je vlastně jeho cílem a kam by naopak neměl chodit.
5: Kam by neměl, já si neodvažuji říct, kam by humor neměl chodit. Já doufám, že lidi, kteří chodí na můj stand-up, tak mají trochu nějaký, mají taky nějak, mají nějakou, jak se tomu říká, že teď zním jako tam, ty modelky z 90. let, tak je, že to říkáte v té češtině.
4: A teď ty si to zasloužíš, zlato.
5: Ne, že ode mě očekává nějaký standard, takže i pokud, že se ode mě očekává nějaký standard, takže i pokud si budu dělat legraci třeba například, můžu si
4: dělat
5: z sebe, z gayu, můžu si dělat legraci z gayu nebo tak, tak doufám, že ví, že to pochází z nějaký, že mám vlastně jako dobrý srdce a že to nepochází z toho, že bych se snažila někoho zašlapat dolů, na někoho koukám zhora, ale že vlastně můj cíl je pobavit a ne nikomu ublížit.
4: Za mě to cítit právě jako vždycky ta intention, ten...
5: A proto tady mluvím jako dement teďkonc, 3 minuty se snažím okolo toho slova intention.
4: Já jsem dneska ráda psal do telefonu moje denní intentions a taky teď nevím, jak se to řekne česky, takže neboj, jsme tady obě Američanky velký.
5: Jsme tady obě Američanky. Takže intention je pro mě strašně důležitý. A jinak si nemyslím, že by měly být úplně nějaký hranice. Já si právě myslím, že to publikum ti to řekne. A ty si můžeš říct, co chceš. A to, že publikum ti řekne, že jsi debil a že jsi rasista, no tak to, tak to potom tak, záleží na tom, jako jak to pojmeš. Tak si to spapej.
4: A co tvoje nějaký osobní hranice toho, jak se třeba odhalit? Protože samozřejmě jako stand-up vychází z nějaký pravdy, potom je to nějak sfikcionalizovaný často, ale pořád se tam hodně odhaluješ. Tak mluvíš třeba o sexu, o svých partnerech, teď když máš třeba čerstvou lásku.
5: Tak o ní budu mluvit, no.
4: Budeš o ní mluvit?
5: Na nový show, která bude v angličtině teďkon, ten rok, ale v češtině pravděpodobně až ten další. Pro mě, hele, já jsem zrovna ten z komiku, já úplně miluju, když se lidi odhalujou. Samozřejmě, nikdy nevíš. Přesně tak, já miluju, když jsou úplně do náhady se slečou. Magic Mike. to je úplně nejlepší stand-up Magic Mike. Vegas.
4: Tohle je Magic Mike.
5: No to jo. No,
4: protože ty nejmluvíš ty. Asi kouzelná.
5: Já jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct.
4: To je jako mluvit o svém vztahu, nebo o něčem, co je vlastně čerství a jak moc se teda odhalit, aby za prvý třeba uchovala soukromí i ty druhé osoby, nebo jak to vlastně zabalit, jak s tím pracuješ?
5: Já dělám stand-up, který mě baví, takže já vždycky dělám to, co na co já bych se chtěla koukat. A mě prostě baví, když ty stand-up komici mluví o svém osobním životě. Mě baví, když tam rozbalí to trauma a baví se něčím jakoby vážnějším, když se dělají sranu ze smrti a tak dále. To ty věci jakoby mě baví. Jsou určitě komici, kteří úplně nejdou do sebe, nebo jsou spíš jakoby, že observují okolí svoje. To já jsem taky trošičku, ale jakoby mě baví se odhalovat. Ale taky mě baví, že já se neodhalím úplně. Já řeknu nějakou část pravdy a potom tu pravdu nějakým způsobem sfabuluju do něčeho, co vlastně, že se necítím, že bych dávala tím lidem víc, než bych měla.
4: Za mě právě já tohle nerespektuju, no, když je, nevím, třeba mužský komik, který vlastně nedá nic ze sebe, ale zároveň tam jako nahází transfobní vtípky a tak, jako ty vlastně se neodhaluješ, ale zároveň jako jenom se trefuješ do ostatních. Ale pokud je tam nějaká balance, že jo, tak proč ne, když to vychází z nějakého dobrého místa. Každopádně ještě tak k tomu randění a stand-upu, tak třeba ženské komičky, které jsme měli tady v podcastíku, tak často zmiňovali, že občas naráží při randění na nějaké jako nejistoty mužů. Jako, že třeba když muži randí s komičkou, tak potom mají trošku nejistotu z toho, jako aby ta žena náhodou nebyla vtipnější než oni.
5: Nebo, jako měla být vtipnější, vzhledem tomu, že to je její job, že to je její práce.
4: A nebo právě naopak taky, aby o nich třeba moc něco neříkala. Aha. A tak setkala se s tímhle ty při randění.
5: Takže já... nemám moc ráda právě, když lidem řeknu, že jsem stand-up komička a pak se snaží dělat vtipy. To mi přijde úplně
4: šílený.
5: To
4: jsem já šle dva prostřední upad.
5: To mi přijde úplně jako šílený. Protože tak to úplně jako nefunguje, že jo. Ale já chápu tu potřebu toho chlapa, že se chce jakoby ukázat. Že si myslíš, jako, že mě tím dostane. Mě naopak dostávají chlapy, kteří jsou sami sebou a na nic nehrajou. Ta autentičnost. Ale co já dělám, když se mi někdo líbí, tak já hned v prvním okamžiku tak ho vemu na svůj show, aby tam nebylo žádný. A většinou na té show mluvím o svých bejvalech, takže jestliže je to inteligentní člověk, tak to vidí. A je mu jasný, že jednou bude on, o kterém já budu mluvit.
4: Yes. To je super takže, za mě. Se vlastně odhalit rovnou, že rovnou. Takový to jako nevím, počkám na pátý rande, než řeknu, že mám ADHD, nebo nevím, přesně co všechno možné, tak ne, jako odhal přesně se rovnou. Že, jako...
5: A mělo by to tak být jakoby se vším, nejenom se stand-upem, přesně tak, dokud nemáš tomu člověku úplně jakoby blízko, tak je to jednoduchý, že jo? Protože potom, jakmile toho člověka ti na něm začne hodně záležet, tak už je to těžší. Takže proto hned od začátku první rande, boom, přijď na show. Tak to mám.
4: Jak se spotkala s tím svým teď?
5: První on přišel
4: jako
5: na můj show?
4: Meet cute. Vy jste se potkali na tvý show?
5: My jste se potkali na mý show.
4: Chills, mám úplně husinu.
5: No, on byl pozvaný, on organizátor tý show, tak to byl jeho nejlepší kamarád a on ho pozval, jen přijde ven a tak jsme se seznámili, no.
4: To je krásný.
5: Takže on hned věděl od začátku, takže tam nebylo, jakoby...
4: No, je to v něčem takový nefér, ne? Že on jako rovnou už vkročuje do té interakce s tím, že o tobě toho hodně ví. Tak
5: to je pravda,
4: jak jsi to třeba vydolovala ty z něj takový jako, no tak teď mi řekni ty.
5: Hele, mě vlastně...
4: To je největší traumata.
5: jo. Mně vlastně přijde, že jakoby ví a neví, protože jak říkám, jakoby hodně těch věcí je sfabulovaných, takže on se mě musí stále zeptat, ale byla to pravda, nebo nebyla to pravda, nebo... Takže tak. Ale určitě mám jakoby pocit, že mě trošičku jakoby znal jakoby víc, než by měl pravděpodobně. Ale na co jsi mě ptal?
4: No, jenom jak jste se potkali. Ještě by mě zajímalo třeba, nevím, co tě na něm zaujalo. Byla, na mě... to, byla to, ne, nebudu říkat ani láska, ale třeba...
5: Byla.
4: Prostě, jo, láska na první pohled.
5: Ale spíš tak, jako, že jsem ho viděla, on na mě promluvil a mně přišlo...
4: Je hodně hot, asi jo, viď.
5: Je hodně hot.
4: Aby ne.
5: Nepravdě, že jako pravá láska jako nemusí úplně hot. Že najednou jsem se otočila.
4: Vibe,
5: přesně tak. A vlastně jsem se mu koukla do očí a říkám, hej, mně přijde, že to je toho člověka jakoby znám celý život. Nebylo to jako, že bych měla jako butterflies, přesně tak. Nebylo to jako butterflies, jako oh, ty jsi si úplně udělaná.
4: Přesně, už jsme tam.
5: Ne. A bylo to jako, že já toho člověka znám celý svůj život a jsem tak hrozně ráda, že ti zase vidím. Tak to bylo. A vlastně ten večer jsem tam byla na týšou i moje máma, takže jsme vlastně společně s mojí mámou
4: takže
5: se seznámili.
4: Takže potkala rovnou prostě
5: rovnou,
4: možná budoucího manžela.
5: Všechno, takže nejenom stand-up, ale i moji mámu potkal, takže to bylo jako crazy.
4: Jo, já jsem hrozně rád pro tebe.
5: Děkuju.
4: A teď jako ne, že bych ti to chtěl trošku kazit, ale všem nám bylo trošku líto, když ti nevyšla love story s bodyguardem prezidenta České republiky Petra Pavla. Mohla bys nám tohle trošku přiblížit? Za prvý teda, jak jsi potkala prezidenta České republiky, jaký
5: ano
4: to bylo? A jak z toho vzešlo, že jsi šla nebo možná skoro šla na rande s jeho bodyguardem?
5: Chudák. Já jsem mu slíbila, že už to mít nebudu.
4: Ale tak to já bych, nevím, já bych toho litoval celý život, kdybych se tady nezeptal ve svém podcastu.
5: Tak dobře, tak já ti řeknu, jak jsme se seznámili. Takže byli jsme na ambasádě britské. Oslovili se narozeniny krále, britského krále. A shodou okolností diplomat. Podívej se na moji češtinu. Diplomat. Britský diplomat. Tak se mu líbí můj stand-up a líbila se mu a především bratrova muzika a něco spolu zpívali.
4: Takže vás pozval oba jako takový prostě power sourozenecké duo, kterými jste samozřejmě.
5: Přesně tak, ne, ale on pozval mýho bráchu, já jsem se vnutila.
4: Okay.
5: Ale on říká, jo, to znám taky, tak okej. Já jsem se vnutila. Protože jsem chtěla jít na party, já jsem chtěla jít na garden party. Ale to jsem nevěděla, že tam bude nějaký prezident nebo tak.
4: Moc hezký věk.
5: Já jsem se chtěla jenom na zadarmo najíst.
4: Hezkou zahrádku jako někde v Davidcích.
5: Nádherný,
4: nebo tak.
5: No, jako mega nádherný. To bylo to fakt fantastické.
4: No a?
5: No a tam vlastně jsme tak jako partyovali, super vibe a přišel prezident. A to jsem nikdy nezažila v životě. Jakoby já jsem se seznámila s mega známýma lidma, jako by mega superstar, A-listers, ale nikdy jsem neviděla jako třeba ty Karle. nebo Ben Kristoval, ne.
4: Tím se znáš dlouho, že jo? To už jako táhne od malička.
5: Ne. Myslím, třeba jsem viděla Madonu, nebo Eddie Mark, nebo tak jsem viděla na partych a tak dál. Ale v životě jsem nezažila ten vibe, když prezident přišel na party. To bylo něco úplně jakoby nepopsatelného. Ta pokora těch lidí.
4: On vyzařuje takovou takový klid.
5: Vyzařuje. A všichni fakt jsme. Já jsem to měla taky ten pocit, jako že prezident. A takže to bylo jako moc hezký. No ale vlastně kolem toho prezidenta se neustále motej krásný chlapy, tak to je. Tak to je. A jeden z nich se mi teda líbil hodně, no a nějak se na mě usmál, ale on možná se na mě ani neusmál, já nevím, já jsem se to možná jako by sugerovala.
4: Já myslím, že jo.
5: A vlastně jsem potom udělala malinký nějaký to storíčko. Ale to storíčko, nějaký ten rýleček. Tam se jako... čeština, moje rýleček.
4: Tak rýleček, to tak jako nemáme žádný ekvivalent, to je úplně v pohodě. A tam si jako řekla, tam si mluvila o tom, že si potkala sexy bodyguarda.
5: Ano.
4: Tak jako, teď napila čaje a úplně na mě hodila takový pohled. Já si neumím představit, že by tohle jako udělala na bodyguarda a on jako by jí potom nenapsal třeba. Takže on ti potom slidnul do DMs takzvaně.
5: Ale až
4: když
5: potom.
4: Jsme u těch anglicismů, takzvaně. Napsal do soukromé zprávy.
5: Z těch reelků mi napsal do DMs. Jsem mu pak hitla reply. Hele, takhle jednoduchý to nebylo. Já jsem udělala o tom, to jak by vtipnou... Já jsem o tom udělala to vtipný rýleček. Ten vtipný rýleček o tom, jak jsem ho viděla, jak se mi líbil a tak dále, jak jsem delulu.
4: Delulu.
5: My jedeme bomby.
4: Delusional.
5: Jak jsem delusional. A vlastně ten rýleček se stal trošičku virálním. I přesto, že byl v angličtině, tak se stal virálním jako v Čechách, což mě bavilo.
4: Lidi umí anglicky.
5: Umějí, no, umějí. Takže to mě bavilo, ale vlastně někdo mu to poslal asi nějakého kamarád. On ani asi nevěděl, kdo já jsem, nebo jako to...
4: Děkujeme kamarádovi, to je jako práce Boha.
5: No jo, to je určitě. A on se mi teda potom ozval, ano, potom se mi ozval, ale pak jsme měli na nějaký rande a pak mi to zrušil na poslední chvíli. Protože vlastně...
4: Seleknul
5: to, jak to... Protože tak je toho práce, já tomu rozumím, já bych se taky jako kvůli sobě...
4: Nebyl ready být na to první dáma české komedie, první dáma českého stand-upu.
5: Ale bylo to milý, mě se nic takového nikdy nestalo, jemu taky ne. Tak to bylo hezký.
4: Je to hrozně hezká historka. Ty třeba ve svých stand-upech často mluvíš taky o Arnoldu Schwarzeneggerovi, o jeho roztomilém přízvuku. Tak jsem se chtěl zeptat, bere tě? Seš teda na takovýhle jako statný muže, který můžou být, jako, nevím, bodyguardi, terminátoři, jo? Nebo čím to je?
5: Yes, I like
4: Arnold. Je tvůj nový přítel Arnold Schwarzenegger?
5: Zlato, ne. Trošku na mě starý, malinko. Trošičku už jako to. Nechci být jako ageist, ale...
4: Ne, jasný.
5: Ale je trošičku
4: starý. A zároveň jako tvoje show se jmenuje Zlatokopka.
5: Zároveň, díky. Ne, právě, že můj přítel vůbec takovej není. Ne? Je stejně vysoký jako já, prosím tě. To vůbec není tenhle ten typ. Proto říkám, že když je pravá láska, tak na tyhle ty věci se vůbec nehraje.
4: No, jasný.
5: A proto děti, pokud máte list nějaký... pokud máte list toho, co byste chtěli, aby váš partner měl, tak toho můžete tak vzít a vyhodit do koše, protože podle mě pravá láska takhle nefunguje.
4: Rozhodně.
5: Podle mě.
4: A myslím, že je dobrý si napsat třeba nějaké jako, ne úplně jako fyzické atributy, ale třeba spíš to, co ty sama vyhledáváš od toho, nebo protože nevím, jako tady často s Eliškou mluvíme o manifestování, ale taky jako no, je to takový ošemetný téma. Jakože je dobrý podle mě si nějak vymanifestovat to, co ty chceš, jako spíš jak se cítit, ne? Než...
5: Já si myslím, spíš jak se cítit, než jakoby konkrétně, jak to má vypadat, ale samozřejmě to musí tě přitahovat ten člověk, jinak jako to nejde. To už jsem taky zkusila.
4: No jasný.
5: To už jsem taky zkusila, že mě nepřitahovat. Ne, musí tě přitahovat. Ale jako jestli máme 90 nebo 75, tak to pro mě, jestli tohle tvoje zábrana být s tím člověkem, tak si tu lásku nezasloužíš.
4: S malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo, se říká.
5: Naštěstí já jsem nemusela nikdy hrát s malým kašpárkem velké divadlo. Ale určitě se to dá.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Na rádiu Wave.
4: Co je tvůj jazyk lásky?
5: Můj jazyk lásky? Jakoby co já dávám lidem, nebo co po něj vyžaduju?
4: Možná oboje.
5: OK. A tak
4: co vlastně
5: zamyslím?
4: Vyhledáváš takhle, jako, možná ne ani ve vztazích, třeba s přáteli, nejenom v romantických vztazích, ale třeba s přáteli a tak, co pro tebe znamená vlastně ten quality time, kdy se s tím člověkem opravdu propojuješ a zbližuješ?
5: Mě určitě i tím, teda, že jsem stand-up komik, tak vtip a humor je pro mě strašně důležitý, protože já nechci za každým slovem říkat, já jsem si dělala srandu. Já chci, aby to ten člověk chápal, že si dělám neustále srandu a že ty věci tak úplně nemyslím, že já ten život neberu úplně tak vážně. Takže to je pro mě jakoby jazyk lásky je ten humor, že si rozumíme, že můžu být sama sebou a nemusím předstírat, že jsem někdo jiný. Ale mám ráda i dotek. Mám ráda, když si jako vím, protože vím, jsem si všimla, že je hodně chlapů, kteří...
4: Dotek.
5: Jo, promiň, jsem věděla, co po mně chceš.
4: Jenom takový přátelský.
5: Takže vím, že jakoby hodně lidí ten dotek nemá rádo a je důležitý to vědět, že to je něco, co člověk potřebuje, protože potom, kdyby člověk jako já byl ve vztahu s někým, kdo ten dotek rád nemá, tak je to docela problém.
4: Já jsem taky dlouhodobu se učil vlastně, že třeba já mám rád dotek, ale že nemůžeš jen tak jako za někým přijít a obejmout ho, když on to nechce. Jo. A ty si vlastně říkáš, já jsem teď uražená, ale ne, prostě jenom ne. Jako máte jiný ty jazyky a
5: jo, máme
4: se to
5: jiný jazyky, protože máme.
4: Nejsi tam hledat nějaký kompromisy, že jo?
5: Máme jiný dětství, Zlato. Máme někoho rodiče obýmali a někoho ne. Takže.
4: Jsme tady u nějakých attachment styles, se předpokládám. No. To seš třeba jako s tím svým nějak obeznámená. Chodila jsi třeba nějakou terapii a tak, abys to zjistila, nebo k tomu nějak dospěla skrze vztahy.
5: Hele, strašně zajímavý. Já jsem si tu knížku koupila ještě, než se stala bestsellerem. Takže vlastně to ke mně hodně promluvila ta kniha o těch attachment styles tenkrát. A myslím
4: taky teď
5: si,
4: nevím, jak to říct česky, attachment styles.
5: No, hele, já říkám tohle jako
4: lidi
5: toho interview.
4: Lidi najdete si to, omlouvám
5: nevím,
4: se.
5: Nevím, tyjo. To celý fakt jsme mohli rovnou v celý v angličtině. Jako. Attachment styles.
4: Styly, napojení. No, takže jaký je ten tvůj?
5: Takže ten můj je kombinace všeho. Kombinace všeho tím, že myslím si, že je to... Takže jaký máš ty styly? Máš secure, což znamená, že člověk nějak
4: se
5: cítí v bezpečí. Ano, takže já se tak cítím určitě. Ale zároveň občas jsem avoidant, protože třeba když mám hodně práce nebo tak, tak je těžší se soustředit na tak tu trošku. Lásku a zároveň na tu práci, takže mám to v sobě.
4: Takže neodpovídáš třeba chvilku.
5: No přesně tak, ale potom ten anxious style tě napadne většinou, když jsi v nějaký krizi, tak ne, nepotřebuješ jako toho člověka nebo tak. Ale když je člověk jakoby regulovaný, self-regulated. Když ještě tak regulovaným, já to prostě. Tak si myslím, že jako jsem normálně secure type. Když ještě jen v pohodě.
4: Za mě to ideální takhle hlavně to jako vědět, že jo, a mít to zpracovaný, že jo.
5: Co ty, jaký seš style?
4: Taky se to tak střídá, no, jako začínám víc a víc to nějak si zvědomovat, že objevovat to, což taky někdy nemusí být příjemný, zjistit, jako, že jsi trošku anxious.
5: Jo, to víš, jo.
4: No, ale potom taky jakoby občas třeba avoidant, jakože když ti není dobře, nebo prostě nějak, i ti tam něco nehraje, tak taky se pořád učím jako otevřeně komunikovat, místo toho, abych se jako stáhnul zpátky.
5: Hele, když se na nás třeba uvědomuju, jak si většina lidí, kteří mají trošičku sebevědomí, mluvím o lidech, co mají trochu sebevědomí, tak si myslí, že jsou jako úplně OK a úplně v pohodě. Ale potom vlastně je hrozně hezký si uvědomovat, že vlastně ani asi nejsme. že vlastně všichni máme nějaký problém, který musíme
4: přesně.
5: řešit.
4: A k tomu pomáhá i ta komedie, že prostě to hezky zpracuješ prostě přesně. S úsměvem.
5: Jo, já si myslím, no, já si myslím. A proto se to snad tím lidem líbí, že se v tom vidějí.
4: Řekni mi ještě nakonec, proč ta Zlatokopka?
5: Proč Zlatokopka?
4: Tohle slovo má takový spíš negativní význam, konotace pro většinu lidí, tak co to znamená pro tebe?
5: Pro mě. Hele, je to strašně, mně to přijde jakoby hodně zastaralý výraz, ale zároveň, protože dneska se ocitáváme v době, dneska jsme v době, kdy vlastně si ty gender roles měněj a jak se to řekne v češtině?
4: Genderové role.
5: Genderové, to není.
4: Jo,
5: to není.
4: Gender. To se normálně používá. Okay. Neboj.
5: Okay, dobře. Ty genderové role se trošičku mění tím, že teda ženy poprvé mají opravdu nějakou tu samostatnost, jak finanční, tak se všem, netlačí se na nás už na to mít děti tolik, netlačí se na nás na to, aby jsme se nikoho vzali, je to fantastický. Ale zároveň jakoby chlapi taky se snaží nějak najít to místo, ale zároveň se nám taky líbí, když ty chlapi něco jako zaplatí, ale zároveň chceme prostě mít tu samostatnost, tak je to takový, všechno je to těžký, to nějakým způsobem uchopit, co vlastně chceme. Já jsem si všimla, že hodně jelo před rokem zhruba, jako asi furt stále, je trend jakoby těch zlatokopek na TikToku, na Instagramu, jakoby holky, který fakt jenom chodí s chlapama, který mají velký peníze.
4: Takový jako holky v Dubaji.
5: No jo. A je to zajímavý pro mě. Já je nejudžuju, ale já si myslím, že oni si neuvědomujou, že ono to je taky jako práce. Najít toho bohatýho chlapa, udržet si toho bohatýho chlapa, furt být anxious, jestli ti neodejde, nebo jestli si textuje s někým jiným, tak vlastně dáváš tu svou energii zase do někoho jiného. A mohla bys tu energii využít na to, aby si vydělala vlastní peníze. Takže mě to, pro mě to je práce jako práce.
4: Jo, to se mi líbilo taky v tvém stand-upíku, že říkáš vlastně jako, že lidi berou i to, že si někoho vezmeš a máš z toho jako green card nebo nějakou vízu, takže to lidi berou jako zlatokopectví a přitom to není jako, že dostaneš barák a peníze, to je jako povolení pracovat.
5: Jo, přesně tak.
4: A ty jsi moc pracovitá, já ti děkuji, že jsi udělala čas na mě.
5: Ježiš, já moc děkuji, to už jsme u konce.
4: No, my jsme jenom taková půl hodinka hezká. Taky úplně pocit, že to byla teprve jako předehrávala.
5: Já budu pokračovat dál offline.
4: Já se těším na lvy, těším se na stand-upíky a přeju ti to nejlepší.
5: Já moc děkuju a to ještě jenom chci říct, že to, že teda moje první show začíná už teď v únoru. Hradci Králové, tak přijďte. Ještě pár tickets.
4: Je to sranda a sranda je potřeba.
5: Yes,
4: to byla Bianka Kristová. Thank you very much. Děkuju. Díky moc. A bye bye. Naschle.
5: Yay.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Radio Wave.

0: milovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.